0: Na Proglasu skončil koncert komorní hudby, ve kterém jsme vyslechli tři skladby. První nesla název Klavírní trio číslo 3C mol opus 101. Autorem skladby je Johannes Brahms, hrálo trio pro Arte. Druhou skladbou byl klavírní kvartet S-dur opus 47. Napsal jej Robert Schumann. Hrálo Dvořákovo klavírní kvarteto. A na závěr to byla sonáta číslo 2 pro harfu opus 34. Napsal ji Jan Ladislav Dusík. Hrál soubor Orchestra di Mantova a dirigoval Vittorio Parisi. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít. Já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůži.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví Milan Remeš. Pořad se snaží zachytit v životech hostů okamžiky, které změnily jejich směřování směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Během červencových týdnů dáme prostor reprízám příběhů některých bývalých i současných pracovníků našeho rádia. Dnešek patří povídání Karoliny Vološinové, které se doptávala Bohdanka Medřická. Přejeme vám dobrý poslech.
10: Zdravím všichni posluchače, jmenuji se Karolina Vološinová. V současnosti studuju v Praze, už magisterský obor, cestovní ruch. A chtěla bych se s váma podělit o moji cestu duchovní, v podstatě, jak jsem uvěřila v Boha, se stala křesťankou. Ta cesta byla docela dlouhá pro mě, ale na začátek bych řekla, že jsem se narodila do milující rodiny, která postoj k náboženství, k víře a k čemkoliv, co naše společnost nějakým způsobem škatulkuje, je velmi otevřená a respektující. Takže za to jsem moc vděčná. A s křesťany, jako takovými, který to mají jako životní styl a nejenom návštěvu jednou týdně v kostele, jsem se setkala poprvé vlastně na English Campu, kam mě pozvala kamarádka z gymnázia. A já jsem to ráda přijela, protože jsem přemýšlela nad tím, jak budu trávit svůj volný čas v létě a chtěla jsem se věnovat něčemu jinému než gaučing. Takže něco smysluplného, poznat nové lidi, kteří jako nechodí po hospodách, když to tak řeknu, nebo prostě se neflákají. No a mně se líbily ty aktivity, ale moc jsem se jako nestotožnila s tím večerním zamyšlením a odcházela jsem dost taková vyděšená, že se tam na mě tlačí, jo? Abych přijala Ježíše. Takže v tomhle tom to jako mě vůbec jako neoslovovalo. Ale věděla jsem, že mají něco, co já nemám a chtěla jsem to. Zároveň, že mají nějakou naději v životě a že se nějakým způsobem nepřetvařují, že to je prostě jejich identita. Ale prostě jsem řekla, že mě to dáno není, hotovo, šla jsem dál. Ještě jsem byla na English Campu asi třikrát. No a dobrý, no. Pak přišla maturita. Vlastně v tom maturitním ročníku občas jsem chodila na mládeže a na nějaký alfy, ale moc mě to neinspirovalo, moc mě to nezajímalo. Řešila jsem spíš jako svůj vlastní život a cestu kam dál. No a nějaký prostě neúplně harmonický vztahy v rodině a i prostě s partnerem. No a pak jsem si říkala, tyjo, tak nevím, tak zkusím, prostě dám na intuici a budu studovat čínštinu do Olomouce. Tak se stalo a vlastně v prvním ročníku během zkouškového jsem se setkala jako s takovou krizí, když jsem opakovala už zkoušku po třetí a šli jsme tam já a moje kamarádka. My jsme se spolu na to připravovali a říkala mi mimo jiné právě i o tom, že je křesťanka. No a tak já říkám, no tak to jsem teda zvědavá, tak to vybal, jako o čem to je. A tak jsme hodně diskutovali mezi studiem, vařením a rozmlouváním o různých jiných věcech. No a přišel moment, kdy mi říkala, hele, já tě do ničeho tlačit nebudu. Ty víš o Ježíši a o křesťanství a o těch jednotlivých jakoby odborných věcech, takže o té teologii dost na to, aby se sama rozhodla. Jo, je to na tobě. Pokud chceš, tak já tě prostě budu v té modlitbě provázet a musíš se sama rozhodnout. Zkusíš to, uvidíš. Říkám, no tak to je výzva. Tak jsem se tak jako rozdýchávala a šli jsme do toho. Takže prostě jsem vyznala, co mě trápilo, že to prostě nejsem schopná udělat sama, že fakt na to nemám, jo, a že i když se prostě budu snažit sebe víc, se vždycky něco podělám, jo. Takže asi něco v tom smyslu a že pokud teda Bůh existuje a není to ani prostě Mohamed, ani Višna a jiný bohové, tak ať prostě to vím, jako jo. Bez urážky jako k ostatním bohům, jo. No tak to se stalo. No a prožila jsem nějaký takový jako fyzický prožitek nebo dotek takový, já jsem to tak vnímala od Boha, jakože jsem nějaký teplo v dlaních a jsem to tak jako proudilo po těle. No a hrozně se mi ulevilo. Jo. Vědění, že na to nejsem sama a že jsem přijatá se všima nedokonalostma, které mám. A pár dní prostě na to jsme šli na tramvaj s tou kamarádkou a projela před námi, na ní byla jediná reklama, na ní bylo napsané, Bůh existuje. Já jsem to tak jako brala, že to je zpráva pro mě, jo, že jako je to tak. No pak jsem jela domů z toho studijního týdne, kdy jsme tu zkoušku udělali. No a první bylo jako, že to musím nějak říct s naším, jo, že prostě se o tom musím podělit, že to byl fakt velký zážitek pro mě a nějaký milník v životě. Tak jsem pořád přemýšlela, jak jim to řeknu. Až jsem prostě vrazila do pokoje, říkám, čau, musím vám něco říct. A naši mě zastavili, vskočili mi do řeči a řekli, ty jsi těhotná. A já, ne, já jsem jako uvěřila v Boha, víte. Jako věřím, že Ježíš je prostě můj spasitel a tak. A tak tím spadla brada samozřejmě, protože to absolutně nečekali. Ale stalo se něco, co já jsem nečekala. A to byla ta reakce. Taťka přišel, podal mi pravici a pravil. Jsem moc rád, že máš něco, o co se můžeš v životě opřít. A mamka mi prostě řekla, že je ráda, že jsem šťastná. Takže tak nějak fungujem v rodině. Jakože jsem moc vděčná za to, že to respektujou. Že mají takovou obrovskou moudrost a lásku vůči mě a že mi to dávají najevo. Takže asi tak, jinak asi rok na to jsem se nějak nechala pokřtít, takže vlastně věřící jsem 5 let.
11: Vnímáš třeba po těch 5 letech něco jinak? Nebo vnímáš dokonce i Boha jinak?
10: No, já jsem během toho večera, vlastně kdy jsem se obrátila takzvaně, tak jsem si vlastně uvědomila, že vidím víc jako lidských potřeb, nebo že nejsem lhostejná k lidem tolik, jak jsem bývala, nebo že z nich nemám takový strach, že mě třeba zradí. Vnímám teď, jak jsem na jiné zase škole, tak vnímám, že ti studenti třeba mají tu potřebu jako někam patřit, že mají tu potřebu být přijatí. A zrovna jako na naší škole, na ekonomce, je to tak, že je tam taková individualistická kultura. Jo, a občas se staneme, se scházíme jako křesťanští studenti v rámci jako UKH na kolejích, ale občas se stane, že tam někdo přijde, což jsme jako rádi, ale nejde to moc jako harmonizovat s těmi studenty, jakoby nevěřícími. Ale občas někdo přijde a potvrdí mi, že vnímá tu anonymitu a takovou tu jako nesrdečnost nebo lhostejnost taky, no, že tam nemají v podstatě nějakou komunitu.
11: Ty jsi byla hodně vzdělaný ateista, jak tam nazvat. Jakože jsi věděla, o čem je křesťanství a věděla si nejspíše i, o čem jsou ostatní náboženství. Jak se to podle tebe lišilo, ty všechny náboženství? Proč jsi vybrala vlastně, že půjdeš za Ježíšem a ne za jiným Bohem?
10: Mm-hmm. No, asi protože na moji prosbu nebo prostě odpověděl. Jo? A i když prostě znám lidi prostě z muslimského prostředí, kdy jsem se setkala s buddhistickým mnichem, tak všichni byli jako hodní, jo? A milující nebo nějakým způsobem mi dávali najevo, že mě přijímají, že mě mají rádi a že jim to dává taky smysl, ale ten rozdíl jako je v tom, že já jsem to vnímala, takže mají nějaký prostě rozpis úkolů, které musí splnit, aby se dostali do nebe nebo do ráje. A i když to určitě spousta dělá, protože opravdu v tom vidí ten smysl a nedělají to jakoby zjištně, tak je to pořád jako, že něco dělají pro toho Boha, aby se mu nějak vyrovnali nebo zavděčili, ale Ježíš je přesný ten opak, jo? Že on prostě přišel za nama na zem, abychom trávil ten čas s námi, abychom my prostě mohli potom mít ten život věčný, že on se za nás obětuje.
9: Karolíně trvalo léta, než se rozhodla, že zkusí oslovit Boha. Bože, jestli existuješ, tak mi to ukaž, že ty seš ten pravý a jediný Bůh. Zkusili jste někdy Boha oslovit i vy sami? Bohu se nemusíte zavděčit, nemusíte plnit žádný seznam úkolů, stačí k němu přijít a přijmout to, co nám nabízí, dar spasení a života ve svém synu Ježíši Kristu. Pokud byste měli nějaké dotazy ohledně víry, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. K dnešní epizodě se můžete vrátit v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Nalézt tam můžete i předešlé díly. Od mikrofonu Rádia 7 se loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

0: Ne každý vedoucí musí mít vlivnou pozici. V církvi to mnohdy ani jinak nejde, protože mnozí, kteří vedou, jsou dobrovolníci. Jak důležitá je v takovém případě důvěra a jak ji budovat? Nechte se inspirovat pořadem 3D Talk s Vojtou Barotem a kazatelem Tondou Prokůpkem. Dnes 7. července od 10:45.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: A je podložené, že Zem je gulatá. Ja sa vás nepýtam, je to podložené, boli ste vo vesmíre? Vy ste neboli, ja tiež nie, neviem.
1: Dnes blbci mají den, není vůbec potřeba jít ven. Jde o nový svátek OSN, do kalendáře už byl zanesen.

Mám podivný pocit, že jich zas nějak více. Prosp-

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: jak se vám líbí.
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Na Proglasu začal pořad Jak se vám líbí. Od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Mým dnešním hostem je skupina Jam Tour. Jejíž členové pochází z Hanáckého kraje. Představím všechny postupně. Radislav Štěpán, kytara, foukací harmonika a zpěv.
3: Dobrý večer.
2: Jana Štěpánová, rytmika a zpěv.
4: Krásný večer.
2: Vladimír Stašek, baskytara.
5: Pěkný večer.
2: Aleš Hrbáček, kachon. Zdeněk Nesrsta, klarinet.
6: Dobrý večer.
2: A Zdeněk Janiš, klavír a klávesy. Pojďme na první úvodní písničku na přivítanou. Jak se bude jmenovat?
4: První písnička se jmenuje Možná, že pochopíš.
2: Pojďme na ní.

0: Posloucháte koncert skupiny Jam Tour ze studia Proglasu. Když jsem o vás hledal informace, tak jsem se toho moc na internetu nedočetl, ale dalo by se říci, že vaše hudba je rozkročena mezi folkem, country a blues?
1: Dalo by se to tak říct.
0: Pojďme třeba k tomu blues, to mě hodně zajímá. Kdo vás třeba z bluesové muziky hodně ovlivnil nebo koho rádi posloucháte?
1: Já si myslím, že to by mohl tady Radek povykládat, ten je autor hudebních částí bluesových forem.
2: No a z českého blues asi Vláďa Mišík, Petr Kalandra a z toho zahraničí, tak třeba Eric Clapton, což je klasika taková.
0: Naši posluchači vás možná ještě neznají, po dnešku už tomu bude jinak. A já bych se rád zeptal na vaše začátky. Kapela byla založena v roce 2006.
1: V roce 2006 byla kapela pojmenována, tak bych to řekla. Kapela jako taková možná aj 40 let už bude mít, protože vlastně jsme začali spolu zpívat s Radkem v době, kdy jsme se vzali. Takže příští rok už to bude 40 let. A ten Jam Tour je vlastně složení jako takové jamování na cestě. To znamená, že v té kapele se postupem času vystřídalo hodně muzikantů a v roce 2006 vlastně dostala tady ten oficiální název Jam Tour a ten nás provází tady dodnes.
0: Hrajete od začátku vlastní písně, nebo tomu tak nebylo na začátku?
1: Ne, my ze začátku jsme hodně hráli písničky Marcias, Neres, právě Vládi Mišíka, v podstatě převzaté věci, navíc jsme prostě trampíci, takže jsme hráli všechny písně, které k tomu táboráku a k tomu trampingu patří, takže Rivolovky a prostě Kapitána Kida a tady to ty starý flágy, Nerezy, Nezmary. A postupem času jsme teda začali tvořit vlastní tvorbu.
0: Dočetl jsem se, že mezi vaše vzory patřil například Bob Dylan nebo Neil Young. Zpívali jste v originále nebo jste si už textovali písně do češtiny?
1: My jsme češtináři.
0: Češtináři.
1: Takže my tu češtinu máme moc rádi, protože si myslíme, že je to krásný jazyk. A my jsme ty písničky překládali, nebo jsme dělali české texty, takže v podstatě takové cover verze.
0: Můžeme si zahrát další, jaká to bude?
1: Další písnička je právě bluesová a jmenuje se Když bus ti fouk.

0: Radislave, vy jste hlavním autorem hudby a textu?
1: Textů ne, hudby převážně ano, jako z vlastních věcí. Texty o texty se stará tady Janička.
0: Kde sbíráte inspiraci?
1: To vlastně v podstatě nevím. Ono to tak někdy přijde. Buď skládám na text, který Janička složí, nějakou muziku, něco mě prostě v tom rýmování napadne, nějaký algoritmus nebo prostě rytmus, který ten text má, a potom od toho se odvíjí ta muzika. Je to různé.
0: Takže moje otázka teď směřuje na vás, Jano.
2: Ano.
0: V čem se inspirujete? Jsou to příběhy ze života, z vašeho života, nebo co vidíte kolem sebe?
2: Ano, já bych řekla, že jsou to takové životní postřehy, které člověk nazbíral během těch let, který už tady na tom světě nějakým způsobem chodí. Mám ráda texty prostě o lásce, takové ty ženské texty, o tom, jak by člověk chtěl být lepší, hezčí, veselější. Ale je to tak o tom životě.
0: Musím tedy uznat, že vám to krásně hraje. A možná bychom mohli posluchače pozvat k poslechu vašeho nejnovějšího CD Jam Tour 2023.
2: Ano, vydali jsme v roce 2023 už druhé CDčko, první bylo černé v roce 2018, druhé je bílé z roku 2023, to bílé je k poslechu na Spotify, takže když si posluchači dají Jam Tour, tak tam uslyší i některé písně, které jsme tady dneska už hráli a které ještě hrát budeme.
0: Teď mě to zaujalo, proč ty barvy? Inspirovaly vás třeba Beatles bílým albem?
2: No, nevím, jestli zrovna Beatles. Už jsem slyšela, že i jiné kapely měly bílé a černé album. Ale máme takový velice jednoduchý design s kytarou a s názvem kapely, takže nám to připadlo takový fajn udělat jedno černý a jedno bílý. Teď chystáme třetí, tak máme těžké dilema, jaké bude, možná duhové.
0: Já navrhuji modré, jako je barva Proglasu.
2: Anebo. Jinak modrá pro naše... je dobrá.
0: Ano. Jinak pro naše posluchače připomenu, že video záznam z tohoto koncertu mohou sledovat na YouTube Proglasu anebo přímo živě teď na našem kanálu. Já bych se ještě zeptal, budeme si dnes hrát něco z tohoto alba? Nebo už jsme si hráli?
2: Z toho bílého už jsme si hráli. V podstatě... Ty písničky, které jsme zahráli, byly z tohoto alba. Bude i ta třetí, je to tak radí? Nebo ta samba byla na tím černým?
1: Samba je na černým.
2: Aha, tak teďka bychom měli hrát písničku, která je na tom prvním CDčku.
0: Pojďme na ní.
2: Jmenuje se Samba.

0: Posloucháte koncert skupiny Jam Tour ze studia Proglasu. Já mám na vás takovou zajímavou otázku. Je vás 6, scházíte se pravidelně na zkoušky, jak často zkoušíte?
1: Kdo to řekne? Tak já.
2: Nebudeš lhát.
1: Ano, je nás 6 a scházíme se pravidelně na zkoušky. Sjíždíme se ze 4 měst na Hané a scházíme se v Kroměříži. Býváme jednou týdně zkoušky.
0: Moje otázka teď směřuje k vám dvěma. Vy říkáte, že už spolu hrajete skoro 40 let. Tak kdy vás oslovila hudba? Už v dětství? Oba dva? Nebo v pubertě?
3: No, u mě to bylo tak asi v té pubertě, kolem toho 15. roku, kdy jsem se začal učit na kytaru a už to prostě zůstalo ve mně a muzika je můj velký koníček, takže jako amatérsky to dělám vlastně celý život. No.
0: A vy, ano?
1: Já jsem hrála na kytaru a zpívala jako puberťačka, tak ještě na tom Gimplu jsme tak jako, že když jsme se scházeli s partičkou. Pak jsem, protože jsem i sportovala zároveň u toho, takže jsem pak se víc směřovala na to, na ten sport a pak jsem potkala Radka a vztah je o kompromisech, tak jsem se vrátila k muzice. Už ne na kytaru, protože on hrál samozřejmě líp, jak já, že? Tak já jsem začala zpívat, no. Tak to vzniklo.
0: Teď bych se zeptal rád dalších členů kapely, jak dlouho s vámi hrají a třeba na jejich příběh hudební. Tak můžeme začít třeba u vás, pane Janíši?
4: Tak já už hraji hodně dlouho. Začal jsem v hudebce v Holešově ve svých 6 letech, takže už mám za sebou požehnaný nějaký ten pátek a hrál jsem country western, hrál jsem Dixieland, hrál jsem big bandu. No a poslední 2 roky Radek mě oslovil a protože vím, že je to skvělý kytarista, protože už před mnoha a mnoha lety jsme se potkali u jednoho táboráku, on si to určitě pamatuje, tak si říkám, přece z takového chlapa nemůžu pustit. Od něho se můžu akorát něco naučit. Takže tady trošku obohacuju tím pijánem.
0: Tak. Co u vás, pane Aleši?
5: Já hraji také od svých 15-18 let, většinou vlastně jako tu rytmiku na bicí, jako na velkou soupravu. Hrál jsem v několika těch kapelách, některých vlastních a v současné době hraji s Jam Tourem asi kolem 5-7 let. Kolem 7 let, si myslím. A dalo by se říci, že třeba jsem měl období ve svém životě, nebo mívám, že třeba hrají s několika těch kapelama současně, ale Jam Tour je taková jako hlavní kapela a jako moc rád jsem si je potkal. Když to řeknu, tak s Radkem jsme hráli vlastně v jiné kapele a v podstatě jsme jakoby se přeskupili do Jam Touru. Nebo jsem byl tak nějak jako...
1: Přeskupen.
5: Dobrovolně.
0: To je hezký příběh.
5: Rytmu se věnují dlouho.
0: Co vy, pane Stašku?
6: No tak my jsme s Radkem spolužáci z vysoké školy, to bylo jednoduché. My jsme místo studií na ekonomické fakultě VUT hráli nekonečné blues, to si vzpomínám. Já jsem tehdy hrál na piano, Radek na foukačku. No a pak jsme se scházeli, jako rodinovali jsme se. No a pak samozřejmě se ty cesty na chvíličku rozešly, ale pořád jsme byli v kontaktu jako rodiny. No a stalo se tak, že odešel basista z Jam Touru a já jsem řekl, no tak víš, já na tu basu to zkusím, takže tady jsem přišel. Zhruba rok hraju.
0: A vy, pane Zdeňku?
7: Tak to nejlepší nakonec teda. To byl vtip samozřejmě. Já hraji na klarinet od nějaké asi druhé třídy, byť teda jsem

0: se v hudebce jako dítě sám dobrovolně přihlásil na klavír, tak maminka to promptně změnila na klarinet a musím dnes říct, že udělala dobře, jsem za to rád. A abych se vyjádřil k tomu, jak dlouho hrají s Jam Tourem, tak je to, tuším, 2 roky, možná o něco více než 2 roky, možná už skoro 3. Teď se mi to tak nějak smívá. A potkali jsme se vlastně na akci, na festivalu, kam jsme zavítali vlastně s kamarády, jezdíme na různé vandry, trampy a na tady tyto festivaly. A díky tomu jsme se vlastně potkali, tak od té doby spolu hrajeme.
1: Může za to jeden velký, dlouhý flám.
2: Pojďme na další písničku. Jak se jmenuje tahle?
1: Další písnička jmenuje se Brok v hlavě a je taková, bych řekl, současně aktuální. Asi.

0: solo Aleš Hrbáček.
1: To je skupina Jam Tour. Já jsem se o vás dočetl, že pravidelně koncertujete. Kde vás posluchači třeba můžou vidět, kdyby si vás chtěli poslechnout?
0: Pravidelně je takové úplně asi silné slovo. Koncertujeme tak jako náhodně a jsme rádi, když ta náhoda přijde. Ale hráváme, hráváme v Kroměříži, hráváme na v létě třeba tam v Kroměříži je relax zóna, takže na té relax zóně hráváme na různých festivalech, kam se nám podaří s naší muzikou se dostat. No a my máme každý rok pravidelně náš jamturácký koncert v Kroměříži na Starém pivovaře. Tak asi.
1: V roce 2017 jste se dostali do národního kola Porty v Řevnici. Tak jaká je historie tohoto koncertu? Jak vás napadlo se přihlásit a jaké to bylo zahrát si přímo tam?
0: Tak my na Portu se v podstatě hlásíme pořád. Já bych řekla, že tou naší snahou není úplně jako ta soutěž, to vítězství, ale spíš, že se tam potkáváme se spoustou známých lidí a kamarádů právě tady z tohoto hudebního okruhu. A takže my jsme jako pravidelní účastníci Porty a my jsme na tu Portu v tom roce jeli jenom tři, protože zbytek kapely nemohlo. Tak jsme tam vlastně hráli my dva s Radkem a ještě s náma náš bývalý basista Marek Vymlátil. A tak se, jak si to všechno sešlo, tenkrát to ještě moderoval Sandy Nosek, který ho už dneska zdravíme do nebe. A tak se to jaksi sešlo, že vlastně jsme postoupili na to národní kolo do Řevnice.
1: Možná bych měl na vás prozradit, že jste se dostali i do finále Moravského Vrabce.
0: Ano, ano. Ano, byli jsme v Karviné. Ale už je to taky asi 2 nebo 3 roky, už to chvilku je.
1: No ale zaujalo mě, že jste hráli například v Norsku nebo v Kanadě. To se nepoštěstí jen tak nějaké kapele.
0: No, to ne. Nám se to poštěstilo, protože tam máme kamarády.
1: Ano.
0: Tak v podstatě, když jsme tam za něma jeli na návštěvu, tak vlastně v rámci toho jsme si tam pro tu českou menšinu udělali takový koncertík. Tak to bylo takový příjemný. Naše písničky tam zazněly, ale oni tak mi chtěli slyšet takový ty Valdemary Matušky a takový to, na co si vzpomínají ještě v době, kdy to do té Kanady nebo do toho Norska odešli. Bylo to moc příjemné, bylo to fajn.
1: Jakou písničku si teď zahrajeme?
0: Další písnička se jmenuje Noha nohu mine.

0: Posloucháte koncert skupiny Jam Tour ze studia Proglasu. Musím říct, že podle mého názoru vám to krásně hraje a taky mě zaujalo to, jak máte propracované aranže. Vymýšlíte je vy, Radislave?
1: No, určitě ne. To vzniká na zkouškách tak víceméně spontánně, kdy různě si říkáme, co by se tam hodilo, co ne, co vypustit, co naopak přidat. A tak to vzniká nějak.
0: Chtěl bych se zeptat na nahrávání vašich CD. Nahráváte dohromady všech 6 členů, anebo postupně?
2: Nahrávali jsme obě dvě ty CDčka v VV studiu ve Zlíně. Dělal nám to Peťa Vavřík a on je strašný zlatíčko a strašný andílek a byl nám hodně nápomocen, tak vlastně my poprvé, když jsme tam přišli, tak jsme byli nepolíbení tady tímto děním. Nahrávali jsme to v podstatě v tom základním rytmickém trojici nebo čtveřici. Ano. A pak se do toho dodělávali vlastně nástroje, jako byla foukací harmonika, jako tam byly nějaký dechy, jako tam byly zpěvy a takový. Takže v podstatě jsme to jeli v tom rytmickém základu a pak se do toho dodělávali ty další hvězdičky, lepší, jak bych to řekla. Prostě takový ty, to, aby to bylo hezký. Jsem se zamotala celá.
0: Vy už jste říkala, že vaše album je na Spotify. Mm-hmm. Je možné si ho koupit ještě někde jinde, třeba na vinilu nebo na CD?
2: Je, vinyl, to bylo hezky, ne, máme ještě CD. Tak bohatá kapela nejsme, ale máme CDčko a my ho v podstatě nikde nedistribujeme, kdyby někdo chtěl, tak ano. Může si nás najít na Banzone nebo na Facebooku a když mi napíše, tak já mu ho ráda pošlu i s věnováním.
0: Tak to je hezká nabídka pro naše posluchače. No ale už jsme byli u toho vinylu a vy jste říkala, že vinyl je hezký,
2: ano.
0: Tak máte třeba v plánu, že byste ho do budoucna chtěli, nebo jak se stavíte vůbec k tomu médiu, když vlastně, když se začínali, tak bylo vše na vinylu. Postupně přišly CDčka, digitální verze, ale vinyl se zase vrátil, tak jak se k tomu třeba stavíte?
2: No my máme v plánu, že bychom vinyl měli, to určitě, to si myslím, že každá kapela má v plánu v dnešní době, že by chtěla vinyl. My, když jsme začali v podstatě s Radkem s muzikou, tak on byl velký sběratel desek, tak my máme doma asi 3 metry prostě LPček různých žánrů. Teď jsme nedávno dokonce našli nějaký kazety ještě takový ty, tak aby jsme si je mohli přehrát, tak jsme si koupili, zase se to prodává, takový ty magneťáky, jak jsme s nima chodívali, si sednou vždycky na panely za město. Tak tím jsme prošli vlastně přes ty kazety. To CDčko v dnešní době už je takovej přežitek, říkali jsme si, že bychom ho mohli udělat jako takovej ten podtácek pod pivo, a že bychom na něho dali QR kód a na tom QR kódu by ty písničky mohly být, protože zase mě připadne hloupý někomu nabízet takovej čtvereček s tečkama, jakože kupte si naše CD, máte tady čtvereček s tečkama. Jako ta technika jde tak dopředu, že dneska už jako asi ta deska je taková pořád hodnota ještě. A lidi zase zpátky kupují podle mě, co jsem slyšela, gramofony a vrací se to zpátky, to praskání těch přenosek na těch deskách.
0: Já taky a mám to rád. No. Musím tady říct, že když mluvíte o kazetě, tak jsme s kolegou moderátorem právě před chvílí vzpomínali, jak jsme to přetáčeli tuškama.
2: Tuško, přesně, že to zaseklo vždycky v tom magneťáku a pak to nešlo ani tam, ani zpátky.
0: Když se to přetrhlo, tak no. Slepit.
2: Ano, přesně.
0: Zahrajeme si další písničku.
2: Další písnička je z těch novějších, ta by měla být na tom novém CDčku, jmenuje se Divoká vzpomínka.
3: Raz, dva, tři, čtyř.

0: Posloucháte koncert skupiny Jam Tour. Náš pořad, jak se vám líbí, se už blíží pomalu ke svému konci.
1: Je škoda.
0: A já bych se vás rád zeptal, na co se posluchači můžou těšit. Říkali jste tedy o novém albu s nejasnou barvou ještě zatím.
1: Ano.
0: Kdyby mělo být hotové, máte nějaký deadline?
1: No, my jsme začali teď a chtěli bychom to stihnout do toho našeho pravidelného předvánočního koncertu na listopad roku 2026.
0: A tam jistě bude křest.
1: A tam by měl být křest. Tak doufejme, že se nám to podaří. Tentokrát to budeme točit u Broňka Šmídovýho, tady Blňákům všem známého, tak se těšíme na novou spolupráci. Slibil, že nám na tom udělá i produkci, tak uvidíme.
0: Už máte kmotra, kdo ho pokřtí?
1: Jo, to nemáme ještě, to ještě nemáme. To budeme asi řešit, až to bude vypadat, že to vyplave.
0: Vybírejte moudře.
1: Jo, jo.
0: To byla skupina Jam Tour a loučím se všemi členy, s panem Radislavem Štěpánem.
2: Dobrou noc.
0: Janou Štěpánovou.
1: Moc mě těšil.
0: Vladimírem Staškem. Alešem Hrbáčkem.
3: Děkujeme, krásný večer.
0: Zdeňkem Nesrstou.
4: Děkujeme, mějte se hezky.
0: A Zdeňkem Janišem.
5: Tak též, dobrou noc.
0: Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek a o zvuk se staral Tomáš Hlávka a Šimon Vítek. No a jakou písničkou se rozloučíme?
1: Máme tady Posty a zase na novo, tak je to takový jako i apel. Nevadí nám, že se něco nepodaří, prostě zkusíme to znovu.

pryč. Zavře se hladina, rozplynou páry. Tajemně dýchá čas, ten tichý ranhojič. A občas zašeptá, že už jsem starý. Tajemně dýchá čas, ten tichý ranhojič.

nestaš se utéct, čas si tě chytí, vlasy ti protká stříbrnou nití, předá ti radost i zklamání z lásky, a pak ti na tváře nakreslí vrásky. Zbytečně vzdoruješ, marníš své síly, každý z nás jednou dojde až k cíli, nestaš se změnit.

tajné, v hlavě mi tiká světovej čas. Ve vinárně na dně je všecko marné, válím se na plovárně totálně pod obraz. Bylím různě po všech světadílech,

bioodpad. Mé písně plní zvláštní kontejner. Chtěl jsem být kosmonaut, ale špatně jsem dopad. Jsem směrovka, která si sama plete směr. Tajný, co ztratí památečný revolver.

Má planeta je velký supermarket. Nerozeznávám makro od bylí. Sirena hlásí, tanečníci vyklidí parket.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl.

tam, kam nepatřila, a tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálili, růže je však preč.

diví, že tak trpím na kopřivy, mě je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, bez jazyka škod.

kde se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějíčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový stech, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou utrati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne opratí.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstku zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, hoříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

Po obloze mračna plují, temno je jak v černé sluji, kapky deště marně skrápí moji kápy. Ani všechny řeky země neudusí výheň ve mně, žávou lávu neuhasí vodní masy.

0: Tady je Proglas.
1: Hladíte k nám.
2: Nepatříš do období týdnů, před kterým pletou se šály. Nepatříš do dočkaných pátků, sladěných šatů z prá.

sklem. Nepatříš do období dešťů strávených v saunách v páře. Nepatříš

Oye, Nash.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 6. července. Milí posluchači, přinášíme vám nedělní promluvu papeže Lva 14. před modlitbou Anděl Páně a první část cyklu Malá škola liturgie, věnovaného symbolice a významu míst a gest, která nás doprovázejí k setkání s Pánem v Eucharistii. Příjemný poslech. V otroctví je Kristus osvobozením. V souženích války je Kristus nadějí. V hodině hříchu je Kristus odpuštěním. Řekl papež ve své promluvě před modlitbou Anděl Páně v neděli 5. července. Svatý otec zdůraznil, že Ježíš nikdy nenechává člověka samotného s břemenem kříže, ale nese ho spolu s ním.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám hezkou neděli. Evangelium dnešní liturgie nás vybízí, abychom se připojili k chvále, kterou Ježíš vzdává Otci, Pánu nebe a země. Boží syn, který se stal člověkem, projevuje svou lásku tím, že do tohoto vzdíku vzdání zahrnuje každé stvoření. Jednoduchost takového spontánního a radostného gesta odpovídá stylu Boha, který se rád zjevuje maličkým, zatímco moudrým a chytrým zůstává skryt. Ti jsou totiž natolik naplněni svými vlastními představami, že nepoznávají přítomnost Krista, Mesiáše, který navštěvuje svůj lid. Tehdy se lidská moudrost mění v aroganci a učenost upadá do pýchy. Skutečná boží moudrost se naopak zjevuje v pokoře tělesnosti a jeho učení se obrací k těm, kteří se nejvíce namáhají. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte, až jste obtíženi, říká Pán. Jít za Ježíšem znamená odpovídat na jeho lásku a sdílet jeho život až ke kříži, jak nám to on sám vysvětlil. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Právě darování sebe sama z lásky je Ježíšovým hem. Je syntézou jeho učení, jádrem jeho moudrosti, planoucí láskou ke všem.
1: Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce il peso della croce?
0: Bratři a sestry, jak může být břemeno kříže lehké a sladké? Z jediného důvodu, protože Pán ho nese jako první a spolu s námi se všemi. Nikdy nás nenechal samotné v tom, co nás sráží na kolena. Jako pravý učitel se Ježíš ujímá lidstva zraněného zlem, aby se o něj postaral. Moudrost, kterou nám dává, je tedy zvěst spásy a jeho jho nás pozvedá z každého pádu. Naše cesta následování Krista tedy není asketickým cvičením, které nás ničí. Je to škola svobody, která bere vážně drama dějin a neustále osvětluje jejich smysl, zejména ve chvílích nejtemnějších. V skutku, jedině v Ježíšově kříži je zlo vykoupeno. Jedině v jeho utrpení nachází naše zničující únava útěchu a vykoupení.
1: Nella schiavitù Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra.
0: V otroctví je Kristus osvobozením. V souženích války je Kristus nadějí. V hodině hříchu je Kristus odpuštěním. To je pravá moudrost, tedy cesta, kterou chceme kráčet společně, sjednocení jako učedníci v jeho jménu. Ježíš nás to učí jako syn, který se stal naším bratrem. Silou Ducha Svatého sám zjevuje církvi pravdu o Bohu i o člověku, neboť nikdo nezná Otce jenom syn a ten, komu to chce syn zjevit.
1: Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore.
0: Drazí, když nyní děkujeme Pánu za tuto jeho důvěru plnou lásky, prosíme také o přímluvu Panny Marie, královny míru, za dobro církve a celého světa. V závěru polední modlitby Anděl Páně, ke které se na náměstí svatého Petra sešlo asi 18 tisíc lidí, připomněl Lev XIV. Vietnamského kněze a mučedníka Františka Xavera, blahořečeného minulý týden. Osud otce Františka Xavera v mnohem připomíná oběť svatého Maximiliána Kolbeho. Ve chvíli, kdy skupině 70 lidí zajatých japonskými bojovníky hrozila smrt upálením, nabídl svůj život za svobodu pro ostatní.
1: Giovedì scorso, 2 luglio, nel santuario di Tak Sai in Vietnam.
0: Minulý čtvrtek, 2. července, byl na poutním místě Tak Sai ve Vietnamu blahořečen kněz František Xaver, který byl v roce 1946 zavražděn z nenávisti k víře. V prostředí útlaku a násilí se postavil na obranu lidských práv a neopustil své farníky. Ať jeho přímluva a modlitba podporují služebníky Evangelia, kteří se i dnes nacházejí v situacích pro následování. Řekl svatý otec během pozdravů v závěru nedělní modlitby na svatopetrském náměstí. S ujištěním o své solidaritě a modlitbách se obrátil také ke členům univerzitního sboru z Méridy ve Venezuele. Ve svých modlitbách nepřestávám pamatovat na oběti zemětřesení a na celý venezuelský národ. Kéž ho Pán podporuje v této tak těžké chvíli, ujistil papež Lev. Dodejme ještě, že počínaje tímto týdnem svatý otec zahájil letní odpočinek v Castel Gandolfu, ležícím v albánských horách asi 25 kilometrů od Říma. V tamním apoštolském paláci papežové tradičně tráví několik týdnů v letních měsících a využívají tento čas k odpočinku a modlitbě. Všechny veřejné i soukromé audience jsou v tomto období zrušeny. Poutníci se nicméně mohou setkat s papežem během nedělní modlitby Anděl Páně na náměstí před apoštolským palácem.

Jako věřící jistě chodíme v neděli nebo i během týdne na mši, nebo jsme se přinejmenším účastnili svatby nějakého známého, křtu dítěte, nebo jiné liturgické události. Přicházíme do kostela, děláme určitá gesta a pronášíme určitá slova. Ale položili jsme si někdy otázku, co znamenají, proč je děláme? Chtěli bychom vás pozvat k zamyšlení nad některými místy, kterými možná procházíme příliš rychle, a gesty, která možná děláme bezmyšlenkovitě. Eucharistická slavnost má své vlastní místo, kterým je kostel, a i když se za zvláštních okolností koná někde jinde, jako například při velkých bohoslužbách sloužených papežem na svatopetrském náměstí, je slavnostní prostor pečlivě připraven, tak aby místa, kde se odehrává posvátný obřad, byla jasně rozeznatelná. Začněme naši cestu na místě, které často navštěvujeme, ale nevždy vnímáme jeho symbolickou hodnotu a poselství, které nám může sdělit. Pokaždé, když jdeme do kostela na bohoslužbu, překračujeme práh. Procházíme dveřmi. Překročení prahu naznačuje možnost ponořit se do nové skutečnosti, kde k nám všechno promlouvá zvláštním způsobem. Do skutečnosti, v níž se vyskytují běžné věci, jako je voda, chléb, víno, obrazy a lavice, ale způsob, jakým se tyto běžné věci prezentují a jak s nimi zacházíme, nám říká, že nabývají nový význam a skrývají něco zcela jedinečného. Když jdeme do kostela, procházíme několika místy, která naznačují postupný přechod. Z domu se vydáme na ulici, dorazíme na prostranství před kostelem. Někdy vystoupáme po schodech nebo stupních a uvítá nás portikus, abychom nakonec prošli dveřmi, bránou. Nicméně na prostranství před kostelem se často sejdeme nejdříve, v malých skupinách jako boží lid svolaný k liturgické slavnosti. Je to první místo setkání křesťanské komunity. Tam se potkáváme, zdravíme, představujeme. Běžnými gesty, jako je úsměv, pozdrav, slovo či dokonce obětí, dáváme najevo sounáležitost. Na prostranství před kostelem může kněz vítat příchozí, nebo se loučit s těmi, kdo odcházejí po bohoslužbě, což vnáší do společného prožívání bohoslužby srdečnou a sváteční náladu. Na prostranství před kostelem se také konají některé obřady, které jsou úvodem k bohoslužbě samé. Nejslavnostnějším z nich je žehnání ohně na velikonoční vigílii. Z nového ohně se zapaluje velikonoční svíce. Symbol Krista, vzkříšeného z temnot smrti. A z této svíce se postupně šíří všechna naše malá světla, která osvětlují tuto posvátnou noc. Z prostranství před kostelem pak někdy vystupujeme po stupních nebo schodišti, které pro ty, kdo vstupují do kostela, připravují pohyb vzhůru, plný symbolických významů. Vystoupit do domu Božího je gestem, které vyjadřuje především vnitřní ochotu vydat se na cestu, která nás uvede do skutečného setkání s Boží láskou v eucharistické slavnosti. Ve starověku, jak nám připomíná kniha Žalmů, byl tento vzestupný pohyb doprovázen zpěvy a modlitbami. Vzbuzuje skutečný úžas, když pomyslíme na to, že právě tyto žalmy, nazývané písně stupňů nebo poutní písně, jsou texty, které recitoval Ježíš ve vrcholných chvílích svého života, když přišel do Jeruzaléma, aby zemřel a vstal z mrtvých. Když přicházel do chrámu, když stoupal po chrámových schodech, modlil se těmito slovy. Zvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla, nebude dřímat tvůj strážce.
Ano, nebude dřímat a spát Izraelův strážce. Hospodin tě střeží, Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici. Za dne ti slunce neublíží, ani měsíc v noci. Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, bude střežit tvou duši. Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod, nyní i na věky. I dnes se Ježíš vydává na pouť spolu s námi a recituje s námi tyto žalmy. Pokaždé, když stoupáme po schodech, které vedou ke vstupu do chrámu, přivolejme si tedy před svůj vnitřní zrak a spojme s tlukotem svého srdce slova a významy, které v sobě nesou tyto žalmy, a vykročme směrem k bráně kostela, svědomím, že se přicházíme setkat s Pánem, abychom oslavili úžasné věci, které vykonal a nepřestává konat v našich dějinách i v životě každého z nás. Slyšeli jste první část cyklu Malá škola liturgie, který můžete ve formě podcastu najít také na našich internetových stránkách. Od mikrofonu se loučí Johana Brunková. Laudetur Jesus Christus.

0: Dnešní myšlenku na den z cyklu Ty víš, že tě mám rád připravila Martina Špinková.
1: Poslední únorové dny roku 2022 asi nevymaže z paměti nikdo z nás. Každého se nějak dotýkali. Každý si kladl otázky. Mnozí se zapojili do formální a tisíce lidí do dobrovolnické pomoci. Pamatuji si na první telefonát Jenny, která se mi tehdy do Adry ozvala. Kdyby bylo potřeba, tak máme na vesnici dům a můžeme jedno patro pro potřebnou rodinu uvolnit. Nabízela mi v době, kdy ještě ani první uprchlík nepřekročil hranice. Dojalo mě to. Myslela dopředu, na lidi. Vcítila se do nich. Možná si představovala, co by asi udělala ona, kdyby se to stalo jí. A co by pro sebe a děti potřebovala. Bezpečí, střechu nad hlavou, teplo, dobré slovo. Brzy se začaly v médiích objevovat záběry lidí ve sklepech, metru a garážích. A postupně se k ním také dostávala nejnutnější pomoc. Voda, deky, jídlo, generátory. Mě však velmi zneklidňovala ještě jiná otázka. Kdybych se ocitla s těmi lidmi v krytu, čím a jak bych je povzbudila? Ano, vím, měla bych asi dost co dělat, abych se postarala sama o sebe, abych povzbudila sebe a své blízké. Ale přesto, ve chvílích, jako byla a je stále tato, je extrémně důležité, aby lidé, kteří mají alespoň trošku toho světla, toho věčného božího světla, jej neschovali pod nádobu. Nedrželi si jej uvnitř, ale rozdělili se o něj. Možná si říkáte, tak vždycky bych jim mohla přečíst něco z mobilní aplikace z Bible, ale co když je mobil vybitý? Budou vybitá i naše slova? Náš duch? Ve chvílích krize není čas něco teprve zhánět, něco hledat. Můžeme dávat jen to a rozdělit se jen o to, co již v sobě máme. Kdo jsme? Kým jsme se do té doby stihli stát? Zda jsme stihli prožít Boží lásku, odpuštění a jeho milost? Možná ještě více v ozvěně krytu bude znít Ježíšova otázka Šimonu Petrovi, vznesená v prvním zamyšlení. Miluješ mě? Ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Tak jdi do světa a pomáhej lidem, tam, kde jsi a způsobem, který můžeš. Přinášej naději, pokoj a laskavý zájem. Lidé to potřebují.

Je krátce po 6. hodině v úterý s datem 7. červenec 2026. Vy posloucháte Proglas a od mikrofonu vám dobré ráno přeje Natálie Fajtová. V tento den roku 787 v bavorském Eichstättu zemřel biskup a patron diecéze, anglický misionář benediktín svatý Willibald. Jeho památku připomíná katolický kalendář. A v kalendáři občanském nám dnes figuruje jméno Bohuslava. Jméno je slovanského původu a znamená Bohu budiš sláva. A také máme na dnešní den pranostiku. Tečeli na svatého Willibalda voda korytem, bude žito korýtkové. Dnešním oslavencům Bohuslavám a také Willibaldům k svátku blahopřejeme a na Proglasu se nyní pojďme začíst do 9. kapitoly Matoušova evangelia.

Právě odcházeli a tomu přivedli němého člověka, posedlého zlým duchem. Jakmile byl zlý duch vyhnán, němý začal mluvit. Lidé nad tím žasli a říkali, něco takového se dosud v izraelském národě nestalo. Ale farizeové tvrdili, zlé duchy vyhání s pomocí vládce zlých duchů. Ježíš pak obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal radostnou zvěst o Božím království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí, jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům, žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto pána žně, aby poslal dělníky na svou ženě.

0: po četbě evangelia se s námi můžete pomodlit ranní chvály. Dnešní texty budou z úterý 14. týdne mezidobí 2. týdne žaltáře od strany 1062, v novějším vydání breviáře od strany 1062 a ve starším od strany 949. 949. Ještě zopakuji, novější vydání 1062 a starší vydání strana 949. A modlit se s vámi bude Natálie.
1: A Michal.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Můj milý člověče, zpívej nebes králi, slyš, jak z rána vesele ptactvo Boha chválí.
1: Chválí Stvořitele, Pána nebeského, vroucí vzdává jemu dík za ochranu jeho.
0: A ty, Boží obraz, dílo jeho ruky, meškáš jemu věnovat vděčné písně zvuky.
1: Poděkuj teď vroucně Bohu za ochranu, na celý čas života odevzdej se Pánu.
0: On ti bude otcem, vodit bude tebe, jeho láska sešle ti požehnání z nebe.
1: V každé trpké zkoušce poskytne ti síly, najdeš pokoj, jehož svět nikdy neudílí. Sešli své světlo a svou věrnost, Hospodine.
0: Bože, zjednej mi právo, a ujmi se mé pře proti bezbožnému lidu. Zbav mě člověka lstivého a zločinného.
1: Bože, vždyť ty jsi má síla, proč jsi mě zahnal? Proč se musím smutně vláčet tísněn nepřítelem?
0: Sešli své světlo a svou věrnost, ty ať mě vedou a přivedou na tvou svatou horu a do tvých stanů.
1: Pak přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, který mě naplňuje radostí.
0: Oslavím tě citerou, Bože, můj Bože.
1: Proč se rmoutíš, má duše, a proč ve mně sténáš?
0: Doufej v Boha, vždyť zase ho budu chválit, svého spasitele a svého Boha.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Sešli své světlo a svou věrnost, Hospodine. Ochraňuj nás, Pane, po celý náš život.
0: Řekl jsem, uprostřed svého života mám odejít k branám podsvětí, mám postrádat zbytek svých let.
1: Řekl jsem, nemám už vidět Hospodina v zemi živých, nemám už hledět na nikoho mezi obyvateli světa.
0: Můj příbytek je stržen, je ode mě odnesen, jako stan pastýřů.
1: Bůh svinul jako tkadlec můj život, odřízl mě od osnovy.
0: V slabosti se mé oči zdvihají vzhůru, Pane, trpím násilí, zastaň se mě.
1: Hle, v pokoji se změnila má hořkost, ty jsi tedy zachránil mou duši z propasti zhouby. Ano, za svá záda jsi hodil všechny mé hříchy.
0: Vždyť podsvětí tě nebude slavit, ani smrt tě nebude chválit. Ti, kdo se stupují do jámy, nebudou čekat na tvou věrnost.
1: Kdo žije, jen kdo žije, bude tě slavit jako já dnes. Otec bude o tvé věrnosti vyprahovat synům.
0: Hospodine, zachraň mě. A za zvuku citery budeme zpívat po všechny dny svého života v Hospodinově domě.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Ochraňuj nás, Pane, po celý náš život. Tobě, Bože, patří chvalospěv na Sionu.
0: Tobě, Bože, patří chvalospěv na Sionu. Tobě, který vyslýcháš prosbu, ať se plní slib.
1: K tobě přichází každý člověk s vyznáním svých vin.
0: Naše nevěrnosti nás tísní, ty je však odpouštíš.
1: Blaze tomu, koho si volíš a bereš k sobě. Přebývá ve tvých nádvořích.
0: Kéž se nasytíme blahem tvého domu, svatostí tvého chrámu.
1: Je úžasné a spravedlivé, jak nás vyslýcháš, Bože, náš zachránce.
0: Naděje všech končin země i dalekých moří.
1: Svou mocí upevňuješ hory, jsi opásán silou.
0: Tišíš hukot moří, hukot jejich vln a vřavu národů.
1: Pro tvé divy bázení má obyvatele dálných krajin. Radostí plníš nejzasší východ i západ.
0: V milosti se navštívil zem a napojil si. Velmi si ji obohatil.
1: Boží strouhou se hrne voda. Lidem si nachystal obilí.
0: Takto jsi zemi připravil, zavlažil si její brázdy. Rozmělnil si její hroudy.
1: Skypřil si dešti, požehnal z tomu, co vyrašilo.
0: Rok si korunoval svou dobrotou. Kudy si prošel, příští hojnost.
1: Pastvidy na stepy mokvají vláhou. Pahorky se ovíjejí radostí.
0: Nivy se odívají stády. Údolí se přikrývají obilím. Ozývají se jásotem a zpěvem.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Tobě, Bože, patří chvalospěv na Sionu.
0: Vy, bratři, nejste ve tmě, že by vás den Páně překvapil jako zloděj. Vy všichni jste přece synové světla a synové dne. Noc ani tma nemá nad námi právo.

0: Vyslyš mě, Hospodine, spoléhám na tvá slova.
1: Vyslyš mě, Hospodine, spoléhám na tvá slova.
0: Přicházím na úsvitě a o pomoc volám.
1: Spoléhám na tvá slova.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Vyslyš mě, Hospodine, spoléhám na tvá slova. Zachraň nás, Hospodine, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázala našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu bez strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Zachraň nás, Hospodine, z rukou všech, kdo nás nenávidí. Dobrořečme našemu Spasiteli, neboť on svým zmrtvých vstáním ozářil svět a pokorně ho vzívejme.
1: Dej, Pane, ať vytrváme na tvé cestě. Pane Ježíši, ranní modlitbou oslavujeme tvé zmrtvých vstání.
0: Ať náš den prozáří naděje, která pramení z tvé slávy.
1: Pane, přijmi naše dobré úmysly a předsevzetí
0: jako prvotiny tohoto dne.
1: Uděl nám, ať dnes rosteme v tvé lásce.
0: Aby všechno prospívalo k dobru našeho i všech lidí.
1: Pane, dej, ať tak svítí naše světlo před lidmi,
0: aby viděli naše dobré skutky a velebili nebeského Otce.
1: Dej, Pane, ať vytrváme na tvé cestě.
0: A pomodleme se modlitbu, Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Pane Ježíši Kriste, ty jsi pravé světlo, které svítí všem lidem, aby mohli dojít ke spáse. Prosíme tě, uveď naše kroky na cestu spravedlnosti a pokoje, abychom se připravovali na setkání s tebou. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen. Amen.

od Davidova vojska a velmi mnoho jich toho dne padlo, 20 000. Boj se rozšířil na celý kraj a mnohem víc lidí zahubil les, než jich toho dne usmrtil meč. Absalom jel na mesku a střetl se s Davidovými služebníky. Když se Mezek s ním dostal pod hustý veliký dub, uvázl za vlasy na dubě a zůstal viset mezi nebem a zemí, když Mezek, na němž seděl, proběhl. Jeden muž to viděl a oznámil to Joabovi. Viděl jsem Absaloma, jak visí na dubě. Joab řekl muži, který mu to hlásil. Když si ho viděl, proč si ho nezabil na místě a nepoložil na zem? Dal bych ti 10 lotů stříbra a opasek. On však odpověděl Joabovi. I kdybys mi odvážil do mých rukou 1000 lotů stříbra, nevstáhl bych ruku na králova syna. Vždyť jsme slyšeli, jak král přikazoval tobě, Abišajovi a Etajovi. Šetřte mi syna Absaloma. Ale i kdybych to udělal s nebezpečím života, nemohlo by to zůstat utajeno před králem a ty sám bys byl proti mně. Joab řekl, tak ho probodnu sám před tebou. Vzal tedy do ruky 3 kopí a vrazil je Absalomovi do srdce. Když se ještě zmítal, jak visel na dubě, běželo 10 Joabových zbrojnošů, ubili ho a usmrtili. Potom dal Joab zatroubit a zastavil lid, aby nepronásledoval utíkajícího Izraele, neboť chtěl ušetřit lidi. Absaloma však vzali, hodili ho v lese do veliké jámy a nanesli na něho velikou hromadu kamení. Všechen Izrael pak uprchl domů. David seděl zatím mezi oběma branami. Strážný pak, který byl na střeše brány nad zdí, zvedl oči a uviděl běžet samotného člověka. Zavolal a oznámil to králi. Král řekl, jde-li sám, přináší dobrou zprávu. Když on rychle běžel a stále se více blížil, spatřil strážný druhého člověka běžet a zavolal zhora a řekl, vidím druhého, jak běží sám. Král řekl, i to je dobrý posel. Strážný pravil, vidím, že první běží jako Achimás, syn Sadokův. Král odpověděl, to je výborný muž, přichází s dobrou zprávou. Achimás volal a řekl králi, ať žije král. Buď veleben pán tvůj Bůh, že vydal na pospas lidi, kteří pozvedli své ruce proti mému pánu a králi. Král se tázal, má se dobře jinoch Absalom? Achimás řekl, pozoroval jsem velký zhon, když Joab, tvůj služebník, odeslal mne tvého služebníka. Nevím však králi, co se přihodilo. Král mu řekl, pojď sem a stoupni si stranou. Postavil se stranou a zůstal stát. Tu se objevil Chusi. Přišel a řekl, dobrou novinu nesu, pane můj a králi, neboť pán tě dnes vysvobodil z rukou všech, kteří povstali proti tobě. Král se tázal Chusiho, má se dobře jinoch Absalom? Chusi odpověděl, staň se nepřátelům pána mého krále a všem, kdo se pozdvihli proti němu se zlými úmysly tak, jako tomu jinochovi. Král se zarmoutil, vstoupil do horní jizby brány a plakal. A cestou mluvil takto. Synu můj Absalome, Absalome, synu můj, kéž bych byl umřel místo tebe, Absalome, synu můj Absalome. Když bylo Joabovi oznámeno, že král pláče a truchlí pro svého syna, obrátilo se to vítězství toho dne v pláč všemu lidu, neboť se lid doslechl, král se trápí pro svého syna. A tak se plížil toho dne lid při vstupu do města, jako se plížívá lid obrácený v bitvě na útěk. Král si zahalil hlavu a velikým hlasem volal, synu můj Absalome, synu můj.

Je to 6. hodina a 30. minuta s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Je úterý 7. července. V tento den roku 787 v bavorském Eichstättu zemřel biskup a patron diecéze, anglický misionář benediktín svatý Willibald. Jeho památku připomíná katolický kalendář. Stovku by oslavil volejbalista z tituly světového i evropského šampiona Zdeněk Malý. Zemřel v roce 2010. Před 85 lety v Srbsku začalo ozbrojené povstání proti německé okupaci. 60 let uplynulo od úmrtí pátera Františka Planity, faráře v Kobeřicích u Brna. Před 35 lety zemřel silák a recesista Franta Kocourek. 15 let je na věčnosti houslový virtuos a pedagog Josef Suk. 86. narozeniny slaví britský hudebník Ringo Starr, bubeník legendární kapely Beatles. A svátek má Bohuslava. Jméno je slovanského původu a znamená Bohu budiš sláva. Tak nositelkám tohoto jména k svátku blahopřejeme. A podle pranostiky tečeli na svatého Willibalda voda korytem, bude žito korýtkové. Pojďme se také podívat na předpověď počasí pro dnešní den. Čekáme postupné oteplování, bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Dnešní teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě bude kolem 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě 22. Tolik o počasí. A co nás čeká v ranním vysílání Proglasu? Teďka půl hodinka písniček do 7. hodiny, kdy nabídneme zprávy Českého rozhlasu Plus. Potom se můžete těšit na ranní hudební kompas v 7 hodin a 45 minut. Tam se nám představí americký písničkář John Townley. V 8 hodin opět nabízíme zpravodajství Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách přehled očekávaných událostí a od 9. hodiny na stole je téma. Jak fungují charitativní obchody organizace ADRA a proč má smysl darovat věcem druhý život? V dnešním pořadu nahlédneme do zákulisí ADRA obchůdků, kde se z nevyužitých věcí stává pomoc pro druhé. Dozvíme se, jak výtěžek z prodeje podporuje dobrovolnické programy, jakou roli hrají dárci i dobrovolníci a proč jsou tyto obchody místem, kde se spojuje udržitelnost, solidarita a lidská sounáležitost. Dnešní pořad bude moderovat Irena Blablová, jejím hostem bude Stanislav Staněk, vedoucí ADRA obchodů. To je tedy pozvánka na dnešní ráno s Proglasem. Teď nám bude hrát vesmírná kapela alias Veka, píseň Kam budeš chtít.

I krátce po 6:30 nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 7.7.2026. V Klatovském krematoriu se popolední koná poslední rozloučení s nositelem ceny paměti národa Františkem Víndlem, účastníkem druhého a třetího odboje, kurýrem a převaděčem pro následovaných. Čestný občan Klatov a čestný předseda Konfederace politických vězňů zemřel 26. června ve věku 102 let. Druhý závěrečný den plenárního zasedání má před sebou na Velehradě Česká biskupská konference. A v Brně vrcholí přípravy na výroční konference Charis, která začne na výstavišti zítra večer. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: V hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se uchází o přízeň poroty a diváků i koprodukční slovensko-česko-maďarské drama Pramen. Děj se vrací do komunistického Československa. Hlavní hrdinku, lékařku Ingrid, která se podílí na ukončování nechtěných těhotenství a sterilizace romských žen, stvárnila Aňa Geislerová. Režisér Ivan Ostrochovský k tématu snímku Pramen řekl.
2: Je to asi problém režimu, je to problém akoby majority a minoritného obyvateľstva, ako vlastne tie majority riešia tie problémy, ktoré sa s tými minoritami dejú. Myslím, že nemá žiadny zmysel, ako keby dnes odsudzovať tých lekárov, ktorí to robili v nejakom kontexte. To sme vlastne chceli ukázať, že ten lekár, ktorý mal pocit, že neporušuje zákony a v ten dobový kontext mu vlastne ako keby to neodporoval, aby to robili. A dnes veľakrát vám zákon niečo povoluje, ale nemôžeme dnes povedať.

S podporou pátera Františka Karla začala tento den roku 1968 tradice rytmických kytarových mší v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Letohradě Orlici. Místní mladí tak byli mezi prvními v Československu. Hráli hlavně přeložené černošské spirituály. Písní přibývalo, na repertoáru se podílel i Petr Eben. Zájem mládeže vzbudil nevoli režimu. Výsledkem byl komunistický zákaz kytar v kostelích.

0: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
1: Blíží se 7:00 a přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Mart.
3: Sedmá hodina je tady a s ní první ranní Plus po svátcích. V úterý 7. července vás u něj vítají Renata Kropáčková
4: a Tomáš Pavlíček.
5: Český rozhlas Plus.
4: Na která témata bychom vás chtěli napoutat, dokážou evropští členové aliance na summitu v Ankaře, že to myslí s přebíráním odpovědnosti za svoji obranu vážně?
3: Jaký vzkaz poslali Íránci světu okázalým pohřbem zabitého vůdce Chameneího?
6: Íránské vedení čekalo s pohřbem Alího Chameneího na dobu, kdy už nebude hrozit americký úder.
4: A co vyvolalo v regionu i jinde odpálení střely z čínské jaderné ponorky?
3: O zprávy se nejdřív neomylně postará Ondřej Látal.
7: Přeju dobré úterní ráno. Česká delegace ráno odletí ve dvou letadlech na 36. summit Severoatlantické aliance. Ten dnes začíná v turecké Ankaře. Během dvoudenního setkání proberou lídři 32 členských zemí třeba výdaje na obranu anebo podporu Ukrajiny. Jako první odstartuje z kbelského letiště vládní speciál s premiérem Andrejem Babišem z ANO, který delegaci povede. Krátce po něm odletí i prezident Petr Pavel. O jeho účasti rozhodl v předběžném opatření ústavní soud. Babiš už i tak několikrát zopakoval, že ho v Ankaře nechce.
8: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Je to neuvěřitelné, už jsme mu to vysvětlovali opakovaně, my ho skutečně tam nepotřebujeme, my budeme obhajovat výsledek neplnění 2%.
7: S Babišem ráno odletí taky ministr zahraničí Petr Macinka s motoristů, ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vládní zmocněnec pro plnění závazků Česka vůči NATO Jakub Landovský. Nabídneme detaily po zprávách. Včerejší ruské masivní útoky na Kyjev a jeho okolí zabily 26 lidí, skoro 90 je zraněných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před cestou na summit NATO řekl, že chce s aliancí jednat o lepší podpoře ukrajinské protivzdušné obrany.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu uvedl, že summit nejsilnějších euroatlantických zemí v Ankaře by neměl vyznít dostracena. Zelenský proto chce v kuloárech summitu jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o licenci na výrobu raket do systému protivzdušné obrany Patriot. Kdyby Ukrajina takové povolení měla, stačilo by to na její obranu i pomoc partnerům, kteří ji potřebují, řekl Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
7: Služby poradců vyšly za první pololetí letošního roku úřad vlády na 1,7 milionu korun. Nejvyšší částku vyplatil úřad Natálii Vachatové, která radí premiérovi Andreji Babišovi z ANO se svobodou projevu. Dostala 370 tisíc korun, konkrétně bere 1150 korun na hodinu. Radiožurnál to zjistil podle informačního zákona. K nejlépe placeným poradcům patří například i právnička a manažerka ANO Michaela Pobořilová anebo ekonom Jaroslav Ungerman. Podle úřadu vlády dělají pro Babiše analýzy, stanoviska a další úkoly. Konkrétní náplň práce ani jeden z poradců nechtěl komentovat. Celkem radí premiérovi 11 lidí. Poslanci se vrátí k debatě o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Vládní návrh dnes míří do druhého čtení. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat třeba obchody, restaurace anebo řemeslníci. Zvláštní režim dostanou malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Opozice návrh kritizuje. Třeba místopředseda rozpočtového výboru Vojtěch Munzar z ODS přínosy EET zpochybňuje.
10: Nejvíc nám vlastně vadí, že tam není skutečná výjimka pro malé živnostníky, například pro ty, co mají živnost jako vedlejší, co třeba prodávají na trzích při svém zaměstnání. Na ty se ta výjimka, kterou navrhuje tato vláda, neuplatňuje, protože oni nemůžou z podstaty věci využívat paušální daň.
7: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Tanker v Ománském zálivu u Hormuzského průlivu zasáhla neznámá střela. To na lodi následně způsobilo požár. Na sociální síti X o tom informuje britská vojenská národní služba. Podle ní nejsou hlášené žádné oběti ani přímé ekologické škody. Incident se stal asi 15 kilometrů východně od ománských břehů. Úřady ho teď vyšetřují. Odvolací soud v Paříži odpoledne rozhodne o tom, jestli bude moct Marine Le Penová příští rok kandidovat na prezidentku. Šéfku nacionalistických poslanců soud loni odsoudil za zneužívání unijních peněz. Le Penová se odvolala.
2: Lídrině nacionalistického národního sdružení v Lievan řekla, že rozsudek může ohrozit francouzskou demokracii. Pokud odvolací soud trest potvrdí, Le Penová by mohla dostat trest 4 roky vězení. Političce hrozí taky zákaz kandidatury v prezidentských volbách příští rok na jaře. Le Penová vinu odmítá a tvrdí, že pokud dostane pouze trest domácího vězení, kandidovat nebude. O Elizejský palác by v takovém případě podle ní usiloval šéf národního sdružení Jordan Bardella. Oba mají podle průzkumu deníku Le Monde velké šance nastoupit do prezidentského úřadu. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
7: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pracovníci Krkonošského národního parku rozmisťují na dvoračkách a v okolí Rychorské boudy speciální oplocení a malé klece. Snaží se tak ochránit vzácné sacánky narcisokvěté. Tato květina z hor postupně mizí, protože ji okusem ničí hospodářská anebo lesní zvířata. Vysvětluje to pracovnice Krkonošského národního parku Klára Tlachačová.
11: Máme teď spoustu rostlin, které nekvetou, protože ta zvěř je ožírá a nemají dostatečnou vitalitu k tomu kvetení. Takže tak ty klícky nám umožní, že třeba příští rok, že ne hned, ale ten další rok jednak rostlina zesílí a časem i vykvete a vyplodí.
7: Ve zprávách na Plusu máme taky dopravní informace. Na D1 směrem z Vyškova na Brno začíná nesouvislá kolona před sjezdem na Rousínov na 218. kilometru. Pomalu se jede až k Brnu do omezení na 196. kilometr, zdržení asi 40 minut. Na D2 před Brnem popojíždí kolona v obou pruzích ze 3. kilometru od sjezdu na Modřice, zdržení 10 až 15 minut. Kamiony v pravém pruhu se zastavují už na 12. kilometru a zdrží se výrazně déle. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 brzdí provoz omezení před sjezdem na letiště. Kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru vás teď zdrží asi 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte kolonu od sjezdu na Písnici až k Ořechu. Celý úsek je na víc než půl hodiny. A provoz vázne na příjezdech do omezení v Kbelské ulice v Praze v obou směrech. V Cínovecké začíná kolona za sjezdem na Zdiby a z Novopatské zasahuje kolona až na okruh k dálnici D11. Zdržení obou směrně 15 až 20 minut. Dobře dojďte. Čeká nás oblačný až zatažený den, teď ráno a pak taky dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť anebo přehánky s malou pravděpodobností bouřky. Teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě kolem 24, na horách kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

spalem, pojedu do Londýna, odkud se vždycky vrátím jiná, kde jsme byli už tolikrát. Občas deště, trochu jiný klimat, ty mě hřeješ, i když je venku zima.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Na Velehradě končí plenární zasedání České biskupské konference. Navázalo na víkendové dny lidí dobré vůle. Včera večer sloužili čeští a moravští biskupové mši svatou v Boršicích v kostele svatého Václava. Hlavním celebrantem byl emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Proglasu v neděli po hlavní cyrilometodějské poutě svěřil, co si z Velehradu odnáší.
2: Radost. Je to něco, co je vnější. A to bych řekl, to je setkání s lidmi, kteří jsou mně milí a kteří vlastně mají stejné základy a stejný cíl ve svém životě. No a zároveň s tím, a to je to podstatné, co je vnitřní. A to je napojení se na kořeny, ze kterých čerpali svatý Cyril a Metoděj. A z těchto kořenů, jestli budeme žít, tak dokážeme přežít všechny možná.

0: Jako náročnou a hektickou hodnotí divadlo Spejbla a Hurvínka uplynulou sezónu. Hurvínek v ní oslavil své sté narozeniny, cestoval do Japonska a do Spojených států, absolvoval turné po českých městech a chystal premiéry. V květnu se po opravě vrátil na domovskou scénu v pražské Davidské ulici. Vše s ním absolvovali herci včetně Martina Trechy, který za Hurvínka a také za Spejbla už zhruba 5 let mluví.
1: Se mnou se počítalo, že to budu dělat třeba za 20 let nebo za 15, ale předchozí interpreti potom tak rychle odešli, že se rovnou řeklo vlastně, já jsem měl být další v řadě. Teoreticky tak se to zkusilo a žádnou hlasovou průpravu nemám, prostě to dělám tak, jak...
0: Mladí interpreti udržují staletou tradici, aniž by museli, uvedla ředitelka divadla Spejbla a Hurvínka Denisa Kiršnerová.
2: Byli jsme v Americe, v Japonsku, naši noví interpreté vlastně hráli v japonštině, v angličtině, ten zážitek byl skvělý, nesmírně nás to těšilo, že se vracíme k tomu publiku. Tam byla dáma, která si nás pamatuje v Kyotu před 50 lety a 50 let čekala, až se Hurvínek vrátí. Hlavně je tam důležitý ten duch toho souboru a těch nových interpretů, kteří toho Spejbla s Hurvínkem, Máničku s Kateřinou prostě opravdu stvárňují s vervou, s radostí, s velkým nadáním.
0: Hurvínkové divadelní prázdniny dlouhé nebudou. V sobotu 25. července vystoupí ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti v rámci letní filmové školy v představení Hurvínek a nezvaný host.

0: Festival Planet začal v Brně na Kraví hoře. Letošní novinkou je 12-metrový model planety Jupiter. Je dosud největším exponátem z nafukovací kolekce, kterou postupně buduje Hvězdárna a Planetárium Brno. K vidění je doprovodná výstava věnovaná Jupiteru a černým dírám. Organizátoři připravili zábavné fyzikální experimenty. Pokračuje ředitel Hvězdárny Jiří Dušek.
1: Součástí volně přístupných aktivit v parku na Kraví hoře je také letní kino, kde každý večer promítáme nějaký vědecko-fantastický anebo fantasy film. Vstup do parku je samozřejmě zdarma. Jediný místo, kam si musí kdokoliv koupit vstupenku, jsou projekce v našem digitálním planetáriu, kde ale uvidí návštěvníci předfilm věnovaný právě planetě Jupiter.
0: Brněnský festival Planet se letos koná v prvním bloku od 6. do 12. července, v druhém od 3. do 9. srpna, zpravidla od 14 hodin do 11:30 v noci. Podmínkou nafukování modelů je příznivé počasí. Aktuální stav i program najdou zájemci na webu festivalu.

0: západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Máme 7 hodin 31 minut úterý 7. července 2026 a dobré ráno, s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. V tento den roku 787 v bavorském Eichstättu zemřel biskup a patron diecéze, anglický misionář benediktín svatý Willibald. Jeho památku připomíná katolický kalendář. Před 85 lety v Srbsku začalo ozbrojené povstání proti německé okupaci. 60 let uplynulo od úmrtí pátera Františka Planity, faráře v Kobeřicích u Brna. Při národní pouti na Velehradě k 11. výročí úmrtí svatého Metoděje 7. července 1985 dali statisíce lidí najevo odpor vůči komunistické normalizační moci. Žádali náboženskou svobodu a návštěvu Jana Pavla II. Před 35 lety zemřel silák a recesista Franta Kocourek. 15 let je na věčnosti houslový virtuóz a pedagog Josef Suk. 86. narozeniny slaví britský hudebník Ringo Starr, bubeník legendární kapely Beatles. A svátek slaví Bohuslava. Je to jméno slovanské a znamená Bohu budiš sláva. Tak všem Bohuslavám k dnešnímu svátku vyprošujeme vše dobré. A podle pranostiky tečeli na svatého Willibalda voda korytem, bude žito korýtkové. Nyní krátce k počasí. Bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne v Čechách místy polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností také bouřky. A nejvýše naměříme teploty mezi 26 a 30 stupni Celsia. Na severu a severovýchodě bude kolem 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě 22. Toliko počasí. A co nabídne ranní vysílání Proglasu? Bude to hudební kompas v 7 hodin a 45 minut. Představí se nám americký písničkář John Townley. V 8 hodin nabízíme zpravodajský servis Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách přehled očekávaných událostí a od 9 hodiny na stole je téma. Jak fungují charitativní obchody organizace ADRA a proč má smysl darovat věcem druhý život? V dnešním pořadu nahlédneme do zákulisí ADRA obchůdků, kde se z nevyužitých věcí stává pomoc pro druhé. Dozvíme se, jak výtěžek z prodeje podporuje dobrovolnické programy, jakou roli hrají dárci i dobrovolníci a proč jsou tyto obchody místem, kde se spojuje udržitelnost, solidarita a lidská sounáležitost. Pořad bude moderovat Irena Blablová, jejím hostem bude Stanislav Staněk, vedoucí ADRA obchůdků. Tolik tady pozvánka na ráno s Proglasem. Teď si pustíme další písničku, bude to Magnetická bouře, zpívají Věra Martinová a Tomáš Klus.

0: Léta zavřené muzeum v Krupce na Teplicku se bude opravovat. Ústecký kraj schválil podmínky soutěže na dodavatele stavebních prací. Po dokončení rekonstrukce této kulturní památky vznikne vnitřní expozice, která představí historii cínového hornictví. To postaledí utvářelo podobu města, které je součástí dědictví UNESCO i celého krušnohorského regionu. Krajský radní Jiří Fedoryška k opravě dodává.
1: Muzeum je zavřený asi od roku 2019. V té době vím, že už proběhlo výběrové řízení, dokonce byly zahájeny nějaké práce už na té rekonstrukci, ale zjistilo se, že vlastně ta projektová dokumentace byla tak špatně udělaná, že nedávalo smysl vůbec pokračovat. A od té doby se nějakým způsobem pracovalo na úpravě projektové dokumentace a teď se soutěží znovu. Takže v tuhle chvíli my budeme soutěžit a pokud všechno bude dobře, podepíšeme smlouvu a já si myslím, že po prázdninách by se mohlo začít.
0: Vedle autentických sbírkových předmětů a modelů využije nová instalace audiovizuální prvky, projekce, poslechové body i virtuální realitu. Součástí muzea v Krupce bude venkovní dvůr, určený k odpočinku nebo k pořádání doprovodných akcí.

0: Je 7.45 a i dnes vám v tuto pravidelnou dobu přinášíme ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Tentokrát se budeme věnovat americkému písničkáři Johnu Townleymu a jeho novému albu Round Swamp Round. Začneme skladbou Always Companion.

Posloucháme ukázky z alba Round Swamp Round amerického písničkáře a hudebníka Johna Townleyho. Ten se proslavil už v 60. letech jako kytarista folkrockové skupiny The Magicians. Po jejím rozpadu provozoval v New Yorku nahrávací studio, jehož služby často využíval například Frank Zappa. Townleyho nové album Round Swamp Round obsahuje autorské skladby i pečlivě vybrané tradicionály a bluesové standardy. Celé album, které lze vnímat jako zamyšlení nad lidským životem, společností i současným stavem Spojených států, tak navazuje na tradici amerického protest songu. Základ alba natočil John Townley sám, pouze s kytarou a bubnem, který ovládá nohou. Následně ve studiu doplnil další nástroje a vytvořil bohaté aranže, které navzdory komornímu základu působí barevně a rozmanitě. Poslechneme si ještě skladby The Anchors Away, tedy Kotva je vytažena a Loose Blues.

0: Poslouchali jsme Johna Townleyho z alba Around Swamp Round. Dnes ve 14 hodin nás bude v dalším vydání hudebního kompasu zajímat zpěvačka Emeše Pérez ze španělské Galicie. Zítra ráno se budeme věnovat mezinárodní skupině Konstantinopol z Kanady a zítra odpoledne si představíme slovenského jazzového pianistu Andreje Farkaše. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
2: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
3: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.
4: Na stole je téma společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory v úterý a ve středu po 9. dopoledne a ve středu a ve čtvrtek po 10. večer.
0: A nyní už zprávy Českého rozhlasu Plus.
5: 7. července otevíráme další děj svíreního Plusu. A to jmenovitě Renata Kropáčková.
6: A Tomáš Pavlíček.
7: Český rozhlas Plus.
6: A na jaké náměty bychom vás chtěli naladit, jak bude vláda Andreje Babiše vysvětlovat na summitu na to, že Česko patří ve výdajích na obranu k nejhorším členům?
5: Kolik dostávají poradci premiéra a kdo mezi nimi vede?
6: A co znamená, že Hamas oznámil rozpuštění svého vládního orgánu v pásmu Gazy?
5: Než zodpovíme tyto otázky, pomůže vám k základní orientaci ve světovém i domácím dění Ondřej Látal.
8: Přeju dobré ráno. V turecké Ankaře začíná dvoudenní summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho by spojenci měli představit jasné plány, jak v příštích letech dosáhnou investic do obrany ve výši 5% hrubého domácího produktu. Za Česko na summit míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel.
9: Předseda vlády a prezident letí do Ankary dvěma vládními letadly. Společně s Babišem, který je šéfem české delegace, cestuje do turecké metropole také ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Česko jako jedna z mála zemí zatím neplní ani 2% HDP investovaná do obrany. A očekává se, že to čeští představitelé budou muset spojencům na summitu vysvětlovat. Jednání se zúčastní také šéf Bílého domu Donald Trump. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
8: V ranním Plusu přidáme další kontext z českého úhlu pohledu hned po zprávách. Poslanci se už za hodinu vrátí k elektronické evidenci tržeb. Návrh zákona, který má systém EET obnovit, míří do druhého čtení. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Tisknout účtenky tentokrát podle Schillerové potřeba nebude.
10: Nechceme vracet EET z roku 2016. Přicházíme s moderním, jednodušším a výrazně méně administrativně náročným systémem, který odpovídá roku 2026.
8: Opozice pozitivní dopady elektronické evidence tržeb zpochybňuje, návrh ale zatím neobstruovala. Součástí změny je taky zavedení různých daňových slev, jako je školkovné anebo sleva na studenta. Podle opozice si tak v součtu státní rozpočet o moc nepolepší.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Policie v 59 zemích, včetně Česka, zasáhla proti obchodníkům s lidmi. Při koordinované operaci identifikovala přes 2000 obětí a zatkla více než 1000 osob. Informoval o tom Interpol. Bezpečnostní složky cílily na sítě obchodníků zapojených do sexuálního vykořisťování, nucené práce anebo nuceného žebrání.
11: Policie zasahovala na letištích, hraničních přechodech a na místech, které označila jako ohniska problému. Ve Skopje, v severní Makedonii a v brazilském Rio de Janeiro zřídila dvě mezinárodní velitelská centra, která operaci usnadnila. Identifikované oběti byly ze 45 zemí, většina z nich z Argentiny, Kolumbie nebo Venezuely. Například argentinská policie zachránila dvě bolivijské děti pracující a vykořisťované v potravinářském obchodě. Úřady v Belgii zadržely 17 podezřelých zverbování nezletilých dívek na sociálních sítích. Oběti policie předala službám, které jim poskytnou ochranu a podporu. Rozálie Machartová, Český rozhlas.
8: Při bouřích v Číně zemřelo nejméně 10 lidí, informovala o tom čínská státní média. 8 obětí má středočínská provincie Hubei. 2 lidé zemřeli ve městě Nanning na jihu země, kde bylo kvůli záplavám a přeplněným přehradám evakuovaných skoro 50 tisíc lidí. Čínští meteorologové varují před silnými srážkami i v dalších dnech. Čínu by měl od čtvrtka zasáhnout super tajfun Bavi. Ten teď postupuje Tichým oceánem a rychlost větru už v něm přesahuje 280 km za hodinu. Tady jsou zprávy úterního ranního plusu, přejeme dobrý den. Balíky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Dobírka je pro prodejce nevýhodná.
12: E-shopy se potýkají hlavně se zvýšenými náklady kvůli nevyzvednutým zásilkám, vysvětluje marketingový ředitel Upgates Michal Benacky.
13: Pro e-shopy jde o nepříjemnost a zmařené náklady, které v naprosté většině případů nedokáže vymoct zpět.
12: Nedávno zdražil třeba prodejce kosmetiky Green Manicure nebo internetový obchod Živina.
14: Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
12: Přiznává ředitel firmy Martin Kudera. Zájem o dobírky v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 byla na dobírku skoro každá druhá zásilka, nyní je to v průměru čtvrtina e-shopových objednávek. Současné zvyšování cen od dobírky pravděpodobně odradí další zákazníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
8: Na oběžnou dráhu má dnes dopoledne tuzemského času vyrazit první česká studentská družice, nazvaná Kostka. Stojí za ní tým Vyspace z Vysokého učení technického v Brně. Vynést jí má raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžné dráze má družice plnit dvouletou misi.
15: Přesná velikost je 10x10x 11,3 cm. V anténě tam máme rádio vlastní výroby a palubní počítač.
16: Popisuje družici Kostka, konstruktor ze studentského týmu Y-Space a VUT Krištof Boháč. Většinu palubních systémů navrhli a vyvinuli sami studenti. Doplňuje vedoucí týmu Šimon Sloboda z Faktu VUT.
17: Pokud všechno vyjde podle plánu, tak bude posílat telemetrii o svém stavu, pořizovat snímky země a ověřovat návrh našeho palubního počítače, antény a dalších komponentů.
16: Když se technologie osvědčí, studenti je využijí i při své další vesmírné misi. Připravovaná družice CIMER má do vesmíru dopravit experiment s mikroorganismy. Marek Gensl, Český rozhlas.
8: Po půl hodině další dopravní informace ve vysílání ranního plusu. Na D1 směrem z Přerova na Brno se za sjezdem na Kroměříž na 254. kilometru po požáru kamionu projíždí už levým pruhem. Kolona z 258. kilometru je na 20 až 25 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 brzdí provoz omezení před sjezdem na letiště. Kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru vás zdrží asi 15 minut. Na Pražském okruhu ve směru na letiště po pojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Jesenici k Ořechu. Celý úsek pojedete až 40 minut. Na východní části Pražského okruhu teď ráno čekejte kolony v obou směrech od Černého mostu. Směrem na Lanový most je kolona k Průmyslové ulici, v opačném směru pojedete pomalu až do Novopatské před Kbelskou. Obou směrně se zdržíte asi půl hodiny. V Praze je výrazná kolona na magistrále směrem do centra Prahy. Zastavíte se za sjezdem na Pankrác a za Nuselský most pojedete 20 až 25 minut. Dobře, dojeďte. Čeká nás oblačný až zatažený den, teď ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť anebo přehánky s malou pravděpodobností bouřky. Teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 24 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
18: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Máme 13 minut po 8 hodině, úterý 7. července 2026 a nabízíme přehled očekávaných událostí. V Klatovském krematoriu se popolední koná poslední rozloučení s nositelem ceny paměti národa Františkem Víndlem. Čestný občan Klatov a čestný předseda Konfederace politických vězňů zemřel 26. června ve věku 102 let. Druhý závěrečný den plenárního zasedání má před sebou na Velehradě Česká biskupská konference. V Brně vrcholí přípravy na výroční konferenci Charis, která začne na výstavišti zítra večer. Ústavní soud v Brně vyhlásí, jak rozhodl o stížnostech dvou bývalých duchovních pravoslavné církve v českých zemích. Pražská eparchie předloni oba dopisem propustila. Podali žalobu na určení neplatnosti zrušení pracovního poměru, ale před civilními soudy neuspěli. Na Fakultě elektrotechnické Vysokého učení technického v Brně mohou zájemci od 9 sledovat přenos startu rakety Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžnou dráhu vynese družici kostka navrženou a sestavenou studenty. Na festivalu svatovítské varhaní večery v pražské katedrále se představí Ondřej Valenta a orchestr Symfony Prag. Zahájí čtyřdenní divadelní festival Shakespeare v Litomyšli. Přináší slavná díla Williama Shakespeara a inscenace dramatiků, které ovlivnil. Večer se uzavře celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní piknik v Mostě. V sobotu začal na Broumovsku další ročník projektu Léto otevřených kostelů. Během celých letních prázdnin, tedy po celý červenec a srpen, se veřejnosti pravidelně otevřou dveře barokních sakrálních památek, které patří k nejcennějším svého druhu v České republice. Dnes budou přístupné kostely v Božanově, Martinkovicích, Šonově, Broumově a další. Dobrovolné vstupné podpoří jejich opravy. A fotbalové mistrovství světa má na programu osmifinálové zápasy. Argentina proti Egyptu nastoupí v Atlantě a Švýcarsko proti Kolumbii ve Vancouveru. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Téměř 45% lidí mělo podle studie českých vědců následky půl roku po prodělání klíšťové encefalitidy. Nejčastěji šlo o únavu nebo intoleranci zátěže, bolesti hlavy a poruchy paměti nebo koncentrace. Informoval hlavní autor studie Martin Slížek z infekční kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka.

čeká. Tak je i v každém prameni předlouhá řeka skrytá. Řeka, co zkrášlí, zúrodní zemi pod modrou oblohou. Co lidské rty o tom zaspívat dovedou. Řeka, co zkrášlí, zúrodní zemi pod modrou oblohou. Co lidské rty potom o tom zaspívat dovedou. Je světýlko v temnotě, když jdeme na kutě, na tváři okouzlující smích. Úsměv je štěstí napsané v očích, je teploučko v duši na horách sníh. Je teploučko v duši na horách sníh. Tak jako v každém člověku srdce na lásku čeká, tak jako v každém dalším dnu jsou dobrodružství skrytá. A jako v tváři úsměv krásu vždycky odkryje, je jaro v každém semínku a ve květech je naděje. A jako v tváři úsměv krásu vždycky odkryje, jaro v každém semínku a ve květech je naděje. Je světýlko v temnotě, když jdeme na kutě, na tváři okouzlující smích. Úsměv je štěstí napsané v očích, je teploučko v duši na horách sníh. Je teploučko v duši na horách sníh. Tak jako v každém semínku je skrytý jarní pel, tak jako v každém půl litru je cukr, smích a chmel. A jako v člověčí dlani je teplo pro jiné schované, ať jenom tam zůstane, zařiďte všichni andělé. A jako v člověčí dlani je teplo pro jiné schované, ať jenom tam zůstane, zařiďte.

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: Chybíš? Chybíš mi tu čím dál víc? Když se všechno změní v praxi,

0: chybíš.
1: V katolickém kalendáři má u dnešního data poměrně nové místo liturgická památka blahoslavené rodiny Ulmových, 9 mučedníků z polského Markova z března 1944. Manželé a jejich 7 dětí, včetně právě narozeného, zabili nacisté za ukrývání 3 židovských rodin celkem 8 lidí. Dnešek je výročním dnem svatby Josefa a Viktorie Ulmových. Papež František v září 2023 po blahořečení vyzdvihl, že tato rodina představovala paprsek světla v temnotách druhé světové války. Křesťany vyzval, aby podle příkladů Ulmových proti síle zbraní postavili lásku a proti násilné rétorice vytrvalou modlitbu.

O 9:30 v úterý 7. července posloucháte vysílání Proglasu. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. V tento den roku 787 v bavorském Eichstättu zemřel biskup a patron diecéze, anglický misionář Benediktín svatý Willibald. Jeho památku připomíná katolický kalendář. Stovku by oslavil volejbalista z tituly světového i evropského šampiona Zdeněk Malý. Zemřel v roce 2010. Před 85 lety v Srbsku začalo ozbrojené povstání proti německé okupaci. 85 let by se dožil Zdeněk Řezníček, malíř, spisovatel a básník ze Sdružení křesťanských umělců Sursum Corda a šéf-redaktor časopisu Anděl strážný. Odešel roku 2018. 108 lidí připravil o život požár na dole Dukla v Havířově Dolní Suché před 65 lety. Před 35 lety zemřel silák a recesista Franta Kocourek. 15 let je na věčnosti houslový virtuos a pedagog Josef Suk. 86. narozeniny slaví britský hudebník Ringo Starr, bubeník legendární kapely Beatles. A svátek má Bohuslava. Jméno je slovanského původu a znamená Bohu budiš sláva. Tak všem Bohuslavám k dnešnímu svátku blahopřejeme. A podle pranostiky tečeli na svatého Willibalda voda korytem, bude žito korýtkové. Ještě počasí čekáme postupné oteplování, přes den bude oblačno až zataženo. Ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky, s malou pravděpodobností také bouřky. Nejvyšší denní teploty je 26 až 30 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě bude kolem 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě 22. Tolik o počasí. Na Proglasu nás ještě čeká půl hodinka ranního hudebního proudu. Pozveme vás například do Ostravy, Brna nebo Kunína. V 9 hodin vysíláme pořad Na stole je téma. Jak fungují charitativní obchody organizace ADRA a proč má smysl darovat věcem druhý život? V dnešním pořadu nahlédneme do zákulisí ADRA obchůdků, kde se z nevyužitých věcí stává pomoc pro druhé. Dozvíme se, jak výtěžek z prodeje podporuje dobrovolnické programy, jakou roli hrají dárci i dobrovolníci a proč jsou tyto obchody místem, kde se spojuje udržitelnost, solidarita a lidská sounáležitost. Pořad bude moderovat Irena Blablová, jejím hostem bude Stanislav Staněk, vedoucí ADRA obchodů. To je tedy pozvánka na 9. hodinu, potom nás budou čekat zprávy Českého rozhlasu Plus v 10 hodin, 3D Talk, tedy relace Rádia 7 v 10 hodin a 15 minut, poté Vonička pro milovníky v Dechovky v 10.30 a od 11. hodiny čteme na pokračování. Dnes budeme naslouchat už předposlední části novely Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové. Číst nám budou Jiří Miroslav Valůšek a Kristýna Kubačková. Tolik tedy výhled na dopoledne s Proglasem. Třešně už sice pomalu dozrávají, ale to nám nebrání v tom pustit si tento známý hit, zpívá Valdemar Matuška.

0: Návštěvníci zámku Kunín na Novojičínsku mohou nově vidět jedinečnou kolekci asi 150 pokrývek hlavy, které nosili představitelé předních tuzemských šlechtických rodů. Na výstavě s kloboukem na zámek jsou vedle i lovecké přilby nebo koupací čepice. Unikátem je civilní klobouk následníka rakousko-uherského trůnu, arcivévody Františka Ferdinanda d'Este, upozorňuje spoluautor výstavy Radek Polách z Muzea Novojičínska.
1: Je tu pár exponátů z poloviny 19. století. Pravděpodobně i ten klobouk Františka Ferdinanda d'Este je z konce 19. století. Je to opravdu unikát v rámci České republiky. Jediná civilní pokrývka hlavy právě arcivévody, který byl majitelem zámku Konopiště.
0: V takovém rozsahu podle Polácha sbírka ještě nikdy nebyla vystavována. Na Kunínském zámku bude do konce října. Zhruba 90 pokrývek je v samostatné místnosti, ostatní doplní běžnou prohlídkovou trasu. Kastelán Jaroslav Zezůčík je rád hlavně za klobouky rodiny Harachů.
2: Myslím si, že to bude velké zpestření, protože to téma modré krve velice rezonuje mezi návštěvníky. Určitě jsem rád za docela početnou kolekci, která pochází ze zámku ve Velkém Meziříčí od rodiny Harachů. Mým osobním přítelem je dnes vlastně jeden z nejstarších žijících šlechticů u nás, pan hrabě Jan Podstatský, jehož maminka byla Harachová. S rodinou Harachů jsme také v úzkém kontaktu i v Rakousku. Víme o sobě, také se vzájemně navštěvujeme, no a Harachové náš postavili, takže na ty klobouky harachovské jsem si tady těšil nejvíce.

0: Dny plné modliteb, chvál inspirativních hostů a společenství s hudbou kapely, lamaňský chvál a skupiny For Him a paralelním programem pro děti od 4 let. To bude od zítřka do neděle výroční konference Charis v Brně na výstavišti. Letos s biblickým motem Především chraň své srdce, neboť z něj vychází život. Neskončí předprodej, který účastníkům zajistí místo a pořadatelům ostatní přípravy. I v této třetí vlně registrace je možné objednat stravu. Účast je možná i jen na část programu.
1: Chystáš se na Charis a ještě jsi se nestě přihlásit? Nevadí. Registrace je totiž pořád otevřená a ty tak můžeš být součástí a zažít Charis naplno. A kdyby něco, vstup se dá koupit i na místě. Ale upřímně, mnohem lepší a pohodlnější je mít to vyřešené dopředu. Tak neváhej, přihlás se a přijed na Charis.
2: Samota plíživá, samota únavná, samota v rozhodnutí. Samota s tajemstvím, samota bez jmen, samota při stárnutí. Samota skličující, samota všedusící, samota v rušném městě.

Samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr. Samota v srdci, samota v naději, samota v dotyce.

0: Na Karlovarském festivalu se dnes uskuteční světová premiéra účastníka hlavní soutěže festivalu kolumbijského snímku 5 let a 4 měsíce. Nám ho představí umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
1: Pět let a čtyři měsíce toto velmi poutavé a sugestivní drama zpracovává velmi smutnou stránku současné kolumbijské reality, a to jsou desítky tisíc zmizelých lidí, obětí těch kartelových válek a soubojů kartelů se státní mocí. Tak jako v řadě dalších filmů z hlavní soutěže letošního roku, v centru dění stojí silná žena, zde matka, která pátrá po tom, co se stalo jejímu

0: Putovní výstava Nitky vzpomínek je k vidění v budově radnice v Moravské Ostravě. Příběhy vězeňkyn sovětských gulagů ožívají díky fotografiím i autentickým exponátům.
1: Výstava vlastně zachycuje, jak vypadal každodenní život v peklech sovětských lágrů prostřednictvím 26 příběhů konkrétních žen, z nichž některé navíc měly výraznou českou stopu. Výstava vlastně osudy těch žen přibližuje prostřednictvím jednak textové podoby, ale zároveň osobních artefaktů, které si ty ženy v tábore gulagů vyráběly. A vlastně jedná se jednak o předměty běžné denní potřeby, ale zároveň také o nějaké třeba improvizované výtvarné potřeby nebo o artefakty osobního charakteru, které nás zhodňovali jejich pouto k rodinám a k dětem.
0: Doplnila na Proglasu Magdalena Hájková ze spolku gulag.cz. Na radnici Moravské Ostravy je výstava přístupná zdarma až do konce srpna, denně mezi 10. a 18. hodinou.

0: Milí posluchači, vítám vás při rozhovoru se Stanislavem Staňkem, vedoucím dobrovolnického centra Adra Friedrich Místek v pořadu Na stole je téma. Standa Staněk, kromě toho, že vede dobrovolnické centrum Adra Friedrich Místek, které je součástí humanitární organizace Adra, tak vlastně pro Adru je také vedoucí všech Adra obchůdků. A dnes si budeme povídat o těchto Adra obchodech a o přínosu pro společnost, o udržitelnosti, o ekologii. Stando, vítej.
1: Zdravím posluchače Rádia Proglas.
0: Kdyby si posluchačům měl vysvětlit, co to ten Adra obchod vlastně je, tak možná bychom mohli začít hned na začátku tím, jak vůbec ta myšlenka toho Adra obchodu vznikla, protože první ten Adra obchůdek vznikl ve Friedku Místku pod dobrovolnickým centrem. Nicméně ty myšlenky Adra obchodu a předtím sociálního šatníku byly mnohem dříve. Tak pověz posluchačům, jak to všechno v tom Friedku začalo.
1: Když mám teda zhodnotit nějakým způsobem nebo spíš nastínit, jak všechno vzniklo, tak bychom museli jít hodně dávno do minulosti, a to vlastně, když byla válka v bývalé Jugoslávii, tak Adra humanitární organizace se snažila nějakým způsobem pomáhat a ukázalo se, že je tam velká potřeba oblečení. Dělali se sbírky, nejenom oblečení, potraviny se vozily, všechno to, co je třeba, když vás postihne válka a nemáte nic v podstatě. Takže jsme zaváželi kamiony, oděvy, mouku, rýži, všechno to, co bylo třeba. A když válka skončila, tak nám lidé neustále nosili oblečení a hromadilo se to. Tak jsme si řekli, jak s tím budeme nakládat, co s tím, je to škoda, jsou to hezké věci. Tak se začali přešívat, vznikl takový klub Tabita, který šil, který nějakým způsobem zpracovával dál to, co se ještě zpracovat dalo. A ve chvíli, kdy přišli do Friedku Místku Čančíkovi, to byli moji předchůdci, kteří vedli Adra obchod, nebo spíš dobrovolnické centrum, tak se rozhodli, že udělají bazárek. Podařilo se udělat první bazárek, druhý bazárek, a pak vznikla myšlenka, když máme to oblečení tolik, tak zřídíme Adra obchod, tehdy se to jmenovalo charitativní obchůdek. Nicméně, když byl nárůst těch Adra obchodů, tak se přejmenovali právě na Adra obchody.
0: Takže vlastně od materiální pomoci do válkou zasažené Jugoslávie přes sbírky, oblečení, bazárky došlo ke vzniku teda prvního Adra obchodu a to bylo ve Friedku Místku pod dobrovolnickým centrem Adra. Kdyby si měl posluchačům vysvětlit, k čemu teda ten Adra obchod slouží a jak se liší od sekáče?
1: Adra obchody mají myšlenku v tom, že pomáhají v prvé řadě k tomu, aby jsme mohli provozovat dobrovolnické centrum. To je ta prvotní myšlenka, proč Adra obchody vznikly. My jsme žádali dotace a žádáme dotace od měst, od ministerstev, od státu, z různých institucí, ale nechtěli jsme chodit jenom s nataženou rukou, tak vznikla myšlenka, že bychom nějakým způsobem mohli sami přispět na chod té své organizace. Založil se první Adra obchod, zjistilo se, že to dává smysl a že to přesahuje daleko jenom tu podporu těch dobrovolnických center. Takže jsme zjistili, že vlastně lidé rádi nosili oblečení, aby ho nemuseli vyhodit a my jsme ho dál mohli nabízet lidem sociálně slabým, lidem, kteří potřebovali pomoc, kteří se vyskytli nebo naskytli v nouzi. Pak samozřejmě to přerostlo i v to, že tu pomoc vyjádřili lidé, kteří si tam nakoupili cokoliv, co bylo třeba. Takže najednou se ten okruh zákazníků rozšířil a vlastně dnes tam může nakoupit každý a není to jenom klasický sekáč, protože my tam nabízíme nádobí, nabízíme tam i drobné spotřebiče, nabízíme tam vlastně sportovní oblečení, sportovní nářadí, všechno to, co lidé nepotřebují a přináší, tak v podstatě u nás lidé mohou nakoupit.
0: Takže hlavní myšlenka a poslání Adra obchodu je podpora dobrovolnictví. Takže každý zákazník, který do toho obchodu Adra přichází, je vlastně takovým dárcem Adry a podporovatel své vlastní komunity v dobrovolnictví. To je hezká myšlenka. Co všechno teda v tom Adra obchodě se dá sehnat?
1: Já už jsem naznačil, že všechno to, co lidé doma nepotřebují, tak nám přináší. A v podstatě bychom se divili, co všechno lidé přinesou a co se dá znovu použít. Pamatuji si, když nám přinesla jedna paní porcelánového slona. To bylo kdysi takový hit. A měli jsme ho v obchůdku, pán si ho koupil a přinesl to domů a manželka říkala, to je krám, to nepotřebujeme, běž to tam vrátit, tak nám to tam přišel vrátit a my jsme to prodali ještě jednou znova někomu, komu se to líbilo. Takže těch možností, co se tam najde, je hodně. Chodí tam majitelé obchodu se starožitnostmi, protože se tam občas takové věci nachází, tak si to vždycky projdou, podívají se, chodí tam maminky s dětmi, samoživitelky, chodí tam také i vdovy třeba nebo vdovci, když zůstanou sami a mají důchod nízký, tak si přijdou koupit věci, které by si normálně koupit nemohli. Takže ta pomoc má široké spektrum a možná se ještě k tomu dostaneme, kdo všechno tuhle tu pomoc může využívat.

0: Co naopak lidé do Adr obchodu nemají nosit?
1: Tak jsou to věci, které už nepotřebují a nejsou funkční. Protože samozřejmě, co se týká oděvu, tak tam je to trošku složitější v tom, že vlastně když nějaké paní umře manžel a ona má citový vztah k tomu oblečení, tak se jí dá všechno krásný, všechno dobrý. Ale v podstatě už ta doba uběhla, ty šaty jsou 30, 40 let staré, to oblečení, takže už se nehodí. Ale my v podstatě, když lidé přinesou tohleto oblečení, tak jsme ho schopni ještě dál ekologicky zpracovat. Takže vytřídíme a použijeme vlastně tam, kde je to třeba.
0: A jak teda Adra obchody jsou řešeny legislativně, jak jsou jako ukotveny? My jsme si řekli, že už je to rozdíl, že to nefunguje jako second hand. Jak teda Adra obchod funguje?
1: Ještě se možná vrátím k tomu second handu, který klasicky nabízí oblečení, tak my jako Adra obchod chceme nabídnout ještě trochu víc než jenom prodej. My fungujeme v rámci sbírky, která je vyhlášena, a vlastně to, co lidé přispějí formou té ceny toho oblečení, tak to jde všechno na sbírkový účet, který vlastně podporuje dobrovolnictví ze 100%. Všechno, celý ten výtěžek, který vlastně vznikne z toho našeho v uvozovkách podnikání, tak vlastně je o tom, že my máme dostatek financí na to, aby jsme mohli provozovat to dobrovolnické centrum.
0: Kdo všechno v tom obchodě pracuje?
1: My se snažíme vlastně nějakým způsobem oslovit širší veřejnost. Nejenom tím, že bychom rádi, aby nám tam pomáhali dobrovolníci, ale oslovili jsme také úřady práce a snažíme se nějakým způsobem zaměstnávat lidi, kteří jsou vlastně v podstatě nezaměstnatelní. Jsou to třeba maminky, které mají malé děti, musí si je vyzvednout a zavést do školky. Jsou to třeba seniori nebo lidi, kteří jsou před seniorského věku, to znamená 55 a výše, kteří už vlastně jsou skoro nezaměstnatelní, takže my jim tuhle tu možnost dáváme. A lidem, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, tak vlastně pomáháme také z návyky, které patří k tomu normálnímu životu, ráno vstát, jít do práce, být tam nějakou dobu, že jo, zase přijít, naučit se, že je třeba respektovat nějaká pravidla. A to si myslím, že se nám daří ve spolupráci s úřadem práce. Také máme i lidi, kteří se osvědčili a pak jsme je nakonec zaměstnali vlastně, takže jsou kmenovými zaměstnanci naší Adry.
0: Ty jsi zmiňoval, že kromě právě těch zaměstnanců v tom Adra obchůdku působí také dobrovolníci. Co ti dobrovolníci v tomto dobrovolnickém programu jako dělají? Co je jejich rolí?
1: Pro nás jsou důležití v tom, že vlastně z toho obchodu dělají něco jiného než second hand. Oni tam vnáší něco, co normálně v obchodech není, protože to dělají zadarmo. Dělají to rádi. A taky je to na nich vidět. To znamená, že i ti zákazníci, kteří tam přijdou, tak si mají s kým popovídat. Vidí usměvavé lidi, vidí ty, kteří vlastně chodí rádi v uvozovkách jakoby do práce, protože to někdy ani není poznat, že to je dobrovolník, kromě té visačky, kterou nosí, tak v podstatě je to jakoby zaměstnanec. Takže to je to, co dává další hodnotu těm Adra obchodům, protože to nejsou jenom sekáče.
0: Když si představíš všechny ty dobrovolníky v tom Adra obchůdku, vlastně ty říkáš Adra obchodě, jaký je teda typický dobrovolník Adra obchodu?
1: Nedá se to úplně specifikovat. Měli jsme dokonce i muže, kteří nám pomáhali a měli vztah k tomu oblečení. Máme maminky, které mají děti malé a chodí třeba do školy a oni jsou nezaměstnaní. Máme také i seniorském věku dobrovolnice. Je to široké spektrum. Každý vlastně, kdo by chtěl a má čas, tak se může stát dobrovolníkem v Adra obchodu, protože každý se může věnovat jinému spektru zákazníků. Pro nás je strašně krásný, když nám pomáhají třeba v sociálním šatníku ti dobrovolníci, když tam dochází lidé. Také nám to pomáhá vlastně v tom, že máme utříděné oblečení, máme to všechno v pořádku, na hromádkách, lidé to rozhrabou, zase to dají dohromady. Takže to všechno můžou dobrovolníci dělat.
0: Takže to chápu tak, že dobrovolník Adra obchodu tam dělá tu dobrou atmosféru. Je to tak?
1: V podstatě je to ten rozdíl mezi secondhandem a Adra obchodem a je to většinou tou atmosférou a tím přístupem.
0: Ty jsi před chvílí zmínil, že vlastně dobrovolníci pomáhají i v sociálním šatníku. Pojďme si teď chvilku povídat o tom sociálním šatníku, protože ten často bývá součástí právě toho Adra obchodu. Co je to tady ten sociální šatník? Kdo ho nejčastěji využívá?
1: Sociální šatník vlastně vznikl ještě před Adra obchodem, kdy jsme měli dostatek oblečení a začali jsme ho nabízet lidem, kteří ho potřebují. Já už jsem tady zmínil ty maminky, samoživitelky, seniorky, a seniori, kteří jsou sami a vlastně z toho jednoho důchodu je těžké pro ně vyjít, tak vlastně dostanou potvrzení o tom, že jsou hmotné nouzi nebo že mají nouzi. A to potvrzením dávají různé organizace, jako je Úřad práce, sociální odbor, organizace, které se zabývají třeba maminkami, to znamená třeba poradna pro matky a děti a různé organizace i seniorské, které prostě dají potvrzení, že ten člověk je v hmotné nouzi a my těmto lidem právě v sociálním šatníku podle přesných pravidel dáváme věci zdarma.
0: Jak si posluchači můžou představit, že takový sociální šatník probíhá? Jak často nebo jak to vůbec funguje?
1: My se snažíme vlastně formou toho šatníku pomáhat, ale někdy se může stát, že ta pomoc je kontraproduktivní a lidé to můžou třeba vidět v tom, že se povaluje někde oblečení, že to prostě není úplně tak, jak by si představovali. Takže my spolupracujeme jak s městskou policií, se všemi organizacemi ve městě, které se zabývají touhletou problematikou a snažíme se nastavit ta pravidla tak, aby nedocházelo k častému zneužívání téhleté pomoci. Takže můžou přijít vlastně jednou za 14 dní. Lidé, kteří jsou sociálně slabí, tak jednou za měsíc. V podstatě mají potvrzení o tom, dostanou 5 věcí zdarma. Ti, kteří jsou bezdomová a potřebují oblečení, tak se musí převlíct, protože pak se to povlečení nepovaluje někde v průchodech a ve městě. Takže se snažíme nějakým způsobem ta pravidla nastavit tak, aby byla jak užitečná jak pro ty, kteří pomoc potřebují, tak i pro to okolí, které kolem té Adry je.

0: Vzpomněl by si za celou tu dobu, kdy sociální šatník v dobrovolnickém centru Adra Frýdek funguje, na nějaký konkrétní příběh člověka, kterému sociální šatník pomohl?
1: Tak těch příběhů je spousta. Pokaždé, když tam přijde vlastně člověk bez domova a žel, že, nebo možná díky bohu, že tyhleti, tahle ta vrstva těch lidí jsou strašně vděční za všechno, co dostanou. Na rozdíl od některých skupin sociálně slabých, kteří si neváží a nárokujou si tyhle ty věci, takže musíme řešit i tyhle ty problémy. Co by se stalo, kdybychom nedali bezdomovcům v zimě oblečení? Tak oni ho potřebují, teplé oblečení, a v podstatě, když my jim ho nedáme, tak si ho buď ukradnou, anebo zmrznou. Že nemají moc na výběr. Takže to si myslím, že slýchám hodně často, jak jsme jim pomohli, jak vlastně jim šlo o život. Pak samozřejmě jsme pomohli lidem, kteří byli, a to byla rodina, myslím, s 5 dětmi, kteří vyhořeli, v podstatě neměli vůbec nic. A to si konkrétně vzpomínám, že jsme jim scháněli madrace, peřiny, polštáře, kompletní vybavení, oblečení pro celou rodinu. Takže je hodně takových situací, kdy si uvědomuju, že děláme dobrou práci, a to mě znovu nabíje vždycky k tomu, abych chodil do práce rád.
0: Tady už vlastně několikrát zaznělo, že Adra obchod i sociální šatník funguje na principu darování věci. Takže posluchači teďkom už vědí, že my nabízíme jako Adra jenom to, co vlastně dostaneme, a jsme jenom takový ten prostředník v tom darování té věci. Ale mluvili jsme znovu spotřeba věcí, že to je financování dobrovolnictví v tom daném městě, kde ten Adra obchod funguje. To provozování toho Adra obchodu má ale ještě jiný rozměr, a to je rozměr ekologický. Mohl by si to posluchačům vysvětlit, jaký je teda ten ekologický rozměr, co má Adra obchod společného s ekologií?
1: Je to druhotný efekt pro nás, nicméně velmi důležitý, právě proto, že dáváme věcem druhou šanci. A to je něco, co vlastně dává smysl, a mně aspoň teda dává smysl, a je to logické vyústění té naší pomoci, že vlastně věci, které dostaneme, nabízíme dál. A to, co se nespotřebuje, tak vlastně se snažíme nějakým způsobem ekologicky zlikvidovat. Zkusím to popsat, jak to asi funguje, protože jenom pro vaši informaci, ve Frýdku Místku v tom jednom sociálním šatníku Adra obchodě

0: se sváží oblečení a vzhledem k tomu, že máme 10 kontejnerů ve Frýdku Místku a ještě v okolních obcích, tak ho tam za týden přivezeme třeba 5 tun. A to musíme přebrat, musíme to rozstřídit, musíme nějakým způsobem to zpracovat. A pravdou ale je, a to si možná ani posluchači neuvědomují, že vlastně to, co se dá znovu použít, je řádově 5-7 % z toho celého množství a ten zbytek vlastně by šel někde na skládku. Spolupracujeme s firmou, která to odváží, ekologicky to likviduje, my jsme si ověřovali tu cestu, kam to všechno jde, jak to proudí a vlastně ta firma to, co nemůže dál zpracovat, tak vlastně nabízí nebo likviduje to formou spalovny, takže je to nejekologičtější cesta, jak se zbavit tohohle odpadu. Takže jsem rád, že lidé dávají to oblečení, ale je to náročný v tom, že vlastně i dnes vlastně všichni víme, že vyšel nový zákon o tom, že vlastně musíme nějakým způsobem nakládat s odpady a stát začal regulovat i tuhletu činnost. A dostáváme se do svízelné situace, protože je málo firm, které zpracovávají textilní odpad. Takže je to náročný, těžký, ale zatím se nám to daří, aby to dávalo smysl jak nám, tak i těm, kterým pomáháme.
1: Ty jsi zmiňoval to množství toho textilu, který projde vlastně rukama zaměstnanců Adra obchodu i těch dobrovolníků. I co se vlastně s tím textilem děje dál? Jaký reálný dopad mají teda Adra obchody na životní prostředí?
0: Možná jsem to nezmínil ještě dostatečně, ale v každém případě to, že těm věcem dáváme druhou šanci, tak vlastně nezatěžujeme životní prostředí vlastně věcmi, které se nerozkládají skoro vůbec. Jo. Když máte silonový nějaký textil, tak ten by nás přežil mnohonásobně. Takže to jsou věci, které nezatěžují životní prostředí. Nejenom to, já si myslím, že tady patří ten rozměr vychovat těch lidí k tomu, aby přemýšleli jinak, aby se snažili třídit odpady v podstatě, a tady se konkrétně bavíme o oblečení, aby nějakým způsobem věděli, že není úplně ideální si koupit tolik oblečení a mrhat tím vlastně a nějakým způsobem zaplevelit tu přírodu tím, co vlastně vyprodukují za odpad. Takže snažíme se všemi způsoby nějakým způsobem na ty lidi působit, aby když už si to teda koupí a už to nepotřebují, aby nám to donesli, my to zase nabídneme dál a to, co nelze, tak ekologicky zpracujeme.

0: Do Adra obchodu přinášejí ten použitý textil nebo ty věci k tomu druhému použití nejen jednotlivci, ale darovávají věci i firmy. Jak to jako probíhá?
1: Samozřejmě my jsme za to nesmírně rádi, za tu dobu, co fungujeme a co vlastně nějakým způsobem Adra obchody běží, tak se naučili i firmy nabízet věci, které sami nespotřebují. Vím, že třeba věci vyšly z módy, které prostě už firma nemohla nabídnout v obchodech, tak prostě nám darovala nějakým způsobem. Máme těch dárců hodně, spolupracujeme s velkými firmami, které vlastně věci, které se neprodají třeba nebo vrátí, tak nám znovu nabízí a my je nabízíme dál a dáváme jim novou šanci. A tady vidím taky jakoby hodně velký díl prospěšnosti těch Adra obchodů, protože jsou to kvalitní, dobré věci, kterým třeba chybí jedna malá součástka, která nemá vliv na chod toho spotřebiče třeba, my ho můžeme nabídnout dál a dáváme tomu fakt druhou šanci a to mě na tom těší.
0: Vzpomínáš si třeba na nějakou kuriozitu, co kdo někdo daroval?
1: Vždycky, když se mi ozve nějaká firma a chce mi nabídnout nějaké věci, tak ta moje první otázka je, kolik toho vlastně je. Protože se nám stalo, že jsem kývl teda na dar a byl to zajímavý dar, protože se jednalo o šály a to byly kvalitní italské šály. Já jsem se byl na ně podívat. Byly skvělý, z dobrýho materiálu. A nebyly to jenom šály, byly to přehozy různě takovým z kvalitních materiálů. Jenomže když firma dovezla vlastně ty šály, tak jsme zjistili, že to je celý kamion. A to je potom takový překvapení, že nevíte, jak reagovat a pak musíte samozřejmě přemýšlet, jak to zpracovat, aby to dávalo smysl, protože samozřejmě vyhodit to nejde, protože je to dar a jsou to kvalitní věci. Takže jsme rozdělili aktivitu, všichni ve Fritku Místku nosili šály asi 7 let. Nabízeli jsme to jiným dobrovolnickým centrum, kterých je v České republice 15, takže jsme si tak vypomohli a myslím si, že jsme to důstojně zpracovali a že jsme to použili. Takových darů bylo víc, ale tenhle ten mě utkvěl v paměti, ne, jako, protože byl takový kuriózní.
0: To si nás opravdu popavil. A to mě přivádí k další otázce. Jaké jsou teda největší výzvy při provozu těch Adra obchodů?
1: Já jsem to možná už naznačil a to je tím, co by se stalo, kdyby od nás firma, s kterou jsme smluvně domluveni odebírat oblečení, kdyby ho přestala odebírat. Nevím, co bych dělal s 5 tunami oblečení týdně a kde bych to skladoval a jak bych to likvidoval. To prostě pro mě černá můra, která prostě dneska, myslím si, přepadává nejenom nás jako Adra obchody, ale možná všechny producenty oblečení, protože je těžké se toho zbavit a je těžké to prostě tomu dát nějakou druhou šanci tak, aby to dávalo smysl.
0: Vnímáš teda to, co jsi pověděl, že by se měnila nějak, že by se měnil pohled společnosti právě na tady tyhle ty charitativní obchody?
1: Ten posun je. Za tu dobu, já už to dělám 12 let a myslím si, že ten posun je jakoby markantní, že lidé se naučili, chtějí, sami se ozývají. Já mám denně třeba 15-20 telefonátů od lidí, kteří by chtěli něco darovat a prostě neví jak, takže jim vždycky poradím, co by se hodilo s tím udělat, jak to mají zabalit, kam to mají dát. Vzhledem k tomu, že máme ty kontejnery, tak některé pošlu, ať to hodí do kontejneru. My ty kontejnery vyvážíme někdy 3x za týden, protože opravdu jakoby jsou plný a těch oblečení je hodně. Takže to je to, že vidím tu odezvu z té společnosti a když je kontejner plný, tak je fajn, že tam je telefonní číslo, tak mi volají a my zařídíme hned, aby tam nebyl nepořádek. A to je taková naše vizitka. My se snažíme, aby všude bylo čisto kolem těch kontejnerů, aby tam nebyl nepořádek. A šel že se stávají i takové podvodné aktivity, kdy si vylepí logo Adra na svůj kontejner a pak se nám lidé ozývají a my máte tady kontejner, měli byste ho vyvést a my říkáme, ale my žádný kontejner nemáme. Že? Takže to je v té oblasti. Takže s tím zápasíme a s tím musíme prostě nějakým způsobem bojovat a je to možná dlouhodobá cesta ještě dál v té osvětě těm lidem prostě zprostředkovat, co je vhodné, co není vhodné, jak je to pro nás důležité, aby to bylo vytřízené, aby to bylo čisté, že jo, a tak dále.
0: Vnímá, že by to byla doména nějaké konkrétní generace? Třídí více jako mladší nebo starší?
1: K mému překvapení se to teď projevuje pozitivně v té mladší generaci. Tam to vidím hodně pozitivně, tam se ani by nedonesli něco, co by se nedalo dál použít, no, bylo by to špinavý. Když to u té starší generace je to náročné v tom, že většinou se jedná o pozůstalost. A vlastně místo toho, aby oni ji likvidovali sami, tak využijou Adru k tomu, aby jsme to zlikvidovali za ně. Takže to nahážou do pytlu, přivezou to 15 pytlů třeba oblečení a z toho se hodí třeba jeden možná. Takže to je takový nešvar té starší generace, která si myslí, že vlastně, když potřebuje vyklidit domácnost, takže se toho zbaví tím, že to dá do Adry.
0: Jak každý z nás může podpořit Adra obchod? Protože to není jenom darování těch konkrétních věcí, je ještě nějaký jiný způsob?
1: V podstatě každý, kdo si nakoupí, že, v tom Adra obchodě, tak nám pomáhá. Každý, kdo tam přijde a buď něco přinese, nebo si něco odnese, tak je vlastně podporovatel té myšlenky dobrovolnictví. To je vlastně o tom, že my jsme rozšířili ty Adra obchody do celé republiky. A v podstatě dneska jich máme 32 těch Adra obchodů. Snažíme se nějakým způsobem sjednotit tu legislativu a všechno, co je okolo těch Adra obchodů. Ne všechny obchody mají šatníky, ale hodně jich těch šatníků má, takže máme stejný pravidla. Myslím si, že se nám to daří a že vlastně všude tam, kde ten Adra obchod je, tak děláme takovou tu osvětu těm lidem, aby těm věcem dávali tu druhou šanci.
0: Plánuješ teď otevřít někde nějaký nový obchod Adra?
1: Vize jsou samozřejmě. Vize jsou takovým nejpalčivějším problémem, kde bychom potřebovali obchod, je v Praze třeba. Tam ale je strašně těžký sehnat prostory pro to, aby nám to dávalo smysl. Protože pokud ten obchod nepřinese nic pro to dobrovolnictví a hlavně myšlenkou vlastně dobrovolnického centra, aby nikdo nebyl sám, aby se nikdo necítil sám, tak pokud nám to přestává dávat smysl a negeneruje to prostředky právě pro ty aktivity, tak takový obchod my nepotřebujeme. Když spotřebuje všechno sám na sebe, tak tím by se mohly zabývat jiné organizace, které si na tom vystaví třeba biznis, ale my chceme právě pomáhat, takže to je ta cesta, kterou my potřebujeme nízký nájem, že potřebujeme spolupráci s úřady práce, potřebujeme dobrovolníky a to všechno, když skloubíme, tak pak nám to začíná dávat smysl a generuje to prostředky pro ty naše aktivity. Takže rádi bychom v Kopřivnici měli obchudek, že jo, protože tam nic není. Měli bychom, chceme ještě další obchod v různých městech, kde to máme. Je pravdou, že vždycky, když vytvoříte další obchod ve městě, tak si vlastně konkurujou ty obchudky navzájem, takže je třeba i zvážit, kolik těch obchodů ve městě udělat a tak dále.

0: Ty vlastně v ADŘE už jsi 12 let. A kromě toho, že jsi teda vedoucí dobrovolnického centra ADŘE Frýdek Místek, tak jsi i vedoucí všech těch ADŘE obchodů a zaštiťuješ je. Co tě na té práci jako baví? Co tě motivuje i po těch 12 letech?
1: Možná řeknu jednu takovou úsměvnou historku. Já vždycky, když jdu s manželkou nakupovat, tak vlastně dochází k tomu, že já v podstatě nesnáším oblečení. V podstatě je to něco, co mě irituje, přijít do obchodu a vybírat si nějaké oblečení a prostě přehrabovat se v tom. A manželka ta si zase v tom libuje, takže my spolu do obchodu nechodíme, protože bychom se pohádali. Takže ona si chodí nakupovat, že jo, já seženu všechno v té ADŘE, co potřebuju na sebe a koupím si to tam, protože mi to dává smysl. A v podstatě tím jsem vstoupil do segmentu, který vlastně jsem vůbec neměl rád. Ale ten smysl toho všeho, ty obchody, které nabízí vlastně to, že je tady ekologická rovina, sociální rovina, je tady vlastně rovina toho dobrovolnictví, tak mě to začalo nabíjet, začalo mě to bavit. A v podstatě dneska chodím do práce nesmírně rád a jsem vděčný za to, že můžu tímhletím způsobem pomáhat. Mě to nabíjí a to, co jsem neměl rád, tak se vlastně stalo v mém životě smyslem. A je to takový složitý proces, ale myslím si, že tady vidím jakoby i ten zásah z hůry, že to je trošku jinak, než si člověk naplánuje, než by chtěl, a že to je prostě úplně jinak, než si někdy naplánujete.
0: Věřím, že i to, že dává ADŘE obchod smysl, je i hnacím motorem dobrovolníků, kteří v tom ADŘE obchodě pomáhají. Co všechno ADŘE pro ty dobrovolníky v ADŘE obchodě dělá, aby si je získala a aby si je udržela?
1: My zjišťujeme u každého dobrovolníka motivaci. Proč do toho dobrovolničení jde? Jak v ADŘE obchodech, tak i v zařízeních, kde jsou seniori třeba nebo děti. Zjišťujeme, proč ten dobrovolník chce pomáhat. A když tam potom nakonec jakoby do toho dobrovolničení se zapojí, tak pak je zase velká výzva ho udržet. Že jo? Takže nabízíme těm dobrovolníkům nějaké v uvozovkách jakoby výhody za to, že tam zadarmo chodí a že tam pomáhají. Takže jsme jim nabídli, že si můžou koupit z těch nízkých cen, které tam nabízíme, tak třeba za 50% určitou část oblečení, nemůžou si zase nakoupit pro širokou rodinu a někdy by se to dalo zneužívat. Takže hledáme ty cesty, jak je motivovat, ale já si myslím, že každý si musí najít ten dobrovolník tu svoji motivaci, proč tam chodí. My je můžeme podpořit, máme s nima supervize. Snažíme se jim klást na srdce, jak se chovat k těm lidem. Učíme je nějakým způsobem komunikovat. A to všechno jakoby do nich investujeme a myslím si, že se nám to vrací a že dneska ti dobrovolníci, někteří už jakoby jsou ve věku, kdy normální člověk by si jenom užíval. A už by nikam ani nechodil, ale oni přijdou do té ADŘE, do toho obchodu a prostě chtějí ten čas tomu věnovat. Často už ani nemůžou pořádně stát celý den, tak si občas sednou. A pak tam jsou zase mladí, kteří získávají zkušenosti od těch starých a tak to tam nějakým způsobem žije tím svým životem.
0: ADŘE spolupracuje i se základními školami v rámci materiální pomoci. Mohl by si posluchačům uvést nějaký konkrétní příklad této spolupráce?
1: Pro nás je nesmírně důležité, aby už v mladém věku si uvědomovali, že být dobrovolníkem je normální. A nejenom to, že můžou pomáhat vlastně až budou mít 15, 17 roku, 18 roku, ale že už teď, jako na té základní škole, můžou být užiteční. Takže máme spoustu projektů, kdy spolupracujeme se základními školami. Pamatuju si na jeden projekt, který jsme měli, a tomu se říkalo, byl to zajímavý nápad, hadračka, kdy se vytvořila taková panenka nalepená na čtvrtce papíru, vlastně vystřižená z oblečení. A děti na základní škole vlastně získávali za 5 kg oblečení jednu tu hadračku. Takže byla taková soutěž. Výherce v té škole, vlastně byla to jedna třída, která nanosila nejvíc toho oblečení, tak v podstatě měli takový Adra den, kdy přišli do toho Adra obchodu. My jsme jim zahráli scénku, kdy tam přišel vlastně bezdomovec a oni ho oblíkli. Pak jsme zase ukazovali, jak dobrovolníci chodí k těm babičkám, jak ti jsou smutní a tak dále. Takže jsme to inscenovali nějakým způsobem pro ty děti tak, aby to bylo pro ně přitažlivý. A dali jsme jim taky dort, takže měli i dort, aby to i ten žaludek pocítil, že něco vyhráli. Ale takhle nějakým způsobem spolupracujeme s těmi základními školami a snažíme se je motivovat k tomu, aby třeba vyhlásíme sbírku, protože potřebujeme zubní pasty a kartáčky, ponožky, čepice, to jsou věci, které nám v šatníku často chybí. A tak nějakým způsobem spolupracujeme s těmi školami, hlavně před Vánoci, kdy jsou lidi otevření a kdy chtějí darovat. Takže ta spolupráce se školami je vynikající všude tam, kde najdete partnera, který to chce dělat a má u toho srdce. Tak na těch školách, kde takového partnera najdeme, tak to funguje.
0: Je něco, co by si vzkázal lidem, kteří se rozhodují, co se svým oblečením, které nechtějí?
1: To první, ať zváží, když si ho kupujou, že jo, jestli ho potřebujou. Takže to je taková ta první rada. A ta druhá, možná, když něco chtějí nabídnout, ať si sami uvědomí, jestli by si to tam přišli koupit. Protože často tam lidé, jak jsem už naznačoval, odkládají věci, které nepotřebujou, nechtějí, a je jim líto to odvést na sběrný dvůr, nebo nechtějí tomu věnovat čas, mají to blíž do toho kontejneru nebo do Adry a tak to tam přinesou. Takže pro nás, za nás rada, tam dávají čisté oblečení. Ať je to oblečení, které se ještě dá použít a hlavně ať ho do něčeho zabalí. Ať ho nehážou do těch kontejnerů jen tak na prázdno, protože my to pak musíme vybírat. Pak se znehodnotí spoustu toho oblečení zbytečně. Takže těch rad by bylo víc. A když to přinesou k nám do obchodu, tak je to úplně ideál, protože samozřejmě my si to přebereme hned a hned to vytřídíme a nabídneme.
0: Stando, já ti moc děkuju za zajímavý rozhovor. Povídali jsme si o Adra obchodech, o tom, jak Adra obchod souvisí s dobrovolnickou činností a taky s ekologií a udržitelností. Já ti přeju, aby pořád Adra obchody byly zdrojem financování dobrovolnictví a aby ten provoz toho obchodu byl více radostí než starostí. Díky.
1: Děkuji taky za rozhovor.
0: Od mikrofonu se loučí Irena Blablová z dobrovolnického centra Adra Frýdek Místek.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
2: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
3: A v 10 hodin přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
4: Tady je Plus v 10 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Prezident Pavel se na pozvání tureckého prezidenta zúčastní neformální večeře na summitu NATO. Inflace v Česku v červnu zpomalila a Čína hlásí nejméně 10 obětí po silných bouřích. V úterý 7. července jste si naladili zprávy Plusu. Dobrý den vám přeje Ondřej Látal. Prezident Petr Pavel se zúčastní dnešní neformální večeře na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Dostal pozvání od tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Pavel to řekl před odletem na summit. Vláda na neformální večeři delegovala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, kterého doprovodí jeho manželka Monika. Prezident Pavel má v Ankaře naplánované taky alespoň 4 bilaterální schůzky. Zatím ale odmítl prozradit, o jaké jde. Vláda podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba hazarduje s bezpečnostní země. Řekl to v reakci na začínající summit NATO v turecké Ankaře. Podle něj kabinet zbytečně odvádí pozornost od plnění aliančních závazků sporem s prezidentem Pavlem.
6: Místo toho, aby jsme tady řešili, jak to máme udělat, aby jsme byli ten důvěryhodný spojenec, tak tady celé měsíce sledujeme nedůstojný a trapný cirkus Andreje Babiše a Petra Macinky o tom, jak vyšoupnout prezidenta Petra Pavla z té účasti na summitu.
4: Spojenecké závazky dávat 2% hrubého domácího produktu na obranu Česko letos nesplní. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO před odletem na summit řekl, že na 2% dosáhne kabinet příští rok, kdy výdaje na obranu zvýší na 36 miliard korun. Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Největší pokles byl u potravin a nealkoholických nápojů. Meziměsíčně pak ceny v červnu klesly o 0,3%. Definitivní údaje zveřejní statistici v pátek. Poslanci se vrátili k elektronické evidenci tržeb. Návrh zákona, který má systém EET obnovit, míří do druhého čtení. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Tisknout účtenky tentokrát podle Schillerové potřeba nebude.
7: Nechceme vracet EET z roku 2016. Přicházíme s moderním, jednodušším a výrazně méně administrativně náročným systémem, který odpovídá roku 2026.
4: Opozice pozitivní dopady EET zpochybňuje, návrh ale zatím neobstruovala. Součástí změny je taky zavedení různých daňových slev, jako je školkovné nebo sleva na studenta. Podle opozice si tak v součtu státní rozpočet o moc nepolepší.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Při bouřích v Číně zemřelo nejméně 10 lidí, informovala o tom čínská státní média. 8 obětí má středočínská provincie Hubei. 2 lidé zemřeli ve městě Nanning na jihu země, kde bylo kvůli záplavám a přeplněným přehradám evakuovaných skoro 50 tisíc lidí. Čínští meteorologové varují před silnými srážkami i v dalších dnech. Čínu by měl od pozítří zasáhnout supertajfun Bavi. Ten teď postupuje Tichým oceánem a rychlost větru už v něm přesahuje 280 km/h. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové se za sjezdem na Přelouč na 78. kilometru srazilo nákladní auto s dodávkou. Projíždí se teď jenom jedním pruhem, kolona ze 76. kilometru vás zdrží 10 až 15 minut. V Praze popojíždí dlouhá kolona před omezením v Kbelské směrem z Novopatské ulice. Nesouvislá kolona je kvůli tomu už z jižní spojky od Lanového mostu. Celkem se zdržíte 40 minut. A na příjezdu do Prahy po D7 vázne provoz stále před omezením u letiště. Kolona z 5. kilometru od sjezdu na Středokluky vás zdrží kolem 15 minut. A provoz vázne taky na příjezdech do centra po magistrále v obou směrech. Směrem z Pankráce je kolona od budovy soudu na 20 minut, směrem z Holešovic se popojíždí od Florence k muzeu a je to na 10 až 15 minut. Dobře, dojeďte. Dnes bude oblačno a zataženo, dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť anebo přehánky, s malou pravděpodobností to budou i bouřky. Teploty 26 až 30 stupňů. To byly zprávy, tady je Plus.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: v tuto chvíli v 10 hodin a 15 minut nabízíme relaci Rádia 7.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí opět Tonda Prokupek, kazatel církve bratrské v Bruntále, mimo jiné i velký přítel sarkazmu a ironie. Tondo, vítej zpátky.
3: Díky, ahoj.
2: Dnes nás čeká téma o vedení bez pozice a bez moci. Což je takové zvláštní téma. Když se řekne vedoucí, mnoho lidí si představí člověka, který má nějakou autoritu, může rozhodovat, často musí rozhodovat. Tondo, dá se vůbec podle tebe vést bez pozice nebo bez moci?
3: Myslím, že dokonce většina křesťanského vedení funguje právě tak. A jasně, máme vedoucí, máme starší, máme kazatele, ale na druhou stranu máme spoustu obsazených pozic dobrovolníky, kteří vlastně žádnou pozici ani nemají a vedou někoho. Máme spoustu skupinek, které fungují samostatně a taky nemají žádnou pozici nebo moc. A Ježíš nikoho taky nenutil, aby jako do něčeho. Apoštolové neměli politickou moc, první církev neměla žádné postavení, ti byli na tom docela jako špatně, a přesto proměňovala svět. A myslím, že skutečné vedení začíná tam, kde člověk přestane možná spoléhat na tu moc a začne budovat důvěru.
2: Vedeš menší církev v Bruntále? Jak ses, nebo kde ses naučil vést? Jak se z tebe stal vedoucí? Jak se z Tondy stal Tonda vedoucí?
3: No určitě jsem se to nenaučil ve škole. A ani vlastně v mé práci v zahradnictví, kde jsem dělal předtím. A dokonce ne, ani když jsem býval barman. Nejvíc jsem se naučil asi od lidí, od kazatelů, kteří mě doprovázeli. Jedním z nich byl Matuš Kušnír. Od starších a od lidí, kterým asi dnes sloužím, se učím doteď. I na Bruntálsku. A překvapivě právě asi nejvíc z vlastních chyb. Myslím, že vedení se člověk učí hlavně ve vztazích.
2: Ze tvých zkušeností ve vedení, co je podle tebe důležitější? Jsou to schopnosti nebo je to charakter toho člověka?
3: Před 10 lety bych ti řekl, že schopnosti. A pak jsem objevil církev, objevil jsem křesťanství a Pán Ježíš mě přitáhl k sobě a dneska bych ti bez váhání řekl, že charakter. Schopnosti jsou důležité, ale lidé odpustí mnoho chyb, jsem zjistil. Odpustí mnoho chyb člověku, kterému věří. Naopak, člověk může být velmi schopný, ale pokud mu lidé nebudou věřit, tak daleko v té službě nedojdem.
2: Jak ty buduješ důvěru v lidech? Jak se podle tebe získává důvěra?
3: Tak hlavně pomalu. A ztrácí se velmi rychle. Myslím, že důvěra vzniká tam, kde lidé vidí soulad mezi tím, co říkám, a tím, jak žiju. Pokud by tam viděli nesoulad, tak mi nebudou důvěřovat. A právě, že nejde o dokonalost, ale jde o opravdovost. A když jsem byl tady na Bruntálsku, pamatuju si doby, a ještě stále to dělám, že občas jednou za čas jdu s mladýma lidma na pivo. A oni jsou strašně překvapení, když jim řeknu, co dělám a kdo jsem. Já teďka už hrdě nosím titul kazatel. Tak vždycky říkám, no já jsem kazatel církve bratrská. A tady můžeš pivo? A to tady s náma můžeš sedět v pátek večer? A říkám, můžu. A taková ta opravdovost, takové to, že se nebojím si s nima zajít na pivo, dát si s nima 3-4 piva, buduje tu důvěru mnohem víc, než když budu jenom v neděli stát za kazatelnou, v pondělí mě nepůjde vidět a v úterý se budu učit řecky a hebrejsky a nikdo mi nebude rozumět. Ale myslím si, že je to o tom ukazovat těm lidem ten život, který žiju s Bohem, tak ale jak ho žiju. Ne jenom při nedělních kázáních, kdy dokážeme být velmi zletní a velmi křesťanští, ale otázka je, jestli se to dá občas žít.
2: Takže tvůj sarkazmus a cynismus a ironie je ti opravdu vlastní.
3: Dá se mnou od začátku. Zrovna věc, kterou jsem se ale musel naučit přizpůsobit, protože když jsem nebýval věřící, Pána Boha jsem neznal, a nechtěl jsem ho znát, mimo jiné, tak jsem dokázal svoji ironii a sarkazmem lidi rozbrečet. Uměl jsem ho používat jako zbraň. Teď už ho používám tak, abych lidi pozbudil, anebo abych to otočil spíš na mě. A když lidi před váma zjistí, že si ze sebe dokážete udělat legraci, tak zjistí, že to nebude brát všechno tak vážně a můžu potom k nima přistupovat s větší důvěrou. Než když stojím škrobeně jako velevážený otec kazatel a nikdo se mě nesmí skoro ani dotknout.
2: Jsi kazatel, který káže lidem a káže lidem, kteří vlastně s tím, co jim říkáš, nemusí nic udělat. Jak můžeš vést lidi, kteří tě nemusí poslouchat? Jak se s tím pereš?
3: To je asi realita většiny církví. Upřímně nikdo, kdo vstoupil do církve, nepodepisuje nějakou pracovní smlouvu na učednictví. Trošku mi to přijde škoda, možná bychom to mohli zavést. Ale lidé zůstávají dobrovolně ve sborech. A proto si myslím, že v církvi funguje především

0: taková věc, jsem zjistil. Dobrovolník ku podivu není zaměstnanec. A myslím si, že občas k ním takhle tak jako přistupujeme v církvích. Nemůžeš ho řídit jako firmu. A už vůbec dobrovolníky nemůžeme řídit jako zaměstnance. Ale to, co je důležité, je pomoct mu vidět smysl jeho služby. Ukázat mu, že to, co možná toužil předtím dělat, na začátku bude trošku bolet. Když se učíme nové věci, vždycky to vyžaduje od nás nějaký čas, nějakou energii, nějakou snahu něco dělat. Musíš mu důvěřovat. A můj největší problém, který jsem měl, je často těm lidem dát prostor dělat věci po jejich. Já jsem byl zvyklý, že takhle tak, mimo jiné, tohle je věta, kterou nesnáším v církvi, je my jsme to tady tak dělávali vždycky. 40 let už se to tady tak dělává. Ale já jsem si zjistil, že když tuhle věta nesnáším v církvi, tak na druhou stranu jsem ji sám používal, když jsem se snažil někomu něco předat a nějak ho to naučit a říkal jsem, já to dělám takhle. Místo toho, abych mu jenom ukázal a on si pak našel svoji cestu a došel k tomu samému výsledku jako já. A to si myslím, že je strašně důležité. Svěřit těm lidem, těm konkrétním lidem, ten jejich úkol a nechat je to udělat po svém.
1: No a co když ale udělají chybu?
0: No udělají. Já je dělám. A dělám je dodnes. Chyby jsou od toho, aby jsme se z nich poučili. Myslím si, že je špatné bát se dělat chyby. Myslím si, že chyby jsou pro nás velmi obohacující ve všech směrech.
1: Jaká ti přijde, že je největší chyba vedoucích?
0: Možná přesvědčení, že všechno musí stát na nich. Všechno stojí na mě. Já si to jako kolikrát říkám právě tady na té stanici, kdy nemám zatím moc služebníků nebo moc spoluslužebníků a spousta věcí stojí na mě. A když nenapíšu tu zprávu do skupiny, tak v neděli se mě spousta lidí bude ptát, jestli je vlastně bohoslužba nebo není.
1: Jo.
0: A myslím si, že tohle je pokušení kazatelů i starších mít všechno pod kontrolou. Jenže zdravé vedení nevytváří závislost na vedoucích. Vytváří prostor pro růst dalších lidí. A to je to, co potřebujeme vidět. Ne, že to stojí na mě, ale že ti ostatní, nebo že ti vedle mě můžou růst.
1: Bavíme se tady o tom, jak vést bez pozice a bez moci. Jak poznáš, že někoho vedeš dobře?
0: Takže se stal přesnou kopií mě, samozřejmě. To byla ta ironie. No, když mě, nebo když toho vedoucího postupně potřebuje méně a méně. Zní to zvláštně, ale věřím, že cílem učednictví není vytvořit následovníky sebe sama. Ale cílem je vést lidi ke Kristu. A když člověk začne stát na vlastních nohou a začne se sám opírat o Krista, tak tohle je velký úspěch. Kdy vlastně vím, že ty lidi vedu dobře. Protože já se můžu stáhnout do pozadí a oni můžou jít do popředí. A hlavně jdou do popředí s Kristem.
1: Bavíme se tady o tom, jak vést bez pozice a bez moci. Zažil jsi nějaký příklad, nebo stalo se ti někdy, že jsi vedl s pozicí a s mocí, nebo že k tobě tak přistupovali? A jaký je to rozdíl mezi těmito dvěma styly?
0: Možná budeš překvapen, ale zažil. Ne v Bruntále, nebo respektive v Bruntále ano, ale ne v CB stanici. Já to vedu já, to se snažím vést bez přílišné úcty a moci. Ale když jedu někam jinam, nebo když jednou za měsíc kážu tady u evangelíků v Bruntále, tak tam ke mně přistupují jako k panu faráři. Oni ještě mají ty faráře, takže tady je vždycky dobrý den, pane faráři, a tohle, a cokoliv si řeknete, to uděláme. A já tam vidím, že ta moc dává těm lidem jako spoustu možností, jak některé věci dělat jinak, jak některé věci vést. Mně je to osobně strašně proti srsti. Já to nemám rád a radši, když ti lidi ke mně budou přistupovat s mocí, kterou si u nich, dejme tomu, vybuduju důvěrou, než s tou mocí, kterou mi bylo svěřeno jenom nějakým úřadem. No, a jenom proto, že jsem pan kazatel nebo pan farář, tak si myslím, že já jsem člověk jako oni. Ty největší rozdíly jsou v tom, že když ke mně přijde můj člen z Bruntálu a mluví se mnou, jak bych tak u nás na Bruntálsku řekli, na férovku, bez obalu, tak přesto má ke mně úctu. Má úctu k tomu, co mu říkám, má úctu k tomu, co říkám. Na druhou stranu člověk, který mě vůbec nezná, přistoupí ke mně s tou úctou a mocí, kterou si myslí, že bych měl mít, ale já můžu věřit tomu, že opravdu věří tomu, co říkám. A ty rozdíly jsou jenom v tom, že mám

0: Mnohem radši rozhovory na férovku a nechodit kolem horké kaše. A ono to bude asi i mojí povahou, kdy kolikrát bojuju s tím, že se v církvi chodí kolem lidí na špičkách, aby jsme náhodou neurazili, aby jsme se jich náhodou nedotkli, kdybych ti řekl, Vojto, ale ty vůbec nemáš obdarování dělat podcast.
1: Oh, to zabolelo.
0: A přesto to není pravda, ale jako bojíme se lidem občas říct pravdu a snažíme se to zaobalit a vkládáme to do půlhodinových rozhovorů. A ti lidi, co mají tu moc a dokážou, tak občas dokážou velmi necitlivě říct tyhle věci, jenom z té pozice moci. A já si myslím, že máme k lidem přistupovat s láskou a možná z té pozice důvěry. Proto se to snažím dělat bez té moci.
1: Když se podíváme do Bible, tak Ježíš vlastně často přirovnává vedoucího k pastýři. Co podle tebe má společného dobrý pastýř a dobrý vedoucí?
0: Dobrý pastýř zná své ovce. To je oblíbený příměr křesťanský, biblický, že jo? A dobrý vedoucí zná své lidi. Takže právě proto to pán Ježíš zmínil, toho pastýře. Že oba znají lidi, které vedou. A nejenom, že je znají jménem, že máš člověka, který se jmenuje Ester, Jirka, Adam, Vojta, máš tam Kubu, jasně znáš je. Někteří kazatelé mají problém si zapamatovat nové jména. Já už teďka mezi ně začínám taky patřit. Ale taky znají jejich příběhy, to si myslím, že je důležitější. Znají jejich pozadí, znají jejich zápasy, jejich radosti. To s tím se jako směřuje celkem fajn a řeší se skvěle jejich radosti. Ale taky znají jejich problémy, jejich bolesti. A myslím si, že vedení bez vztahu, bez toho, aby jsme znali všechno to pozadí těch lidí, se dříve nebo později mění v řízení. A že už nebudeme vést, ale budeme řídit ty lidi. A v tu chvíli už nevedeme církev, ale řídíme církev. A jak už jsem říkal předtím, ta církev není firma. A my k ní nemůžeme přistupovat jako k firmě. A Boží království velmi často funguje úplně jinak než firma. A mně to přijde, jako doteď mi to přijde strašně pozoruhodné a někdy až úsměvné, jak se snažíme převést právě ty firmní věci a dát je do církevního prostředí. A strašně nadšeně si myslíme, že to budeme fungovat, a zjistíme, že to nefunguje. Že to, co potřebujeme, je opravdu znát lidi, milovat lidi. Přesně to, co nám říkal pán Ježíš. Jako jeho dvojpřikázání lásky. Miluj sebe, miluj lidi a miluj pána Boha. Nic víc nepotřebujeme. A líbila se mi jedna věta, když občas děláme chyby, a říkal to teďka můj kazatel v Opavě, říká, pokud mám hřešit, ať hřeším skutkem milosti a ne skutkem zákona. A to mi přijde strašně dobré na tom vedení. Že jako možná uhnout někdy z některých našich hranic, které jsme si vytyčili. Protože ten příběh toho člověka může být velmi důležitý. To je pro mě vlastně vedení. Vedení není schopnost přimět lidi, aby šli za mnou nebo za tebou, ale vedení je schopnost jít s lidmi tak, aby společně jsme následovali Krista.
1: To je taková dobrá věta. Na závěr, díky Tondo, že se zase přidal k nám do pořadu a od mikrofonu se loučí Vojta.
0: A Tonda. Čau.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Osvětová beseda Ratíškovice ve spolupráci s obcí pořádají 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka. Proběhne v neděli 12. července v areálu FK Baníku Ratíškovice. Program moderovaný Dagmarkama s Bělíkovou a Karlem Hegnerem začíná úderem 11. hodiny dopoledne a představí se na něm dechové hudby Sebraňáci, Záhumenka, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, muzikanti Ladislava Prudíka, Drietomanka, Žadoviáci, Stříbrňanka a hosté z Holandska, kapela Západská. Festival se uskuteční v rámci oslav 885. výročí první písemné zmínky o obci Ratíškovice.

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel. Tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými a smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on.
0: Zatlačí stříbrným penízem.
1: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: 16. část.

0: Strašné. Strašné, myslil si Ivo Karadžič jako tehdy na Ostravské ulici. Jaká tragédie. 2000 let se jich nedotklo. Byl vzrušen. Co odpoví starci s planoucíma očima, na jehož pergamenových lících naskočily rudé skvrny svatého vytržení. Může se zde něco spraviti slovem a nemusí zůstati každé hluchým? A tohle vše Hanele věděla. A přece sem šla. Jak velká musí být její láska. Hanele. Ubohá Hanele. Snad pravíte, že jsme hloupí, zachovávajíce jeho zákon. Nikomu tím neškodíme. O nikoho se nestaráme, mlčíme, když nám to cizí národové říkají již 2000 let. Ale včera pravil syn kmene Kohen, není Boha. A tomu odpovídáme, živ jest Bůh. Jest a není omezen čas i soucnosti jeho. Jest jediný a není konce jedinosti jeho. Byl dříve než každá věc a není počátku jeho. Náš Bůh, náš osvoboditel, skála zármutku našeho v době soužení, náš prapor a útočiště naše, kalich náš. Pochválen budiš Hospodin, král světa. A vy, synu kmene Kohen, neříkejte již nikdy, není Boha. Jest dosti pravíteli, nevěřím v Boha. Nepoznal jsem ještě Boha, nenalezl jsem ještě Boha. My nevěříme, nýbrž víme, jest a kraluje. My nevěříme, nýbrž víme, pošle Mesiáše, pošle ho brzy, neboť míra utrpení jeho lidu jest dovršena. A přišli jsme vám dnes říci a prositi vás, Izáku, synu Josefův, vraťte se k svému lidu. Bůh se vám sám dá poznati a my vám pomůžeme radou i modlitbou. Hle, nabízíme vám vše, co máme a je to více, než dnes můžete věděti. Stařec domluvil. Jeho ruce se drobně zachvívaly a skvrny na kousku tváře nad žlutavými vousy hořely rudě. Jaká síla pomyslu, myslil si Ivo Karadžič. Jaká moc a jaké nebezpečí. Zde jest každá snaha dorozuměti se dvojími mozky a dvojími jazyky, rozdílnějšími od sebe než řeč rybí a řeč ptačí, předem marná a zbytečná. Stál. Neodpovídal. A měl jen jediné přání. Pryč odtud. Zpět do Evropy. Ubohá Hanele. Z hloučku lidí vyšel Salamon Fuchs a přistoupil těsně k Ivovi Karadžičovi. Pohodil přezíravě hlavou, třepl dlaní a tiše pravil obchodnicky důvěrným tónem. Nechte Mordcha, pane Karadžiči. Je ještě ze staré školy a neví, jak to dnes ve světě chodí. Pojďte se mnou na chvilku vedle do pokoje. Dohodneme se, o tom není pochybnosti. Neznáte ty zdejší hlupáky. Byl by to pro nás pro všechny opravdu malér. Jde jen o formalitu. Ivo Karadžič zavrtěl hlavou. Obrátil se za tváří k starci. Pánové, pravil a předem cítil, jak vše, co řekne, vyzní buď nejapně, nebo hrubě. Děkuji vám za laskavost a dobrou vůli. Hlavně vám, starý pane. Velmi rád si s vámi pohovořím o věcech, které naznačujete, ale bojím se, že to bude trvat poněkud déle. Věci se nedají vyřídit několika slovy a teď, jak se zdá, se už neshodneme. A já nemám kdy. Po vašem přátelském přijetí předpokládám, že mi v tom nebudete překážet. Pak jsem vám plně k dispozici, jak dlouho si budete přát. Otevřel dveře do sousedního pokoje. Do toho, kam se včera v noci díval, ale byl prázdný, jak předpokládal. Tušil, kde asi schovávají Hanele. Upozornili ho na to v noci Rusíni a ráno mu to Dvůjlo potvrdil. V sadě stojí malý schátralý domek děda Abrama, stará kuchyně, kde se v létě vařívalo pro dělníky. Hanele je patrně tam. Ivo Karadžič vyšel z pokoje na pavlač, aby se stoupil do dvora. Zarazil se. Velký dvůr, obehnaný kamennou zítkou, byl pln lidí. Skoro celá židovská polana. Mužové, ženy a děti. Ivo Karadžič se zprvu domníval, že se jejich oči upírají na něho, ale ihned poznal, že jsou upjaty někam za jeho záda. Rychle se obrátil. Za ním stál Bédr Mojše Kahan. Dával lidem nějaké znamení, ale Ivo Karadžič jeho posunek již nepostřehl. Zástup se choval klidně. Spíše očekáváním napjatě než vyzývavě. Ivo Karadžič stál u pažení pavlače. Chvilku uvažoval. Že sám nesvede proti 400 lidem nic, bylo zřejmé. Přes kamennou zeď dvora viděl, jak za plotem Moskalovy chýše stojí Rusíni a zvědavě čekají, co bude. Nebyla to jejich věc a jiný zájem než podívané pro ně neměla. Na ulici spatřil přecházeti dva ze strážců. Ani jim do toho nic nebylo. Je to spor pána a židů a oni byli zaplaceni za hlídání. Mají konečně pravdu. A Ivo Karadžič je volati nebude. Ale najednou se v tichu a zcela nenadále dvůr rozhlučel vraženou výzvou. Zapte ho, psa! Někdo se zuřivě dral blíže k pavlači. Ach, výrostek v zvoncovitém zimníčku. A jako nakažen výkřikem zaječel ženský hlas. Ať si táhne, odkud přišel! To napínala hlasivky Brana Jakubovičová. A k ní se přidala Malke Abrahamovičová. Podzem! Zbor kluků hvízdl na dva prsty, až zalehly uši. Kluky vedli Riva Kahanův a jeho věrný druh Benci. Šlojme Kac se namáhal dostat davem dopředu. Ivo Karadžič sáhl do kapsy po brovninku. Ale u zábradlí pavlače stanul Mojše Kahan. Šlojme! Marš! Zpátky! Hned! A vy ho nepouštějte, křičel. A ty, počkej, až přijdeš domů, volal na syna Rivu. Šlojme Kac hrozil pěstí na pavlač a sípal něco o zabití, ale utvořili proti němu hradbu, bručeli na něho, strkali se s ním a nepouštěli. Šlojme Kac zřejmě předbíhal náladě. Vášně posud nevyvřeli a na násilnosti bylo příliš brzy. Jen Brana Jakubovičová ho svým temperamentem doháněla. Nechte ho! Má pravdu! Ať ten chlap táhne! ale tichý Mojše Kahan se proměnil ve lva. Koně! Koně! Víte přece, co bylo umluveno. A ty si hrej na generála doma, volal na branu a lidé se zasmáli. Nás tady komandovat nebudeš. Proč si sem nenakomandovala Pincha? Víte přec, co máte dělat. Kdo má odpovědnost? Vy nebo my? Podle vášnivosti, s jakou vrhal Mojše Kahan své věty, musil Ivo Karadžič usuzovat, že dav proti němu popuzuje. Bédr mluvil jidiš a vyslovoval tak rychle, že mu nebylo rozumět slova. A vědomí, že on, obchodník, kterého by těžko kde v Evropě takhle prodali, jest prodáván ve vlastní zemi, ho tísnilo i pobuřovalo. Zas se opřel o zábradlí. Také já vám chci něco říci, počal. Ale dvůr zazněl hromadným výkřikem. Nikdo ho nechtěl poslouchat. Chlapci zas počali pískat na dva prsty. Ryva se přitom obrátil a skrčil, aby ho neviděl otec, ale Benci Fuxů hájil boží věc veřejně. Ivo Karadžič byl schůzový řečník a na bouřlivá shromáždění zvyklý. Klidně stál a nechal zástup bouřit. Počká. Ohlédl se po Pavlači. Byla prázdná. Výbor židovské obce se buď skrývá, nebo odešel. Když zástup v křiku umdléval, zvolal: Přátelé, bude to jen několik málo vět, ale již třetí slovo zaniklo v bouři. Nechceme nic poslouchat! Táhni odtud! Pod zem s tebou! Křičelo se jidiš i česky. Nadávky se na něho sypaly. Ivo Karadžič zapomněl, že není na schůzi a že nejde o politickou tezi, že jde o Boha, že jde o rouhače, který sem přišel krást duše. A představa lupiče jednou přivolaná zachvátila celý dvůr. Zloději našich dětí, vrahu našich dětí! Ženy to ze sebe chrlily do ochraptění. Ukamenujte ho! Byl to výkřik vyražený vším napětím hrdla a celou zásobou dechu. Zařval tak Šlojme kac. Jeho oči byly podlity a ústa skřivena. Vzduchem proletěl kus dřeva. Mládež, která již přestala na událost hledět jako na zábavu, přijala Šlojmův výkřik za heslo. Ale v zimě není kamení a dřeva z hranice vrhaná zprostřed zástupu a bez rozmachu nedoletují nebo dopadají malátně. Jeden z výrostků, snad příští vůdce, se však vymanil z jednosměrného myšlení rozvášněného davu a vyběhl vraty dvora na ulici. Za mnou! A klubko hochů se hnalo za ním. A toho se právě Ivo Karadžič bál. Zavřená vrátka, kudy se vcházelo ze dvora na Pavlač, měl na očích, ale mohl být překvapen z druhé strany, z ulice. Hoši se s hlomozem hnali po Pavlači. Když se objevili na rohu, vytrhl Ivo Karadžič brovník. Namířil na ně. Chlapci se zarazili na patách, bránice se návalu těch za sebou. Stáli. Dvůr, větře smrt, stichl. A Ivo Karadžič vykřikl plným hlasem. Každého, kdo učiní ještě krok, zastřelím. Zaznělo to klidně a přesvědčivě.
1: Ale do strnulého ticha zazněl ještě jeden hlas, zoufalý a ostrý. Ivo! Ivo! A v půli udušený.
0: Hlas Hanele. Ze staré kuchyně v sadu. Jsem tu, Haničko! Přijdu! Volal Ivo Karadžič s napřaženou zbraní. Zástup zůstával němý. Padne rána. Hoši se stáhli za roh. Matky kluků se vzpamatovali první. Spustili strašlivý jekot. Židovsky. Ne proti Karadžičovi, na kluky. Roztrhl se pytel s jíkavými židovskými nadávkami, ústa byla rozevřena, pěsti hrozily, Matky sebou v zástupu zmítaly jako slípky, snažíce se vyraziti ven. Moško Kahan nadával na rohu chlapcům, hnal je a rozběhl se za Rivou, který utíkal. A tehdy, využívaje ohromení, přistoupil Ivo Karadžič k zábradlí, zasunul do kapsy brovník a volal: Přátelé, nejsem ani zloděj, ani vrah a hochům neublížím. Jsem pokojný občan, jako vy. Zde se vězní svobodný a svéprávný člověk. Jdu pro něho, nic jiného nechci. Nedáme vám ji, řekl ze zástupu odhodlaně starší muž. Nežádám to od vás. Nechci si ji ani vzít, není má, abych si ji směl brát, ani vaše, abyste ji mohli dávat. Ať o sobě rozhodne sama. Myslím, že je to východisko spravedlivé. Nechali ho těch několik slov promluvit. Na jejich nervy se útočilo z mnoha stran. Střelná zbraň, kluci, dialog s neviditelnou Hanele, jeho klidný proslov. To bylo příliš mnoho najednou a bylo třeba přijít k sobě. Smrtelně bledý Šlojme Kac byl první, který vykřikl: Zapte ho! A onen starší muž volal teď s důrazem ještě větším: Nedáme vám ji! Ale jedna z žen si konečně a dosti pozdě vzpomněla, co se tu právě stalo. A zbavujíc se hrůzy, která jí prve skočila po vlasech, zaškvěčela: Chtěl do nás střílet! A tato slova se rázem stala ženám a mládeži heslem. Chtěl střílet do našich dětí! Zabít! Střílet našich dětí! Šafarův dvůr se najednou proměnil v samohlásku, která se pominula s rozumem. Byla to samohláska I. Křičela, kvičela, zuřila, běsnila, šílila, vraždila. Kluci zahnaní na ulici spustili pronikavý hvízdot na dva prsty. 10, 20, 30 kluků a mužští, chopivše se hesla bojovnějšího, volali: Nedáme vám ji! A v tom bylo také I. A také dělalo divy. Byl to pekelný jekot, který rval uši a naplňoval půl vesnice. Ivo Karadžič zůstal klidný. Poslouchal tu zběsilou vravu, která, zdá se, neustane dříve, dokud si 400 lidí nevykřičí plíce. A hleděl na ty nalité krční žíly a do šířky protažená ústa se zuby i bez nich, jako posluchač a divák, naději nezúčastněný. Ku podivu. Byl hrdina? Či mohl tušit, že dobře skončí to, co se začalo rozvíjet v tragédii? Tohle zajisté. Mozek Iva Karadžiče o tom arci nevěděl pranic. Ale nejvlastnější Ivo Karadžič to věděl příliš dobře a jistě.

0: za celý dnešek a za celé té bouře si na ně nevzpomněl. A přec jejich příchod přivítal jako děj samozřejmý a zcela programový a jejich přibližování po Pavlači jako něco, co už někdy někde viděl nebo o čem se mu dnes ráno na Fuchsově pohovce zdálo. Pravda. Řešení tragického sporu na dokonale jiné rovině, než na jaké byl veden, bylo trochu divné a zásah administrativy do jeho osobního hrdinství a do boží pře byl dokonce mírně komický, ale Ivo Karadžič přijímal tohle rozuzlení zcela rád. Tři četníci se postavili u zábradlí Pavlače čelem ke dvoru a klepli pažbami o podlahu. Pan Vrchní šel k Ivovi Karadžičovi. Pekelný řev rázem ustal. Ojedinělé výkřiky "chtěl do nás střílet" už nevyhrožovali vraždou, nýbrž žalovali jen vyšší autoritě.
1: "Ticho!"
0: křikl dolů jeden z četníků. Autorita četníků je tu dokonalá a ticho na dvoře bylo vzorné.
1: "Kdo jste, pane?"
0: ptal se pan Vrchní z hurta a tak, jako by se to byl právě nedověděl od Salamona Fuchsa a od Sury. Ivo Karadžič vyňal své papíry a zatímco je strážmistr zasouval do kapsy, ozval se ještě jednou ze staré kuchyně úzkostlivý výkřik.
2: Ne o sebe úzkostlivý, ale poděšený tichem, jehož příčině nemohl rozuměti, tentokrát plný a nepřeťatý. Ivo!
0: Hned, Haničko!
1: Co je to?
0: Křikl na něho vrchní strážmistr a obrátil se k četníkům.
1: Vykliďte dvůr!
0: Postavil se k zábradlí.
1: Jménem zákona rozejděte se!
0: A po tomto slavnostním úvodu se rozhřměl jako pohněvaný bůh.
1: Ale honem! Ale laufšrit! Nebo vás dám všechny, jak je pánbu nebeský nade mnou, rozstřílet na sakry! No, já vám dám revoluci!
0: Pan Vrchní byl starý služebník, dobrý stratég a věděl, jak na Polanské. Tři četníci s puškami v ponosu zbíhali po schůdcích do dvora, aby se dostali vzad davu hrnoucímu se k vratům a bude-li třeba, popohnali její bajonety. Ale nebude toho potřebí. Pan Vrchní z Pavlače hřměl.
1: Mám ti pomoci, Heršku? A vy taky trochu rychleji, Juda Horoviči, ano?
0: A hrozil prstem.
1: A s tebou, Šlojme, si ještě promluvíme.
0: Shromáždění, ke kterému je možno mluvit Juda Horoviči, Heršku a Šlojme, a které si ovšem ujasňuje, jak pan Vrchní dovede týrat pro komín, pro trochu záchodoviny vytékající do ulice, pro zapomenutou pochodeň na nočních saních nebo pro tabulku na voze, vlastně ještě zástupem ani není. Zástup, který na chvilku zažil radost moci, byť nevyužité, se rozchází nerad. Křičívá nebo mručí alespoň. Polanští ani nemručeli. Jen se drali k vratům. Pouze Riva a Benci, když byli asi 200 kroků od šafarů, si v duetu na dva prsty hvízdli poctivým zbojnickým hvizdem. Ivo Karadžič otvíral dvířka z Pavlače, aby sešel do kousku dvora v zádech četníků od lidí již vyprázdněného.
1: Hou! Kampák!
0: Křičel strážmistr.
1: Nesmíte nikam odcházet. Musíte tu zůstat k protokolu.
0: Vím, pane Vrchní, neodcházím. Jsem vám kdykoliv k dispozici. Strážmistr dohlížel na vyklizování. Ivo Karadžič prošel dvorem, brankou zahrady a prudce zabouchal na dveře staré kuchyně.
1: Otevřete!
0: A zbytečnou silou chtěl zatřásti kouskem kliky, který tu zbyl, ale klika mu zůstala v ruce a zrezivělá závora se patrně uvnitř někde vydrolila. Dveře se otevřely. Hanele? Rodiče? Neznámá žena s jejímž zlým pohledem se na zlomek vteřiny střetly jeho oči. Všichni byli neuvěřitelně bledí.

0: a Ivo Karadžič měl dojem přízraku mrtvých. Snad také proto, že kuchyňka s bledým zimním světlem a se zamřížovaným okénkem připomínala umrlčí komoru. Hanele. Její rty se pohnuly. Snad to bylo vydechnutí jména Ivo. V koutě, obrácena hlavou ke zdi a s očima v dlaních, půl seděla, půl ležela matka. U okénka stál Josef Šafar a hleděl k zemi. Proč, myslel si úžasle Ivo Karadžič, vydato zoufalství. Kde se tu stalo nějaké neštěstí a komu? Pane Bože, proč? Ani Hanele se nehýbala. Jako by se nemohla rozhodnouti. Pojď, má milá. Ještě dvě vteřiny váhala. Pak poklekla na zemi k matce a políbila jí na temeni do vlasů.
1: S Bohem, maminko.
0: Když se blížila k otci, pozvedl ruku a neodtrhnu v oči od země, ukázal prstem ke dveřím. Ale učinil to tak mdle a malátně, že měl Ivo Karadžič zas dojem přízraku.
1: S Bohem, tatínku.

0: Novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek a Kristýna Kubačková. Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný. Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Bylo 11 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Píše se úterý 7. červenec 2026. V tento den roku 787 v bavorském Eichstätu zemřel biskup a patron diecéze, anglický misionář Benediktin svatý Willibald. Jeho památku připomíná katolický kalendář. Stovku by oslavil volejbalista s tituly světového i evropského šampiona Zdeněk Malý. Zemřel v roce 2010. Před 85 lety v Srbsku začalo ozbrojené povstání proti německé okupaci. 85 let by se dožil Zdeněk Řezníček, malíř, spisovatel a básník ze Sdružení křesťanských umělců Sursum Corda a šéfredaktor časopisu Anděl strážný. Odešel roku 2018. A 108 lidí připravil o život požár na dole Dukla v Havířově Dolní Suché před 65 lety. Svátek má Bohuslava, jméno je slovanské a znamená Bohu budiš sláva. Pranostika k dnešnímu dni, tečeli na svatého Willibalda voda korytem, bude žito korýtkové. A my se ještě podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Oblačno až zataženo, ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno, na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě až 22. Vád bude mírný západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Večer se bude měnit na severozápadní a místy zeslábne.

0: Dnešek je teprve druhým dnem, kdy probíhá léto otevřených kostelů v Broumově a okolí. Probíhá každé úterý a sobotu mezi 9. a 12. hodinou dopoledne. Zdejší broumovská skupina kostelů se skládá z 11 barokních chrámů, které jsou chráněny jako národní kulturní památky. Více k programu letních měsíců nám řekne farář z broumovského děkanství Martin Lanži. Vítejte na vlnách Proglasu.
1: Chvála Kristu, hezké předpoledne z Broumova. Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jaké konkrétní kostely můžeme poznat a čím jsou jedinečné?
1: Dovolil bych si vás mírně poopravit. V tomto úvodu jste řekli, že od 9 do 12 to je jenom část. Takže od 9 do 12 během července je možné navštívit 4 kostely. Konkrétně Šonov, svatou Markétu, Otovice, svatou Barboru, svatého Jiří a Martina v Martinkovicích a v Božanově. Tam je Marie Magdaléna. To je jeden okruh od 9 do 12 a odpoledne potom se jedná o kostely v Heržmánkovicích, všichni svatí, v Ruprechticích, svatý Jakub Větší, Vernéřovice, svatý Michal, Archanděl a ještě v Broumově kostelík svatého Václava. Takže těchto 8 kostelů je možné navštívit, ať už dopoledne od 9 do 12, respektive od 14 do 17 během července a v srpnu se to otáčí.
0: Změnilo se něco oproti předchozím ročníkům?
1: Myslím si, že se nezměnilo tento model, který může na první dojem vyznívat trošku krkolomně, vychází z reality, že my zde katolici na Broumovsku tvoříme minoritu. V celém výběžku je nás asi, jsme asi 2%, které žijou víru dle intencí katolické církve. Takže myslím si, že to, jak to probíhá dneska, tak je to ideální model. Jde o to, že jeden den je možné navštívit kostely právě během pracovního dne a druhý den, ta sobota, je během víkendu. Co se možná změnilo, je aktuálně z důvodu, že se opravuje kostel svaté Anny ve Višňově, velká oprava za 19 milionů díky Evropské unii, Královéhradeckému kraji. Takže ten teď aktuálně přístupný není a místo toho je tam právě vsazen kostel svatého Václava v Broumově.
0: Odkud nápad na léto otevřených kostelů vzešel?
1: To už jsme právě trošku naznačili velkým to, co nejsme schopni, je nás máličko. Lidi jsou zaměstnáni nebo už jsou to důchodci a ten požadavek otevřít kostely nebo zpřístupnit kostely se nám daří naplňovat spíše tímto způsobem, protože není v našich kapacitách, aby na požádání někdo mohl vstoupit, navštívit kostely, které jsou dneska národní kulturní památkou od roku 2022. Takže tenhle model se jeví jako do určité míry ideální. Řešíme třeba s europoslancem Tomášem Zdechovským nějaké zabezpečovací systémy. Kostel v Ruprechticích je v pilotní přípravní fázi, ale to se zatím ještě trošku daleko. A dále pak ještě ohledně zpřístupnění kostelu je dobré zmínit, že během prázdnin opět je možné navštívit kostely ve čtvrtek v rámci varhanního léta. Vždycky ve čtvrtek, to je heslo varhanní léto, zbytek si dohledá, kdo má zájem, a v sobotu, pravidelně každou sobotu v 6 hodin v jednom z kostelů probíhá další festival, velký hudební festival, hudební festival Za poklady Broumovska. Opět se to dá dohledat. Takže touto formou a pochopitelně každou neděli jsou venkovské kostely dle nějakého klíče přístupné na bohoslužbu.
0: Řekl na Proglasu pater Martin Lanži z farnosti Broumov. Bavili jsme se o létu otevřených kostelů, které během července a srpna otevírá kostely Broumovska. Děkuji, že jste přijal pozvání do živého rozhovoru.
1: Vřele díky za zájem a dovolte ještě poprosit kdokoliv, kdyby chtěl pomoct neustále snaze o obnovu kostelu, tak na stránkách farnosti www.broumofarnost.cz je třeba číslo veřejné sbírky a může přispět. Ty opravy jsou opravdu dlouhodobé kontinuální. Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dny plné modliteb, chvál inspirativních hostů a společenství s hudbou, kapely lámačských chval a skupiny For Him a paralelním programem pro děti od 4 let, to bude od zítřka do neděle výroční konference Charis v Brně na Výstavišti. Letos s biblickým motem především chraň své srdce, neboť z něj vychází život. Dnes končí předprodej, který účastníkům zajistí místo a pořadatelům usnadní přípravy. I v této třetí vlně registrace je možné objednat si na Výstavišti stravu. Účast je možná jen na část programu.
1: Chystáš se na Charis a ještě se nestihl přihlásit? Nevadí. Registrace je totiž pořád otevřená a ty tak můžeš být součástí a zažít Charis naplno. A kdyby něco, vstup se dá koupit na místě. Ale upřímně, mnohem lepší a pohodlnější je mít to vyřešené dopředu. Tak neváhej, přihlás se a přijď na Charis.

0: Odkaz mistra Jana Husa připomněla v den jeho památky ekumenická bohoslužba v pražské Betlémské kapli v přímém přenosu České televize a Českého rozhlasu. Ekumenická bohoslužba se konala i v rodišti duchovního, Husinci na Prachaticku. Obnovu tamního památníku podpoří výtěžek sbírky z pražského shromáždění. Tradice oslav Husinci se odvíjí od roku 1869. Včera, u příležitosti 6. 11. výročí Husovy smrti na hranici, se ve městě objevily tabule s otázkami, za jakou pravdu by lidé dokázali stát, nebo co pro ně znamená pravda. Poutníci i místní tam mohli lepit své odpovědi. Husův rodný dům spravuje církev Československá husická. Farářka její náboženské obce v Praze na Vyšehradě, Petra Šáchová, v připomínce mistra Jana Husa kázala.
1: Ono je hodně slov, ale málo činů. Nechme se tedy vést mistrem Janem Husem. Majitel pravdy druhé soudí, ale služebník pravdy sám sebe vystavuje božímu světlu. Majitel pravdy chce za každou cenu vyhrát, ale služebník pravdy, ten je věrný. Milé sestry a milí bratři, dnešní den nás tedy vede vděčnosti. Ne, abychom se chlubili Janem Husem, ale abychom mu byli vděční za mnohé. A děkujeme Bohu za mistra Jana Husa, za jeho víru, odvahu a svědectví. Ale dnešní den nás tak trochu vede také k pokání, protože i my, jako jednotlivci, ale i jako církev a nakonec i jako celá společnost, potřebujeme obnovu, tak jako v době za mistra Jana Husa. Potřebujeme se znovu ptát, že za naše slova odpovídají našemu životu, za naše víra není jenom zvykem, za naše bohoslužba pokračuje také ve všedních dnech našeho života. Mistr Jan Hus nevolal po církvi mocnější, volal po církvi pravdivější, nevolal po církvi bohatší, volal po církvi věrnější Kristu, nevolal po víře pohodlnější, volal po víře živé, opravdové. A to je také výzva pro nás. A dnes jsme v církvi, která jen opakuje slavná jména, ale v církvi, která žije evangeliem. A dnes jsme lidi, kteří se dovolávají pravdy jen tehdy, když se nám to hodí, ale lidmi, kteří se pravdou nechávají proměnit. Ať nejsme svědky strachu, ale svědky naděje. Ať nejsme hlasem odsouzení, ale hlasem Kristovy milosti. Ať umíme pevně stát, ať umíme mluvit jasně a nebát se říci pravdu. Ať umíme milovat, ale ne prodávat pravdu za klid a podlézat nebo se zalíbit jenom proto, že je to pro nás výhodné. A proto dnešní připomínka není jenom smutkem na trpitelskou smrt mistra Jana Husa. Je to pro nás také velikou nadějí. Nadějí, že věrnost má skutečný smysl. Že svědomí má také smysl, má velkou cenu, že slovo evangelia je silnější než lidský strach, že Kristus i dnes volá svou církev k veliké obnově. Tak staň se. Amen.
0: Uzavřela sváteční kázání o mistru Janu Husovi farářka Vyšehradské obce církve Československé husitské Petra Šáchová.

0: Krátce před polednem nabízíme k poslechu myšlenku na den. Pochází z cyklu Ty víš, že tě mám rád, dnes 10. část s názvem Miluješ mě? Autorkou je Martina Špinková.
1: Poslední únorové dny roku 2022 asi nevymaže z paměti nikdo z nás. Každého se nějak dotýkali. Každý si kladl otázky. Mnozí se zapojili do formální a tisíce lidí do dobrovolnické pomoci. Pamatuji si na první telefonát Jenny, která se mi tehdy do Adry ozvala. Kdyby bylo potřeba, tak máme na vesnici dům a můžeme jedno patro pro potřebnou rodinu uvolnit. Nabízela mi v době, kdy ještě ani první uprchlík nepřekročil hranice. Dojalo mě to. Myslela dopředu, na lidi. Vcítila se do nich. Možná si představovala, co by asi udělala ona, kdyby se to stalo jí. A co by pro sebe a děti potřebovala. Bezpečí, střechu nad hlavou, teplo, dobré slovo. Brzy se začaly v médiích objevovat záběry lidí ve sklepech, metru a garážích. A postupně se k ním také dostávala nejnutnější pomoc. Voda, deky, jídlo, generátory. Mě však velmi zneklidňovala ještě jiná otázka. Kdybych se ocitla s těmi lidmi v krytu, čím a jak bych je povzbudila? Ano, vím, měla bych asi dost co dělat, abych se postarala sama o sebe, abych povzbudila sebe a své blízké. Ale přesto, ve chvílích, jako byla a je stále tato, je extrémně důležité, aby lidé, kteří mají alespoň trošku toho světla, toho věčného božího světla, jej neschovali pod nádobu. Nedrželi si jej uvnitř, ale rozdělili se o něj. Možná si říkáte, tak vždycky bych jim mohla přečíst něco z mobilní aplikace z Bible, ale co když je mobil vybitý? Budou vybitá i naše slova? Náš duch? Ve chvílích krize není čas něco teprve zhánět, něco hledat. Můžeme dávat jen to a rozdělit se jen o to, co již v sobě máme. Kdo jsme? Kým jsme se do té doby stihli stát? Zda jsme stihli prožít Boží lásku, odpuštění a jeho milost? Možná ještě více v ozvěně krytu bude znít Ježíšova otázka Šimonu Petrovi, vznesená v prvním zamyšlení. Miluješ mě? Ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Tak jdi do světa a pomáhej lidem, tam, kde jsi a způsobem, který můžeš. Přinášej naději, pokoj a laskavý zájem. Lidé to potřebují.

0: Dobré poledne z Proglasu. Při dnešní polední modlitbě myslíme zvláště na obyvatele Liberce, Kamenného, Újezdu a Útěchoviček. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: Amen. Počala z Ducha Svatého. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení na kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: A prosme naše anděle strážné.
1: Anděle Boží, strážce můj, raž vždycky být ochránce můj, mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému nás vzbuzuj, cnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo svět ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám, a tak s tebou ve spojení, ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně, chválím Boha ustavičně. Amen.
0: Blahoslavení Jene a Václavé,
1: orodujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Pán s vámi,
1: i s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Popolední modlitbě na Proglasu pokračujeme hudební siestou. Nejprve vyslechneme koncert a mol pro housle a orchestr. Napsal jej Johann Sebastian Bach. Hraje soubor Academy of St. Martin. Na housle hraje Henrik Schering. Diriguje Sir Neville Mariner. Přeji vám příjemný poslech.

pořadu hudební siesty dozněl koncert A-moll pro housle a orchestr. Napsal jej Johann Sebastian Bach. Hrál soubor Academy of St. Martin. Na housle hrál Henrik Schering. Dirigoval Sir Neville Mariner. Pokračovat budeme koncertem pro kytaru, smyčce a continuo H-moll. Tuto skladbu napsal Johann Sebastian Bach. Hraje soubor Virtuosi di Praga. Na kytaru Lubomír Brabec, diriguje Oldřich Vlček.

V hudební siestě dozněl koncert pro kytaru, smyčce a continuo H-moll. Autorem tohoto koncertu je Johann Sebastian Bach. Hrál soubor Virtuozy di Praga, na kytaru Lubomír Brabec a dirigoval Oldřich Vlček. Nyní vyslechneme tři skladby. Concerto Grosso opus 3 číslo 1, 2 a 6. Autorem je Georg Friedrich Händel. Hraje soubor Academy of St. Martin. Diriguje Jona Braun.

Na Proglasu dozněly skladby Concerto Grosso opus 3 číslo 1, 6 a 2. Jejich autorem je Georg Friedrich Händel, hrál soubor Academy of St. Martin, dirigoval Jona Braun.

0: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Tím by splnila závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O plnění závazku bude Babiš mluvit na summitu i v projevu, který schválila vláda.
1: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy.
0: Česko je podle generálního tajemníka NATO Marka Rutého jednou ze tří zemí, které 2% závazek dosud neplní. Ruté na úvod fora obranného průmyslu při summitu NATO v Ankaře informoval o tom, že země Severoatlantické aliance posílí svoje letecké kapacity. Nakoupí až 10 průzkumných letounů Saab Global Eye, rozšíří také flotilu tankovacích a transportních letadel a pořídí až 5 průzkumných dronů Triton.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Poslanci dnes budou znovu jednat o rozpočtových pravidlech. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu, taky třeba peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Novelu do sněmovny vrátili s výhradami senátoři. Opozice varuje před dalším zadlužováním země. Přijetí zákona se opakovaně pokoušela zabránit. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je nemožné dodržet deficity naplánované minulou vládou. Zdůvodňuje to i tím, že v jakém stavu veřejné finance přebrala. Koalice je tak připravená Senát přehlasovat. Momentálně poslanci projednávají ve druhém čtení návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Námořní síly Číny a Ruska zahájily společná vojenská cvičení u východočínského pobřeží, oznámila to čínská armáda. Do mise s názvem Joint Sea 2026 se zapojí ruské raketové křižníky, fregaty a ponorky. Čína do Žlutého moře pošle raketové torpédoborce a bojové lodě. Síly obou zemí budou trénovat zachycování střel v moři i ve vzduchu. Délka cvičení zatím není jasná. Už v pondělí čínská ponorka v Tichém oceánu odpálila střelu s maketou bojové hlavice. Podle Pekingu to byla běžná součást vojenského cvičení. Japonsko, Austrálie nebo Tchaj-wan ale vyjádřili obavy. Zahraniční obchod Česka skončil v květnu s přebytkem 9,9 miliardy korun. Meziročně byl o 1 miliardu nižší. Vyplývá to z předběžných dat, která zveřejnil Český statistický úřad. Kladný vliv měl obchod se stroji, elektrickými zařízeními a kovodělnými výrobky. Naopak negativní dopad na celkový výsledek měl mimo jiné obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. Krátký pohled na dopravu. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozor před sjezdem na Lány. Na 26. kilometru spadl na dálnici strom. Hasiči jsou na místě a vybočuje se. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Brna. Kamiony postávají od Pražského okruhu z 12. kilometru až do Prahy do omezení Vekbelské ulici. Osobní auta projíždí rychleji a silný transitní provoz je i na Pražském okruhu směrem z D1 k letišti. Kolony kamionů se táhnou od Modletic, od sjezdu z dálnice až ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu. Po zbytek dne má převládat oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě může lokálně občas pršet a výjimečně se objeví i bouřka, proto tam bude chladněji kolem 24 stupňů, jinde naměříme 26 až 30, ale místy bude foukat čerstvý vítr s nárazy o rychlosti kolem 55 km v hodině. To byly zprávy.
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: asi celý.
1: Jo, kámo.
0: Ale asi jo.
2: V klatovském krematoriu se dnes popolední koná poslední rozloučení s nositelem ceny paměti národa Františkem Víndlem, účastníkem druhého a třetího odboje, kurýrem a převaděčem pronásledovaných. Čestný občan Klatov a čestný předseda Konfederace politických vězňů zemřel 26. června ve věku 102 let. Životopisec mučedníka komunismu faráře Toufara Miloš Doležal ho dříve charakterizoval jako vzácného muže se šumavským srdcem a pevnou páteří. Memoáry Františka Víndla vyšly pod názvem Oplocený čas. Vzpomínky politického vězně. Z jeho vyprávění citujeme. Vždycky jsem věřil, že tady bolševici nemohou vládnout věčně. A právě vědomí, že všechno zlé jednou skončí, mě drželo při životě v různých momentech, kdy člověk nevěděl, co bude zrovna teď. Pravda vždycky nakonec zvítězí. Na letošní festival Řetízkárna koncem května v Jáchymově s bohoslužbou a pietním aktem Jáchymovské peklo s dematami, výstavami a dalším programem František Víndl vzkázal.
3: Vážení přátelé, shodou okolností je to letos v květnu 70 let, co jsem byl přesunut z tábora L s krátkou zastávkou na Sečku jsem na lágr Rovnost. Přidával jsem tu jako s jedním dvěma dalším mukům při stavbě této Řetízkárny. Jestli tehdy bylo nějaké místo na světě, kde jsem nechtěl být, bylo to zde. Nyní, po 70 letech, bych zde naopak mezi vámi být chtěl. A to velmi. Věk a zdraví mi to neumožňují. A o to více vám ale přeji, aby vaše setkání probělo tím nejlepším způsobem. Bratrům a sestrám z Konfederace politických vězňů přeji zdar a úspěch jejich snahám. Vám všem pak pevné zdraví a život ve společnosti, na kterou budete moct být hrdí.

0: Festival Planet začal v Brně na Kraví hoře. Letošní novinkou je 12-metrový model planety Jupiter. Je dosud největším exponátem z nafukovací kolekce, kterou postupně buduje Hvězdárna a Planetárium Brno. K vidění je doprovodná výstava věnovaná Jupiteru a černým dírám. Organizátoři připravili zábavné fyzikální experimenty, pokračuje ředitel Hvězdárny Jiří Dušek.
1: Součástí volně přístupných aktivit v parku na Kraví hoře je také letní kino, kde každý večer promítáme nějaký vědecko-fantastický anebo fantasy film. Vstup do parku je samozřejmě zdarma. Jediný místo, kam si musí kdokoliv koupit vstupenku, jsou projekce v našem digitálním planetáriu, kde ale uvidí návštěvníci předfilm věnovaný právě planetě Jupiter.
0: Brněnský festival Planet se letos koná v prvním bloku od 6. do 12. července, v druhém od 3. do 9. srpna, zpravidla mezi od 14 hodin do 23 hodin a 30 minut. Podmínkou nafukování modelu je příznivé počasí. Aktuální stav i program najdou zájemci na webu festivalu.

0: Téměř 45% lidí mělo podle studie českých vědců následky půl roku po prodělání klíšťové encefalitidy. Nejčastěji šlo o únavu nebo intoleranci zátěže, bolesti hlavy a poruchy paměti nebo koncentrace, informoval hlavní autor studie Martin Slížek z infekční kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka. Klinika na ní pracovala spolu s infekčními odděleními v Českých Budějovicích, Pardubicích a fakultní nemocnicí Ostrava.
1: Spousta dalších následků, jako je například chronická únava, chronické bolesti hlavy, poruchy soustředění, které mohou pořád, přestože nejsou tolik vidět, jako třeba nějaké ty parézy, tak mohou významně ovlivňovat každodenní fungování těch lidí, takže tyto následky nejsou vůbec věkově závislé. Mohou být tyto následky v podstatě zásadnější, pokud se vyskytnou u mladých lidí v produktivním věku, které skutečně ovlivní na roky.

0: z různých slohových etap. My můžeme zde obdivovat nádherná gotická okna, ostění oken, vitráže gotické, krásné lineární bosáže a z grafito z renesanční architektury, ale i krásné střížky barokní. Opravdu to nejkrásnější, co známe z různých slohových etap, spojuje do jednoho.
1: První návštěvnický okruh má název Vznešené patro a představuje reprezentační srdce zámku Žinkovy. Návštěvníky provede v druhém podlaží slavnostními salony, společenskými místnostmi a reprezentativními prostory, v nichž někdejší majitelé přijímali významné návštěvy, sjednávali obchody, pořádali kulturní a společenské události. Bližší vhled do každodenního života obyvatel zámku umožní okruh šlechtické komnaty. Návštěvníci v něm ve třetím podlaží vstoupí do soukromých pokojů, ložnic a dalších obytných prostor i koupelen.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace.

Bylo půl druhé odpoledne, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je úterý 7. červenec 2026. V tento den roku 787 v bavorském Eichstättu zemřel biskup a patron diecéze svatý Willibald. Jeho památka je podle katolického kalendáře. Benediktinský misionář byl synem krále svatého Richarda Poutníka z anglického Wessexu a bratrem dvou svatých, opata Wunibalda a abatyše Walburgy. Po pouti do svaté země žil v klášteře na Monte Cassino, odkud ho roku 740 papež Řehoř III. Poslal spolu se svatým Bonifácem hlásat evangelium germánským kmenům. V Bavorsku Willibald působil přes 40 let. Dobové zprávy uvádějí. Připravoval širá pole pro boží sedbu, zasil a pěstoval zrno pro čas žní. Podle pranostiky tečely na svatého Willibalda voda korytem, bude žito korýtkové. Svátek mají ženy a dívky se slovanským jménem Bohuslava. Znamená Bohu budiš sláva.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Ve 4 hodiny odpoledne vás v týdeníku Slyšte lidé pozveme na hudební výlet do Kanady. V pořadu nabídneme pestrou mozaiku současné world music, folku, jazzu i hudby na pomezí tradice a experimentu. Představíme si kanadské umělce i hudebníky, kteří v Kanadě našli nový domov. Navštívíme Quebec, Montreal, Toronto i další kulturní centra této rozlehlé země. Uslyšíme mimo jiné klezmer, ukrajinské písně, perské a indické inspirace, keltský folk i držitele Grammy za nejlepší prostorový zvuk.

7. července 1985 na Velehradě vyvrcholily oslavy 11. výročí úmrtí svatého Metoděje. Jan Pavel II. Přijet nesměl. Zlatou růži pro poutní baziliku a papežovo povzbuzení Nebojte se předal jeho zvláštní legát státní sekretář svatého stolce kardinál Agostino Casaroli. Na jubilejní národní pouť, při které se podle odhadů až 200 tisíc lidí ozvalo proti komunistické zvůli, vzpomínají mnozí se zvláštní hrdostí. Mimořádně povzbudivá byla přítomnost kardinála Františka Tomáška, který stělesňoval jednotu české církve, popisuje historik Jaroslav Šebek. Režim pouť prezentoval jako mírovou slavnost a pozvánka nesměla vyjít ani v katolických novinách. Přes všechny další úklady totalitní moci v podobě státní bezpečnosti, stovek milicionářů na místě a projevů funkcionářů strany, toto velehradské shromáždění znamenalo manifestaci probuzeného sebevědomí věřících.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

V katolickém kalendáři figuruje i liturgická památka blahoslavené rodiny Ulmových, 9 mučedníků z polského Markova z března 1944. Manžele a jejich 7 dětí, včetně právě narozeného, zabili nacisté za ukrývání 3 židovských rodin, celkem 8 lidí. Dnešek je výročním dnem svatby Josefa a Viktorie Ulmových. Papež František v září 2023 po blahořečení vyzdvihl, že tato rodina představovala paprsek světla v temnotách druhé světové války. Křesťany vyzval, aby podle příkladu Ulmových proti síle zbraní postavili lásku a proti násilné rétorice vytrvalou modlitbu. Informace z kalendáře pro vás připravuje Kateřina Vitouchová.

Bylo 14 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Hudební kompas nám tentokrát představí zpěvačku Eme Che Pérez ze španělské Galicie. Z alba Žitien Bon si na úvod poslechneme skladbu Amar.

Zpívá nám galicijská písničkářka Emeše Perez. Na albu Žitien Bon klade důraz na silné melodie, osobní výpověď a výrazný autorský rukopis a přitom čerpá z tradiční hudby různých částí Iberského poloostrova. Zpěvačka na albu spolupracovala s polským producentem Peterem Petrovským a na jedné skladbě se spojila s portugalským producentem Sergiem Mendezem. Vedle galicijštiny a portugalštiny zařadila poprvé na své album také francouzštinu. Tato jazyková pestrost podtrhuje mezinárodní charakter projektu. Nám Emeše Perez nabídne ještě písně Sektor servizos, sektor služeb a ue ue.

Poslouchali jsme zpěvačku Emeše Pérez z Galicie na severozápadě Španělska. Zítra ráno si v hudebním kompasu představíme mezinárodní skupinu Konstantinopl z Kanady a zítra odpoledne se budeme věnovat slovenskému jazzovému pianistovi Andreji Farkašovi. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

Rovných 15 let je na věčnosti houslista a hudební pedagog Josef Suk, mimořádně nadaný a pilný virtuóz známý po celém světě, potomek skladatelských legend Antonína Dvořáka a Josefa Suka. Kardinál Miloslav Vlk při mistrově pohřbu ve Vyšehradské bazilice řekl: nesl v sobě tradici víry, která procházela celým rodem. Umění, hudba a hluboká duchovní tradice výrazně formovaly jeho duši, jeho osobnost. Šlechticky noblesní, úžasně laskavý, s velkým pochopením pro ty, se kterými se setkával, ať už to byli mladí houslisté či jeho přátelé. Rozdával krásu svého umění k radosti posluchačů a ke chvále nejvyššího dárce všech velkých darů. I jeho umění jde s ním a bude trvat i v ráji.

Tají ledy je nový hudební projekt zlínského autora Jakuba Navrátila, známého ze skupin Listolet nebo Láska. Jeho nové album Předsklizní obsahuje 9 autorských písní na škále od jemného folku přes výraznější rytmické skladby až k lehce elektronickému zvuku. Texty se vedle osobních témat dotýkají i nejistoty současného světa.

Bylo 14 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Píše se úterý 7. červenec 2026. V tento den roku 787 v bavorském Eichstättu zemřel biskup a patron diecéze, anglický misionář benediktin svatý Willibald. Jeho památku připomíná katolický kalendář. Stovku by oslavil volejbalista s tituly světového i evropského šampiona Zdeněk Malý. Zemřel v roce 2010. Před 85 lety v Srbsku začalo ozbrojené povstání proti německé okupaci. 85 let by se dožil Zdeněk Řezníček, malíř, spisovatel a básník ze Sdružení křesťanských umělců Sursum Corda a šéfredaktor časopisu Anděl strážný. Odešel roku 2018. A 108 lidí připravil o život požár na dole Dukla v Havířově Dolní Suché před 65 lety. Svátek má Bohuslava, jméno je slovanské a znamená Bohu budiš sláva. Pranostika k dnešnímu dni: tečeli na svatého Willibalda voda korytem, bude žito korýtkové.

0: Asi 150 mladých Čechů se rozhodlo strávit letní dovolenou prací. Od uplynulé neděle do té nadcházející se totiž koná dobrovolnická brigáda Summer Job. Během dne pomáhají zejména seniorům a dalším potřebným na Bruntálsku, a to s domácími pracemi anebo péčí o zahrady. Večer je čeká kulturní i komunitní program, který je otevřený i veřejnosti. Za organizátorskou dvojici vítám Františka Beneše, který nám poví více. Dobrý den.
1: Zdravím všechny posluchače, dobrý den.
0: Můžete přiblížit konkrétní činnosti, s kterými dobrovolníci pomáhají?
1: Naši dobrovolníci pomáhají především s pracemi, se kterými si dnešní seniori už třeba nedokážou tolik pomoci, jako je například štípání dřeva, sekání trávy, natírání plotů, a letos se nám rozmohlo hodně bourání stěn. Takže to jsou takové ty fyzické aktivity, ale také pomáhají naši dobrovolníci kolikrát i psychicky, právě jenom tím, že jsou s těmi seniory a s těmi lidmi a kolikrát si jenom povídají, a i to je vlastně dost potřebná pomoc dneska.
0: A jaký večerní program je za odměnu čeká?
1: Večerní programy máme každý den jiný. Dnes se třeba můžou těšit na podcast Přepište dějiny, kde si budeme vlastně vyprávět o tom, kam jsme se vůbec dostali a s jakou obcí máme tu čest. Včera byl například Pavel Čadek, violončelista, takže hezký koncert. Dále nás bude čekat i fotbalový turnaj, nebo například večer chval na půdním místě Maria Hill.
0: Cítíte nějaký rozdíl mezi minulými ročníky a tím letošním?
1: Každý ročník je specifický a originální. Letos jsme právě poprvé na Osoblažsku, na Bruntálsku, a vnímáme, že naši účastníci jsou zase opěněný, že to máme hodně nových tváří, že zhruba 40% je opravdu nováčků. Ale jinak ta práce samotná, ty naše pilíře, na kterých vlastně Summer Job stojí, jako je víra, práce, zábava, tak to se nemění, to je stále stejné. A všichni jsme prostě v tom stejném duchu, to znamená dělat dobré věci a pomáhat potřebným.
0: Shrnul na Proglasu František Beneš za organizátory Summer Jobu. Do neděle jeho dobrovolníci pomáhají potřebným v Bruntálu a okolí. Děkuji vám, že jste přijal pozvání do našeho rozhovoru.
1: Já také děkuji. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Putovní výstava Nitky vzpomínek je k vidění v budově radnice v Moravské Ostravě. Příběhy vězenkyň sovětských gulagů ožívají díky fotografiím i autentickým exponátům.
1: Výstava vlastně zachycuje, jak vypadal každodenní život v peklech sovětských lágrů prostřednictvím 26 příběhů konkrétních žen, z nichž některé navíc měly výraznou českou stopu. Výstava vlastně osudy těch žen přibližuje prostřednictvím jednak textové podoby, ale zároveň osobních artefaktů, které si ty ženy v táborech gulagů vyráběly. A vlastně jedná se jednak o předměty běžné denní potřeby, ale zároveň také o nějaké třeba improvizované výtvarné potřeby nebo o artefakty osobního charakteru, které nás zaměňovali jejich pouto k rodinám a k dětem.
0: Doplnila na Proglasu Magdalena Hajková ze spolku gulag.cz. Na radnici Moravské Ostravy je výstava přístupná zdarma až do konce srpna denně mezi 10. a 18. hodinou.

0: 34. ročník multižánrového festivalu pro židovskou čtvrť se koná v Boskovicích od čtvrtku do neděle. Návštěvníci se mohou těšit na 4 dny koncertů, divadla, filmu, autorských čtení, debat, výstavů i programů pro děti. Více za organizátory Michaela Jurenová.
1: V rámci té hudební scény zazní mnoho žánrů, od elektroniky přes rock, rap, jazz, blues, postpunk. A nově budou i poloakustické koncerty písničkářů. Těm hlavním hvězdám bude patřit elektronická legenda Ohm Square, VVV Neurobeat a Nausea Orchestra, písničkářka Mucha nebo experimentální duo Pass. Ze zahraničních hostů mohou návštěvníky zaujmout například japonští Green Milk from the Planet Orange nebo argentinské Cigan Gypsy Tango trio, které bude mimochodem festival zahajovat, polští Fishbasket a ze Slovenska přijede Dorota Nvotová and Band. Co se týká dalšího hudebního programu, spíš těch scén jednotlivých, budou se odehrávat v Panském dvoře, to bude letos hlavní hudební scéna. Nicméně Zámecký skleník nabízí tradičně jazz a blues, tam vystoupí například Jan Spálený a ASPM. Mezi novými projekty můžu zmínit třeba Bohemian Soul Shakers, americko-český projekt. Ty další dny zahrají jazzový Mabasto, je to teda polsko-český projekt. No a významnou roli v rámci té hudební části festivalu bude mít opět scéna Palouk u Hradu, která je určena pro objevování zatím méně známých hudebních projektů. Na Palouku se představí například Siu, slovenská interpretka, nebo Ministerstvo obrany.
0: V divadelním programu nabídne Festival pro židovskou čtvrť představení, která propojují současné divadlo, performance a improvizaci, řekla nám pořadatelka Jurenová.
1: Jako příklad můžu uvést novou autofikční performanci Komitet pro řešení kanalizačních otázek kolektivu Hůlová, Havrda a Vrba, kteří se zabývají tématy paměti či rodinných vztahů. A celé to představení je inspirované pražskou kanalizací. Divadlo Al Dente zase přiveze talk show Stand Up Down. No a například klaunské duo Thea a Lisa nabídne absurdní komedii Spolubydli. Co se týká výstav a instalací, které jsou taky významnou součástí programu každoročně, tak tam bych zmínila hlavně novinku Performance Hub, což bude prostor, který se bude nacházet v Proluce u židovského obecního domu. Tento prostor se bude věnovat performancím obecně, propojujícím poezii, tanec, výtvarné umění, hudbu nebo zvuk a bude se dít přímo procesu vzniku. Do programu se zapojí například Vladimír Havlík a Jana Orlová, kteří pro Boskovice připraví sérii performancí reagujících na konkrétní festivalová místa a jejich atmosféru. Mezi další významná jména bych uvedla například Petra Válka, Adama Hnojila, Michala Kříže nebo Martin Zetovou.
0: Od května probíhá v galerii Otakara Kubína výstava Josefa Koudelky Invaze 68, upozorňuje z Boskovic Michaela Jurenová.
1: Tenhle legendární fotograf a rodák z nedalekého Valchova představí v Boskovicích vůbec poprvé svůj ikonický cyklus zachycující dramatické události srpna 68. Tuto událost doprovodí v rámci filmového programu i dokumentární filmy o Josefu Koudelkovi za účasti jak režiséru, tak samotného Josefa Koudelky. Filmový a diskuzní program, ten připomene 90 let od narození Václava Havla, tvorbu režiséra Karla Smička a také součástí slovenský film. Takže filmoví fanoušci se mohou těšit například na filmy Odcházení, Občan Václav Havel jede na dovolenou nebo filmy Houstata režiséra Karla Smička. No a také na slovenské dokumenty Emília nebo Nahoře nebe v dolině Jihá. Poslední věc, co bych ráda zmínila, je, že festival Boskovice se připojí k oslavám 20. výročí vydavatelství Polí 5. Připojíme se jak koncerty zpřízněných kapel, tak besedou se zakladatelem vydavatelství Josefem Jindrákem a také výstavou fotografií Karla Schustera v Sýpce.
0: Uvedla na Proglasu za pořadatele Boskovického festivalu pro židovskou čtvrť konaného o příštím víkendu Michaela Jurenová. Zvýhodněné vstupenky jsou v předprodeji do zítřka.

103. narozeniny by oslavila loni zesnulá Varhanice profesorka Alena Štěpánková Veselá, první polistopadová rektorka Janáčkovy akademie muzických umění a zakladatelka brněnského Varhanního festivalu. Aktivní uměleckou dráhu vyměnila za působení v čele spolku Přátel hudby při Filharmonii Brno. Stojí v čele spolku pro výstavbu koncertní síně v Brně. Výjimečnou fyzickou i duševní kondici podporovala sportovním zaujetím a neutuchajícím smyslem pro humor. Jako horolezkyně zdolala většinu tatranských štítů. U příležitosti 90. sepsala vzpomínkovou knihu Z rejstříků paměti.

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je 15 hodin, pokračuje odpolední Plus s Lucií Vopálenskou. Přeji příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plus.
1: Podaří se ukrajinskému prezidentovi Zelenskému na summitu NATO vyjednat posílení protivzdušné obrany? Čím ministryně financí Alena Schillerová odůvodňuje znovu zavedení elektronické evidence tržeb? A jakou formu trestu uložil francouzský odvolací soud Marine Le Penové za zneužití veřejných prostředků? To jsou hlavní témata této půl hodiny, ale nejprve nabízíme zprávy s Monikou Vrchotovou.
3: Přeji klidné odpoledne. Prezident Petr Pavel se na summitu NATO v turecké Ankaře plánuje zúčastnit dnešní neformální večeře lídrů aliančních zemí. Organizuje ji turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Petr Pavel uvedl, že bude chtít znát pozici spojenců i vlády ohledně obranné politiky. Prioritou jednání politiků na summitu podle Pavla budou hlavně výdaje na obranu.
4: Já jsem rád, že česká vláda se vyjádřila celkem jednoznačně pro naplňování závazků alespoň v té minimální výši 2%, že se přihlásila k naplňování závazků přijatého na loňském summitu Aliance v Hágu.
3: Summitu NATO se budeme v odpoledním plusu detailněji věnovat hned po zprávách. Francouzský odvolací soud potvrdil, že Marine Le Penová je vinná ze zneužití veřejných prostředků. Zkrátil jí ale zákaz ucházet se o veřejné funkce z původních 5 let na 45 měsíců, což ji může vyřadit i z prezidentských voleb plánovaných na příští rok. Francouzská politička a vůdkyně Národního sdružení musí zároveň zaplatit pokutu 100 000 eur. Z 3letého trestu odnětí svobody bude muset Marine Le Penová 1 rok nosit sledovací zařízení a 2 roky strávit v podmínce. Případ se týká zneužívání peněz z rozpočtu Evropského parlamentu na fungování zaměstnávání členů Národního sdružení. Detaily přidá náš zpravodaj ve Francii v našem následujícím vysílání.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Evropský parlament schválil přísnější pravidla pro ochranu cestujících v letecké dopravě. Zjednodušil vracení peněz při zpožděných letech i zajišťování náhradní dopravy. Aerolinky budou také muset zajistit, aby děti do 14 let mohly zdarma sedět vedle rodičů.
5: Letecké společnosti nově také nesmí vybírat poplatky za překlepy ve jméně na cestovních dokumentech nebo nutit pasažéry používat jejich mobilní aplikace. V případě zpožděného letu Evropský parlament nařizuje aerolinkám zajistit pro cestující jídlo, pití nebo ubytování. Europoslankyně Klára Dostálová z Hnutí ANO vítá hlavně ochranu práv cestujících.
6: Mezi ty nejdůležitější body patří, že už nemůžou být žádné poplatky za usazení dítěte vedle rodičů.
5: Dohodu ještě musí formálně schválit Rada EU. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: Ústavní soud dnes zamítl část stížnosti bývalého ředitele pražské motolské nemocnice Miroslava Ludvíka. Ten zpochybňoval důvod trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která vazbu nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Od té doby nesmí vycestovat do zahraničí a musel odevzdat pas. Ludvík od začátku údajné uplácení od dodavatelů nemocnice popírá. Po jednání řekl, že se chce obrátit na Evropský soud pro lidské práva. V kauze čelí obvinění 18 lidí. Kromě Ludvíka i třeba bývalý náměstek ředitele motolské nemocnice Pavel Budinský nebo advokát Miroslav Jansta. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Chebu začala přestavba památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Správa železnic do oprav a modernizace investuje 428 milionů korun a práce potrvají 2 roky. 7podlažní objekt postavený v 60. letech minulého století čeká renovace interiéru i vnější části budovy, říká ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
7: Vrátíme nádraží původní historické hodiny, mobiliář, vitráže, mozaiky. Zároveň rekonstrukcí projde i vnější část budovy. Vyměníme okna, dveře, cestující se mohou těšit na nový orientační a informační systém a tak dále.
3: Většinu nákladů pokryjí dotace a půjčka od Evropské unie. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary spustil nový projekt Book to Screen, který propojuje knižní vydavatele s filmovými producenty. Mezi 8 vybranými tituly má Česko 2, román Cestou špendlíků nebo Jehel spisovatelky Zuzany Říhové a autobiografickou knihu Patrika Bangy s názvem Skutečná cesta ven. Podle autora by mohla zaujmout filmaře právě prostředím, ve kterém se příběh odehrává.
8: Ty lokace, možná ta hudba, možná ty devadesátky. My jsou obrazově zajímavý, už to umějí ty filmaři, takže myslím si, že tohle by pro ně mohlo být zajímavý. Je to ukázka toho, jak se dostat nějakého zmaru, proto se ta cesta jmenuje Skutečná cesta ven, protože já tam vlastně popisuju, jak jsme prožívali devadesátky v romské komunitě, jak to vlastně vypadalo jinak, odlišně než u majority. Pak tam vyprávím, jak jsem skončil vlastně v zahraničí, stal jsem se zpravodajem úplným omylem a do dneška se tím vlastně živím.
3: Krátký pohled na silnice na Pražském okruhu zůstává zastavený. Provoz směrem z D1 na letiště před sjezdem na Jesenici řeší tragickou nehodu 3 kamionů. Z D1 se nedá na okruh sjíždět. Na dálnici D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona je ze 4. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu celkově na 15 minut a v Praze se plní magistrála. Ve Vilznově se 10 minut popojíždí od Bulhara k muzeu a 10 minut se stojí i na Nuselské mostě do Legerovy. Šťastnou cestu. Zítra bude na jihozápadě Čech zpočátku ještě velká oblačnost s doznívajícím deštěm, jinak bude středa slunečná, místy větrná a teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy bude až 27, na horách pak kolem 15, na Šumavě až 18 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Říká mi ota Pavel, že ve velké řece schoval dva brášky pod podvodní skálu. Pluli nach Auschwitz, pluli jak v mléce, kapříci malí.

košily s bledými čtverci. Nosili děda a já si hrával na koberci. Neber mi šedé album se známkami, které jsem sbíral na cestě mezi.

0: Návštěvníci zámku Kunín na Novojičínsku mohou nově vidět jedinečnou kolekci asi 150 pokrývek hlavy, které nosili představitelé předních tuzemských šlechtických rodů. Na výstavě S kloboukem na zámek jsou vedle i lovecké přilby nebo koupací čepice. Unikátem je civilní klobouk následníka rakousko-uherského trůnu, arcivévody Františka Ferdinanda d'Este, upozorňuje spoluautor výstavy Radek Polách z Muzea Novojičínska.
1: Je tu pár exponátů z poloviny 19. století. Pravděpodobně i ten klobouk Františka Ferdinanda d'Este je z konce 19. století. Je to opravdu unikát v rámci České republiky. Jediná civilní pokrývka hlavy právě arcivévody, který byl majitelem zámku Konopiště.
0: V takovém rozsahu podle Polácha sbírka ještě nikdy nebyla vystavována. Na Kunínském zámku bude do konce října. Zhruba 90 pokrývek je v samostatné místnosti, ostatní doplní běžnou prohlídkovou trasu. Kastelán Jaroslav Zezulčík je rád hlavně za klobouky rodiny Harachů.
2: Myslím si, že to bude velké zpestření, protože to téma modré krve velice rezonuje mezi návštěvníky. Určitě jsem rád za docela početnou kolekci, která pochází ze zámku ve Velkém Meziříčí od rodiny Harachů. Mým osobním přítelem je dnes vlastně jeden z nejstarších žijících šlechticů u nás, pan hrabě Jan Podstatský, jehož maminka byla Harachová. S rodinou Harachů jsme také v úzkém kontaktu i v Rakousku. Víme o sobě, také se vzájemně navštěvujeme, no a Harachové náš postavili, takže na ty klobouky harachovské jsem si tady těšil nejvíce.

Před stem a 15 lety se narodil americký hudební skladatel, libretista a režisér italského původu Giancarlo Menotti, autor úspěšných jevištních děl ve stylu klasicizující moderny. V roce 1958 založil festival Dei Due Mondi v italském Spoletu. Zemřel v roce 2007.

0: Dnes večer startuje festival klasické hudby v jižních Čechách Třeboňská Nocturna. Letos nabízí koncerty na různých místech historického města. Třeba ve čtvrtek do něj přivede také zahraniční hvězdy, jak Proglasu avizovala ředitelka festivalu Irma Mrázková.
1: Představí se slovenská kytaristka Miriam Rodriguez-Brilová, která také patří k předním umělcům ve svém oboru a vystoupí na večerním koncertu v kostele svatého Jilí od 19.30 v programu, který nese název Bach and Son, a to již napovídá, že se bude jednat o hudbu rodiny Bachu, nejenom Johanna Sebastiana Bacha, ale i jeho synu a následovníků, protože ta dynastie je velmi obšírná a legendární. Vystoupí společně s varhaníkem Pavlem Svobodou a houslistou Milanem a Šabe. Dalšími zahraničními hosty a velkými hvězdami budou potom v pátek Janoška Ensemble. Je to uskupení čtyř bratrů a jejich švagra, kteří hrají klasickou hudbu svým naprosto ojedinělým způsobem. Pochází ze Slovenska, ale již delší dobu žijí v Rakousku.
0: Poprvé chystají také masterclass, tedy kurz houslisty Milana Al-Ašaba. Pro širokou veřejnost a ředitelka Třeboňské Nocturny Irma Mrázková upozornila také na čtvrteční koncert domácího interpreta.
1: Indy Stivín přijede nejenom jako solista, ale též jako šéf svého uskupení Collegium Stivinum. Bude to večer mimořádné osobnosti české hudební scény, neboť Indy Stivín se zde představí v trojroli jako kontrabasista, dirigent a zároveň skladatel, což není vůbec běžné. Posluchači si vyslechnou hudbu od baroka po současnost a tento večer bude završen světovou premiérou skladby Indyho Stivína, který napsal tuto skladbu právě pro náš festival na téma Voda a Třeboň nebo Jižní Čechy. To nebude jediná premiéra během letošního festivalu, budou celkově tři ty premiéry. Další si posluchači budou moci vyslechnout v kostele, kde zazní skladba slovenského skladatele Luboše Bernáta a poslední bude od Lukáše Somra v sobotu právě na zahájení toho posledního gala večeru.
0: Zakončila Irma Mrázková. Vede festival Třeboňská Nocturna, který začíná dnes.

Je 15 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Píše se úterý 7. červenec 2026. V tento den roku 787 v bavorském Eichstättu zemřel biskup a patron diecéze, anglický misionář Benediktin svatý Willibald. Jeho památku připomíná katolický kalendář. 60 let uplynulo od úmrtí patera Františka Planity, faráře v Kobeřicích u Brna. Při národní pouti na Velehradě ke 11. výročí úmrtí svatého Metoděje 7. července 1985

dali statisíce lidí najevo odpor vůči komunistické normalizační moci. Žádali náboženskou svobodu a návštěvu Jana Pavla II. Před 35 lety zemřel silák a recesista Franta Kocourek. 15 let je na věčnosti houslový virtuos a pedagog Josef Suk. 86. narozeniny dnes slaví britský hudebník Ringo Starr, bubeník legendární kapely Beatles. Svátek má Bohuslava, jméno je slovanské a znamená Bohu budiš sláva. A pronostika k dnešnímu dni? Tečeli na svatého Vilibalda voda korytem, bude žito korýtkové.

0: klatovském krematoriu se dnes popolední konalo poslední rozloučení s nositelem ceny paměti národa Františkem Víndlem, účastníkem druhého a třetího odboje, kurýrem a převaděčem pronásledovaných. Čestný občan Klatov a čestný předseda Konfederace politických vězňů zemřel 26. června ve věku 102 let. Životopisec mučedníka komunismu faráře Toufara Miloš Doležal ho dříve charakterizoval jako vzácného muže se šumavským srdcem a pevnou páteří. Memoáry Františka Víndla vyšly pod názvem Oplocený čas, vzpomínky politického vězně. Z jeho vyprávění citujeme: Vždycky jsem věřil, že tady bolševici nemohou vládnout věčně a právě vědomí, že všechno zlé jednou skončí, mě drželo při životě v různých momentech, kdy člověk nevěděl, co bude zrovna teď. Pravda vždycky nakonec zvítězí. Na letošní festival Řetízkár na koncem května v Jáchymově s bohoslužbou a pietním aktem Jáchymovské peklo s debatami, výstavami a dalším programem František Víndl vzkázal.
1: Vážení přátelé, shodou okolností je to letos v květnu 70 let, co jsem byl přesunut z tábora L s krátkou zastávkou na Sečku jsem na lágr Rovnost. Přidával jsem tu jako s jinýma dalším mukům při stavbě této Řetízkárny. Jestli tehdy bylo nějaké místo na světě, kde jsem nechtěl být, bylo to zde. Nyní, po 70 letech, bych zde naopak mezi vámi být chtěl. A to velmi. Věk a zdraví mi to neumožňují. No, o to více vám ale přeji, aby vaše setkání probělo tím nejlepším způsobem. Bratrům a sestrám z Konfederace politických vězňů přeji zdar a úspěch jejich snahám. Vám všem pak pevné zdraví a život ve společnosti, na kterou budete moct být hrdí.
0: Tolik z letošního května od Františka Víndla, českého předsedy Konfederace politických vězňů. Poslední rozloučení s ním začne v Klatovech zhruba

0: coming home.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: Skupina Good Work vystoupí příští pátek 17. července v kostele svatého Vavřince ve Vrchlabí.
1: Skupina boří mýty a zažité představy o škatulkování hudby. Její repertoár propojuje několik hudebních stylů. Přiznány jsou folklorní kořeny řady muzikantů, které se dokonale pojí se soudobým popovým projevem kapely jako celku. Koncerty v podání této skupiny bývají strhujícím zážitkem i pastvou pro oči. Vstupenky na tento koncert je možné zakoupit na těchto místech. Infocentrum Vrchlabí, online prodej portál SMB Ticket a Fara Vrchlabí.
0: Informuje náš redaktor v Královéhradecké diecézi Martin Weisbauer.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

Znělka ohlásila pořad Slyšte lidé. Příští hodina bude na Proglasu patřit hudbě. Od mikrofonu vás zdraví Milan Tesař, který pro vás tentokrát přichystal hudbu z Kanady. Představíme si jak interprety přímo kanadské, tak takové, kteří pocházejí z jiných zemí, ale v Kanadě se usadili, našli tam druhý domov nebo přímo azyl a věnují se tam své hudební produkci. Jako první se nám představí mezinárodní soubor usazený v Kanadě, který si říká Konstantinopl. Jeho aktuální album se jmenuje Estuaire, což znamená místo, kde se setkává sladká a slaná voda. Tento obraz slouží jako hlavní metafora celé nahrávky, setkání různých kultur, tradic a hudebních jazyků. Tvůrci sami zdůrazňují téma přechodu, proměny a vzniku nových možností z nečekaných spojení. Projekt vznikl ze spolupráce dvou hudebníků Kii Tabasiana, který hraje na perský drnkací nástroj setár, a Ablaye Sissoka, původem senegalského hráče na koru, další tradiční strunný nástroj. Oba spolupracují už 10 let a v nové sestavě je doplňuje hráč na perkuse Patrick Graham. Žánrově jejich tvorba stojí na pomezí world music a staré hudby. Poslechneme si skladbu Hivernáž.

Hrála nám mezinárodní kanadská skupina Constantinople z alba Estuaire. Album s názvem Brahms, Balkans and Bagels vydal v květnu 2025 montrealský soubor Octopus, který patří k nejvýraznějším představitelům současné kanadské klezmerové scény. Skupina existuje od roku 2010 a její charakteristický rukopis spočívá ve spojení klezmeru s klasickou hudbou, jazzem a kebeckými hudebními tradicemi. Album dobře ilustruje specifickou podobu kanadské world music, zejména montrealské scény, kde se přirozeně setkávají židovské, východoevropské, frankokanadské a klasické hudební vlivy. Hlavním tématem alba je vztah mezi lidovou hudbou a evropskou klasickou tradicí. Skupina Octopus zkoumá, jak maďarské, židovské a balkánské melodie ovlivnily skladatele jako Johannes Brahms, Franz Liszt, Gustav Mahler nebo Zoltán Kodály. Klezmer zde funguje jako spojovací nit, která ovlivňuje jednotlivé skladby i hudební světy. Já do tohoto pořadu nevyberu žádnou z klasických skladeb, ale úpravu židovské lidové Der Jiddischer Soldat in die Trenches.

Další nahrávku, kterou vám pustím, jsem našel na jedné z nových kompilací vydavatelství Putumayo, nazvané World Round Trip. Jde o píseň Tu pour toi, první singl skupiny Zalam Chaos Quebecu, který vyšel v roce 2024. Skladba kombinuje vícehlasý zpěv s kytarou, kontrabasem, klávesami, trubkou, bicími a perkusemi. Výsledný zvuk se pohybuje mezi soulem, jazzem, funkem a současnou world music. Důležitou roli hraje rytmus, ale také melodická lehkost a důraz na kolektivní souhru. Zalam Chaos představují typický příklad nové montrealské scény, která nevychází z jediné tradice, ale z dialogu mezi kulturami. Vedle kanadských a konkrétně kebeckých vlivů jsou v jejich hudbě patrné africké, karibské, brazilské i severoamerické inspirace.

Věnujeme se hudbě z Kanady a teď zůstáváme ve francouzsky hovořící provincii Quebec. Voisinage je 13. album skupiny Le Vent du Nord, jednoho z nejvýznamnějších představitelů quebecké tradiční hudby. Soubor působí od roku 2002, odehrál přes 2400 koncertů na 4 kontinentech a získal řadu ocenění, včetně 2 cen Juno, což je kanadská obdoba Grammy. Nové album Voisinage vyšlo v roce 2025. Jeho důležitým tématem je otevřenost a dialog. V textech i hudbě se objevují motivy sousedství, vzájemnosti, smíření a kulturní výměny. Název Voisinage totiž znamená sousedství nebo sousedské vztahy, což odkazuje na hudební i kulturní sousedství, které formovalo frankofonní Ameriku. Skupina tedy zkoumá vztahy mezi quebeckou, cajunskou, irskou, skotskou a dalšími tradicemi, které se během staletí setkávaly na severoamerickém kontinentu. Poslechneme si skladbu Carillon.

To byla tedy skupina Le Vent du Nord z kanadské provincie Quebec. Pod názvem Timescape vyšlo v únoru 2025 první studiové album montrealské písničkářky a hudebnice Naomi SV. Obsahuje 11 autorských skladeb, které si ona sama napsala, zaranžovala i produkovala. Ústředními tématy jsou láska, smrt a především čas, jeho plynutí, ztráty, očekávání i proměňující síla. Naomi SV zde nevychází z tradičního folkového písničkářství, ale vytváří osobitý svět na pomezí art rocku a komorní hudby. Timescape působí jako promyšlené koncepční dílo, které staví na silných melodiích i na neobvykle bohaté.

V pořadu Slyšte lidé se dnes věnujeme hudbě Kanady, a to včetně tvorby hudebníků, kteří se do této severoamerické země přistěhovali. Například Natalia Telenco, zpěvačka montrealské skupiny Murmurosy, pochází z Ukrajiny. Album Svitánok, které tato kapela vydala v roce 2025, začíná ukolébavkami a obřadními písněmi, pokračuje milostnými a tanečními skladbami a dotýká se i témat války, odloučení a návratu domů. Skupina Murmurosy je ukázkou toho, jak multikulturní prostředí Montrealu umožňuje uchovávat a rozvíjet kulturní dědictví přistěhovaleckých komunit. V tomto případě jde o spojení ukrajinských kořenů s dnešní kanadskou realitou. Zároveň album v některých skladbách odkazuje na Balkán, Rumunsko nebo Řecko. Ještě dodám, že druhý ústředním členem skupiny je Eli Camilo, známý také ze skupiny Dumaj Dunaj. Nám skupina Murmurosy zahraje skladbu Debu Solovej, což ukrajinsky znamená, kde byl Slavík.

To byla kanadsko-ukrajinská skupina Murmurosy. I další projekt, který si představíme jednou skladbou, je mezinárodní. Album Metamorfóz spojuje tři výrazné osobnosti kanadské hudební scény. Hráče na tabla Shauna Mativeckého, iránsko-kanadského hráče na santur Amira Amiriho a hráčku na harfu Sara Paže. Název Metamorfóz, proměna, vyjadřuje základní myšlenku projektu. Hudba je neustále v pohybu, proměňuje se a překračuje hranice stylů i kultur. Autoři chápou tradici nikoli jako něco uzavřeného, ale jako živý organismus, který se může vyvíjet prostřednictvím experimentu a dialogu. Album vzniklo v Montrealu, jednom z nejdůležitějších center kanadské world music. Metamorfóz je příkladem současné kanadské tvorby, která nevychází z jediné národní tradice, ale opět z otevřeného dialogu mezi kulturami a zhledání nových hudebních možností. Trio pracuje s mikrotonalitou, s neobvyklými rytmickými strukturami a bohatými zvukovými texturami. Melodické inspirace perskou hudbou se zde propojují s indickými rytmy a improvizačním přístupem. Poslechneme si rozsáhlejší skladbu s názvem Patos.

Věnujeme se interpretům z Kanady, a to včetně různých mezinárodních spoluprací. Teď to bylo trio Mativecky a Miri Paže, které vychází mimo jiné z íránské hudby. Mezi úspěšné kanadské folkové skupiny patří The MacDades. Jejich nejnovější album Thread the Light vychází z keltské tradice, kterou spojuje s prvky dalších kultur. Skupinu tvoří tři sourozenci a právě rodinná souhra je pro jejich tvorbu zásadní. Například více hlasy a vzájemná komunikace v kapele vznikají z desetiletí společného hraní. Vedle irské a skotské tradice skupina čerpá z jazzu i anglosaského folk rocku. Na albu Thread the Light najdeme jak tradiční balady, tak instrumentální skladby. Poslechneme si Gaelic Waltz Part 2.

Posloucháme hudbu z Kanady a jako další nám bude hrát kanadsko-ukrajinská skupina Daughters of Donbass. Ústředním tématem alba Songs of Stolen Children jsou děti odvlečené z Ukrajiny. Soubor pod vedením zpěvačky Maričky v písních připomíná příběhy rodin rozdělených válkou a snaží se dát hlas těm, kteří sami promluvit nemohou. Některé skladby vycházejí z konkrétních svědectví, například z příběhů rodičů, kteří se pokoušeli získat své děti zpět z území kontrolovaných Ruskem. Album se v dubnu 2026 dostalo na první místo žebříčku World Music Charts Europe. My si poslechneme skladbu Riddle, dialog dědečka a vnučky za války na Ukrajině.

To byla tedy skupina Daughters of Donbas. Poslední kanadský hudebník, kterého si dnes představíme, je baskytarista, producent a zvukový inženýr z Toronta Justin Gray. Jeho album Immersed vyšlo v roce 2025 a o rok později získalo cenu Grammy za nejlepší album v kategorii Best Immersive Audio Album, tedy nejlepší album s prostorovým zvukem. Gray se stal prvním Kanaďanem, který v této kategorii zvítězil. Album Immersed představuje zajímavý příklad současné kanadské hudby, která překračuje hranice žánrů i technologií. Přestože bývá řazeno k jazzu, jde spíše o interdisciplinární dílo na pomezí world music, filmové hudby, moderní kompozice a zvukového umění. Kritici je označují za průlomový projekt, který ukazuje nové možnosti práce s hudebním prostorem a může se stát referenční nahrávkou pro budoucí vývoj prostorového zvuku. Album vznikalo převážně v nahrávacích studiích Humber Polytechnic v Torontu, kde Gray působí jako pedagog. Na projektu se podílela řada absolventů i vyučujících této školy. Vedle hudebního alba vznikl také celovečerní film, který propojuje studiové záběry, tanec, výtvarné umění a přírodní motivy. Ve skladbě Beyond, kterou budeme poslouchat, zpívá Samida Joglekar. Budu rád, když mi napíšete, jak se vám dnešní pořad líbil a kdo vás v něm zaujal. Z aktuální kanadské hudby vybíral a naslyšenou příště se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Na Plusu, pokud vás něco zaujalo, najdete to v archivu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Zapojení Česka do mechanismu PURL na pomoc Ukrajině český prezident označil za pozitivní signál. Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Paralelní obří slalom na snowboardu zůstává v programu zimních olympijských her. Kvůli uzavřenému pražskému okruhu u Jesenice směrem na letiště kolabuje provoz v širokém okolí. A zítra čekáme polojasno až jasno, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
4: Kdybychom měli výjmout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
3: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim, takzvané EET off, by mohli využít malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Český prezident Petr Pavel uvítal zapojení Česka do seznamu prioritních požadavků Ukrajiny. Řekl to v Ankaře, kde se koná summit NATO. V rámci tohoto programu země nakupují od Spojených států vojenské vybavení, které pak poskytují Ukrajině na obranu proti ruské agresi. Před odletem do Turecka české zapojení oznámil ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Vláda ANO, SPD a motoristů dosud dávat peníze na zbraně pro Ukrajinu odmítla. Nepřispívá ani do české muniční iniciativy, pomocí které se nakupují dělostřelecké granáty. Na Kubě začaly úřady postupně obnovovat dodávky elektřiny po dalším celostátním výpadku. Tvrdí to tamní ministerstvo energetiky a hornictví. Bez elektřiny zůstalo téměř 10 milionů lidí.
5: Obnovu proudu podle kubánské komunistické vlády zajišťují menší generátory. Na elektrickou síť se po několika hodinách nejdřív začaly znovu připojovat nemocnice. Letos je to už třetí celostátní výpadek proudu. Jedna z obyvatelek Havany, Elida Felixová, agentuře Reuters popsala, že situace je špatná a dál se jen zhoršuje. Několikahodinové výpadky elektřiny spojené s nedostatkem jídla podle ní už nikoho nepřekvapují. Karibská země se propadá do zhoršující se hospodářské krize. I kvůli ropné blokádě ze strany Spojených států. Prezident Donald Trump nařídil na začátku roku zastavit na Kubu dodávky venezuelské ropy. Paliva pak přestalo dodávat i Mexiko. Havana to označuje za americkou agresi a chce, aby o situaci diskutovalo OSN. Jiří Kordík, Radiožurnál.
6: Paralelní obří slalom na snowboardu bude v programu zimních olympijských her v roce 2030 ve Francii. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor na svém webu. V programu her tak zůstává disciplína, ve které získali v minulosti Zuzana Maďarová a Ester Ledecká zlaté medaile. Mezinárodní olympijský výbor zároveň předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i pro týmové sporty pro letní hry 2028 v Los Angeles. Fotbalisté Argentiny se v finále v mistrovství světa utkají s Egyptem. Zápas začne za necelou hodinu. Ve 22 hodin našeho času pak odstartuje osmifinále mezi Švýcarskem a Kolumbií. Radiožurnál Sport nabídne ze zápasů přímo přímé přenosy. Radiožurnál pravidelné vstupy. A tenista Jiří Lehečka dohrává po včerejším přerušení osmifinále v Wimbledonu s Němcem Zverevem. V Londýně je u toho reportér Jaroslav Plašil.
7: 4-6, 5-7, ale teď 5-3 a 40-0 pro Jiřího Lehečku, který má teď set boli v duelu s Němcem Zverevem přerušeným a teď tedy dohrávaným. No a na kurtu číslo 1 už jsou také Karolína Muchová a Naomi Osaková, její japonská soupeřka. Obě si zahrají o postup do semifinále, kde už je Coco Gauffová, Američanka. Jiří Lehečka právě SM uzavírá první set 6-3, tedy třetí set 6-3 a snižuje na 1-2. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
8: Uzavřený Pražský okruh a nehoda na D1 u Studenky. Pražský okruh směrem z D1 na letiště je uzavřený po nehodě 3 kamionů u Jesenice na 78. kilometru. Policie dopravu odklání z D1 směrem na Říčany, z Brna dále na jižní spojku. Kruhové objezdy u Modletic jsou ucpané, provoz kolabuje, ze všech směrů stojí dlouhé kolony na dlouhé desítky minut. Stojí i silnice 101 v obou směrech před Modleticemi. Ucpané jsou příjezdy do Jesenice, na Pražském okruhu směrem k dálnici D1 kvůli ucpaným kruhovým objezdům popojíždí kolona už od Jesenice. Na D1 kvůli uzavřenému okruhu stojí dlouhé kolony v obou směrech. Směrem z Brna začíná fronta u sjezdu na Benešov na 21. kilometru. Ve směru z Prahy se jede pomalu už z Brněnské od Chodova. Počítejte s dlouhým zdržením a pokud máte možnost, oblasti se zcela vyhněte. A na D1 z Brna do Ostravy opatrně za sjezdem na Studénku na kilometru 340 havarovalo osobní auto. Je mimo vozovku. Na místě jsou hasiči. Nezdržíte se, ale vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm a teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. To byly zprávy. Začíná 20...
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Ahoj, holky a kluci.
1: Ahoj, mamky a taťkové.
0: Baby a dědové.
1: A možná i páni farářové.
0: Zkrátka všichni, co máte volno neboli prázdniny.
1: A tudíž máte čas pustit si náš barvínek.
0: Ať už doma nebo v autě.
1: Na chatě nebo pod stanem.
0: Zdraví vás Sýma a Momo.
1: A hodinku s vámi zůstanem.
0: Právě v pravdě přichází
1: prázdninový a také pravěký
0: prostě prabarvínek. Představí profesionálního pračlověka.
1: Proletí se pralesem.
0: Prokope se pradávnem.
1: Probere to s pratomem.
0: Prakticky, pragmaticky, prázdninově.
1: A teď už první píseň, prázdniny.

0: Dobrá, máme prázdniny, začal prabarvínek, znamená to, že ty, Simo, budeš dnes prasíma?
1: No, jedině s podmínkou, že ty budeš pramomo.
0: Nemám problém, chci říci problém.
1: Ale víš, co ta předpona pra vlastně znamená?
0: Prasímo, to přesně nevím. Trochu možná tuším, prasímo. Promiň, já si nemohu pomoci. Ani si nemůžu pomoct. Mně se to prasímo tak líbí, že co to teda to pra znamená?
1: Milá pramomo, pra má více významů a ve tvém případě označuje pra osobu, zvíře nebo věc z velikého stáří.
0: Jak to myslíš?
1: No, už si určitě slyšela slova jako prabába, pradávno, pramáti, prales.
0: Samozřejmě, prabába je bába mé báby, hodně, hodně dávno je pradávno, první žena je pramáti, starý les s vyvrácenými kořeny je prales.
1: No, a pramomo je?
0: Hodně, hodně pracovitá žena, která pracuje i o prázdninách. Ještě něco, prasímo?
1: Dobře, dobře. Vidím, že narážíš na to, že předložka pra má ještě jeden význam. Mm-hmm. Znamená to nejenom, že něco bylo a žilo pradávno, ale také, že...
0: Že je to prastaré.
1: Přesně tak. Předložka pra také zesiluje nebo zvýrazňuje význam té druhé poloviny slova. Například pranic, pramálo nebo prachbídně.
0: Aha, takže když řekneš například prazvláštní pradlena, myslíš tím velmi zvláštní, hodně starou dlenu?
1: Ale momo.
0: A když uslyšíš, že z křoví se ozval praskot, myslíš si, že tudy právě proběhl nějaký přestárlý skot? Jako v sukni, víš? Takovej ten...
1: Ale tak, pranici nemyslím. Vysvětluji ti pravidla, která samozřejmě mají své výjimky.
0: Tak, upřímně dávám přednost raději povidlům než pravidlům, víš? Tam moc zavánějí prací.
1: Pravdu díš ty, pracovitá momo. Hele, koukej vzít mikrofon a práskni do koní.
0: Co?
1: No, utíkej zjistit, co napadne děti, když se řekne pra.
0: Pra? Co to je za otázku, co tě napadá, když se řekne pra?
1: No, jaké slovo na pra se ti nejvíc líbí?
0: Jaké slovo na praseti se mi nejvíc líbí? Asi kotleta.
1: Pramomo, prosím tě. Ne na praseti, ale na tom pra se ti nejvíc líbí.
0: Aha, prapodivné, prastaré, pravdivé. Nejvíc se mi asi líbí prak.
1: Ale ne tobě, dětem.
0: Aha. Co vás napadne, když se řekne pra? Jaké slovo třeba?
2: Praha.
3: Praotec. Pradědeček.
0: Co je ještě pra?
4: Prababička.
2: Prase.
5: Prak. Prázdniny.
6: Pravěk.
7: Prapředci.
8: Praděda, který mi nedávno umřel.
9: Pravda.
0: Taky práce, že?
9: Pravidla. Prach.
2: Právo.
10: Pravítka.
11: Pravoslavení.
12: Právník.
13: Prasátko.
14: Praslovanština.
0: Praslovanština.
15: Pravěk.
16: Člověk, který je starší než babička o generaci.
17: Pralinky.
2: Prádlo.
1: Krásný. A na pra začíná také prázdniny. Můžete nám prozradit, co plánujete právě na prázdniny?
2: Být doma.
3: Jedna dovolenou do Chorvatska.
18: Jedna dovolenou do Norska.
19: Celý den být v bazéně.
11: Hrát na zahradě fotbal.
16: Jít na vesmírnou výstavu.
7: Jet za babičkou, s babičkou na dovolenou i s druhou babičkou.
14: Odpočívat.
1: Jet k moři.
2: Jet na tábor.
1: Hele, pramomo, tak to bychom se nikam nedostali. My chceme dnes přece pradaleko.
0: Hlavně, prasímo, chceme pradávno. Lépe řečeno do pravěku. Pravěk, to je přece to slovo, které musí každého hned napadnout, když se řekne pra.
1: A to máš pravdu. Cesta do pravěku. To je totiž nádherný film od Karla Zemana. Možná až pranádherný.
0: Snad přenádherný. No, to je jedno.
1: To je jedno.
0: Tak jako tak stojí za vidění. Je o čtyřech klucích, kteří se na loďce dostanou až na úplný začátek života na zemi.
1: Pokud se vám třeba plete, tak jako mě, jak šli po sobě prvohory, druhohory, tak To je úplně ideální film.
0: A mě by zajímalo, jak v pravěku žili lidé. Počkej, ty jsi, Prasímo, říkala, že jsi jednoho pračlověka opravdu potkala?
1: No, potkala, pravda.
0: Vážně? Já jsem si myslela, že jsi o něco mladší.
1: Hele, pramomo, abys věděla, profesionálního pračlověka můžeš taky klidně potkat. Stačí mít číslo na Jana Tondu Pulpána.
10: Zabal si luk a toulec šípů. Sušené maso na několik dní. Půjdeme hledat.

noci. Na vrcholku hory nahý stát, v sekundě zabít, anebo nežít.

lese a skupinu tvorů, kteří s tebou sní. Kus masa v popelu se peče.

0: Co je to pravěk? Jak si představit pračlověka? Na to jsem se zeptala přímo profesionálního pračlověka Jana Tondy Pulpána. Ahoj, vítej v Prabarvínku.
1: Ahoj.
0: Mě by zajímalo, co ti jako první napadne, když se řekne pra?
1: Pra, tak mě napadne moje prababička.
0: Bezva. Já jsem jednou šla po lese a potkala jsem tě u takového doutnajícího ohně, oblečeného do kožišin s řadou zajímavých nástrojů. A myslím, že to není jenom tak potkat pračlověka, konkrétně asi lovce z doby kamenné. Jak se z tebe stal ten profesionální pračlověk?
1: No, jako malý jsem chodil rád do lesa. Chodil jsem do skautu. Byl jsem asi taková jako romantická duše s chutí po dobrodružství. Pak jsem si našel pár kamarádů, který to zajímalo taky. Tak s těma jsme jako začínali, že jsme jako se snažili přijít na to, jak ten pravěk vypadal. A potom jsme teda přičuchli asi k experimentální archeologii. Ta vezme vždycky poznatky, co vykope archeolog, a snaží se přijít na to, jak to bylo, jak by to šlo vyrobit, třeba nějaké nástroje. A tak to už jsme hodně blízko, ale pak jsem si ještě musel najít správnou ženu, archeoložku, která se mnou spolupracuje. A od té doby jsem profesionální pračlověk.
0: Můžeme si stručně říct, o jakou dobu tedy jde, nebo nějak základně rozčlenit, když se řekne pravěk?
1: Pravěk je obrovsky dlouhá doba. A možná některé děti zklame, že když si takhle třeba archeologové povídají o pravěku, tak tím vůbec nemyslí dinosaury. Ale myslí tím právě to období, kdy už žijí na zemi lidi. A takže žijí na zemi lidi, je to před středověkem a vejde se tam doba kamenná, kdy lidi žili jako lovci, potom doba kamenná, kdy už žili jako zemědělci, pak se tam vejde doba bronzová a pak doba železná. A pak začne ten středověk.
0: Tondo, jaký úsek vás nejvíc baví a proč?
1: Poslední dobou mě baví ty staré pravěky, ty doby kamenné různé, anebo právě třeba ten přechod do doby bronzové, protože tam si hodně šaháte na základy. Tam vlastně zkoušíte, jako na co je lidské tělo vyrobené, co zvládne, co můžete dělat bez nástrojů, anebo s dost jednoduchými nástroji. Můžete si to představit třeba i tak, že jdete jako nahatý do lesa a tam si vyrobíte nůž, sekeru, tou sekerou si vyrobíte dům, vyrobíte si skalcovský stav, na tom stavu si utkáte oblečení, že začínáte takhle úplně od začátku. Tak to mě na tom baví hodně.
0: Pravěk je označení pro takové velmi dávné historické období, ale ze kterého neexistují žádné písemné památky, to znamená, nenajdeme knížky, časopisy, CDčka. Jak můžeme tedy o pravěku něco vědět? Kde se berou ty zprávy, ty informace, když si to nikdo nepamatuje?
1: Jo, to je hodně těžký. To je taková skládačka, velká detektivka vždycky. My se třeba hodně věnujeme tomu, jak se lidé oblíkali v různých dobách právě se ženou. Tak tam my vždycky najdeme třeba nástroje, které se používaly pro výrobu oblečení, třeba různá šídla, na to, abyste mohli dělat dírky do kůže. Potom najdeme třeba různé figurky, vyobrazení nebo rytiny. Tak na těch je trochu poznat, jak ty lidi jako vypadali. Nebo když ne lidi, tak zvířata, nebo co si mysleli o světě. Takové jako malé zkazky. Najdeme tedy jejich nástroje. Můžeme se podívat na to, jak žijí lidi, kteří ještě dneska žijou vlastně hodně podobně jako v tom pravěku. Pořád ještě na světě takovýhle lidi existují. A nebo existovali třeba před 100 lety a tam odsaď už máme knížky a fotky, jo, že někdo je třeba vyfotil a něco o nich napsal. Takže to, na to taky můžeme přijít. A pak je to ještě spousta třeba různých přírodovědných analýz, že na vzácných místech se najdou třeba místa, kde je ještě pil a víme, co

0: Mě by zajímalo, ty jsi říkal, že se zabýváš hodně odíváním. Jak to měli třeba lovci z doby kamenné s oděvem? Co měli na sobě?
1: Rozhodně to vypadá, že na sobě nosili jako pěkné věci. Protože třeba některé výjimečné pohřby můžou se najít opravdu třeba 30 tisíc let starý pohřeb a ten člověk je vybavený. Zachovaly se jenom třeba takové věci jako různé ozdoby, protože z toho oblečení nic nezbyde. Jenomže když najdete třeba jako sungiru takový krásný pohřeb, který jako ten kostlivec, co tam leží v zemi, tak má okolo sebe spoustu krásných věcí. A zároveň má na sobě tisíce korálků. A ty korálky přesně obepínají jeho tělo. Takže velmi pravděpodobně byly našité na nějakém pěkném oděvu. Tak to je takový extrém. Často jako těch korálků je třeba míň a toho zdobení. Ale zase je to taková nápověda, že na něčem museli být. Potom známe třeba figurky různé. Možná znáte listonickou Venuši, ta je teda nahata, takže tam se toho moc poznat nedá. Ale na jiných figurkách to vypadá, že na sobě něco mají, tak toho se dá třeba hádat. No a třeba ve chvíli, kdy se začnou objevovat jehly, tak tam je to úplně jasné. Tak se lidi musí vyrábět věci, které šijou. Takže třeba taková kultura magdalenská, lovci sobů a koní, tak velmi pravděpodobně ty oděvy zhotovovaly právě třeba z té sobí kůže, která je proto výborná. A zároveň museli být dost jemně tvarovaný ten oděv, protože právě měli ty jehly a šili to normálně jehlou. Zrovna v téhle době byla hodně zima, takže byli asi oblečení hodně. Oděv mohl vypadat tak, že byl buď z hladké kůže z jelenice, právě z toho soba udělané, a nebo mohl být chlupatý, to znamená z kožešiny. Každopádně ti lidi se hodně pohybovali, občas se mohli pohybovat třeba i ve sněhu, takže mohli používat třeba sněžnice nebo něco takového. Museli mít teda zřejmě kalhoty nebo rohavice a bederní roušku, aby se jim dobře chodilo, protože v sukni se vám pak jako dobře nechodí, třeba na lyžích nebo ve sněhu. Velmi pravděpodobně nosili nějaké čepice, to se pak pozná třeba i podle ozdob, který mívali na hlavě, že museli být třeba na nějaké čelence nebo čepici.
0: Jaká byla krajina a vůbec ty podmínky k životu těch posledních lovců nebo lovců z doby kamenné?
1: To se právě mění každou chvíli a ta kultura na to reaguje. Tak když vezmeme takové jako slavné kultury, tak třeba lovce mamutů, že jo, o tom už určitě každý slyšel, tak v té době byla sice doba ledová, ale byla to taková docela příznivá doba ledová. To znamená, že

0: docela dost vody, občas i pršelo, nebyl problém si najít třeba studánky a podobně. Krajina vypadala trošku jako někde v parku. A ani nebyla tak hrozná zima. Takže v téhle době se asi žilo docela hezky. Potom později, jak jsem říkal, třeba ti lovci sobů a koní, v té době přitulo. To znamená, ubylo stromů, ubylo vody, ale za to zase přibylo jako té trávy, to znamená soby a koně, tak těm to třeba vyhovuje, tak těch bylo hodně v tu dobu. No a potom už přichází třeba konec, to by ledové, a najednou oteplení. A v tu dobu je jako velká změna, protože je víc vody, větší teplo a v tu chvíli všechno zarůstá lesem. Takže ti poslední lovci, opravdu, tak ti už žijou v takovém klimatu podobném tomu našemu, jenomže žijou vlastně pořád v lese. Takže žijou po malých skupinkách.
1: Mě by ještě zajímalo, jak probíhal ten samotný lov. Máte vy odborníci nějakou představu?
0: Představu samozřejmě máme, protože zase nacházíme zbytky zbraní, které se používaly. Je takových několik základních druhů lovu a na každé zvíře se hodí jiný. Jedna možnost je mít takový jako těžký oštěp s velkým hrotem, který se dá házet ale na poměrně krátkou vzdálenost, takže pak musíte třeba k dost nebezpečnému zvířeti zblízka, třeba na 10 metrů, a hodit. No a potom třeba na takového mamuta vás musí být hodně. Mamuta nejlíp si vyberete jednoho, který ho odeženete od stáda, což už samo o sobě je docela náročný, jako vy musíte totiž vystrašit to stádo tak, aby před váma utíkalo, a ne, aby chtělo bojovat. Toho jednoho potom obklopíte a on, když dostane ránu z jedné strany, ránu z druhé strany, tak neví, na koho se má vrhnout a brzo vykrvácí. Zase, jak to můžeme vědět, třeba ještě podobně se nedávno lovili sloni v Africe. Takže tam se to dalo okoukat. Další možností je pak třeba, se hodí výborně na ty soby a koně třeba, vrhač oštěpů. Kdy se pomocí takového dřívka, takového prodloužení ruky, klasiku se hází jako velice lehké oštěpy, které letí daleko, klidně na 100 metrů s nimi můžete lovit. Do dneška se používají třeba v Austrálii. A potom třeba, jak jsem říkal, že už se oteplilo, že tady lidi žili v lese, tak v tu dobu jistě třeba už používali luky. Rybaři se dá do různých pastí třeba. Oni ti třeba slavní lovci mamutů, kteří lovili ty mamuty, což pro ně bylo hodně důležité určitě, tak oni ale stejně většinu roku potom k tomu jedli králíky. Jo, protože králíka můžete lovit vždycky. Mamuty lovíte jenom v sezóně, když oni putují ze severu na jih podél řeky, anebo zase naopak z jihu na sever. Protože na severu jsou velké travnaté pláně, takže v létě se tam dobře najedí, no ale v zimě musí zase zpátky najít. Takže takhle vy si na ty mamuty vždycky počkáte ve správný čas. Jenomže zajíce, tak ty můžete lovit pořád.
1: Když jsme kluky a holky nalákali, kde tě, Tondo, můžou potkat jako pračlověka, nebo když se budou chtít podívat po nějakém lovci, jak to takhle slušelo, to oblečení, kde najdou tvoje obrázky?
0: Máme internetové stránky, kde všechny tyhle informace se dají snadno najít, jak obléci pračlověka.
1: Já bych tě na závěr poprosila o takový malý tip. Pokud je to možné, dá se něco zkusit prožít o prázdninách, něco pravěkého? Myslím třeba otesat kamínek nebo rozdělat oheň. Něco, co bys doporučil dětem, aby třeba prožili?
0: O prázdninách se toho dá prožít hodně. To znamená, první věc, běžte ven, do přírody, do lesa. A už to samo o sobě je kouzelný. A potom můžete třeba zkusit, že si do té přírody vezmete co nejméně moderních věcí a poradíte si s tím. Takhle to je dobrá cesta do pravěku. Pak třeba zjistíte, že jenom ostrá hra na kamínku bohatě stačí na to, abyste si tím předrbali provázek, přeřízli, nebo to, že si právě ze dřeva uděláte špachtličku, kterou si pak můžete namazat chleba. A nebo si třeba sebou ani vodu a chleba nevezmete, musíte jíst věci, které se dají sehnat venku. Ale to už je docela pokročilý způsob, jak zkoušet pravěk.
1: Já moc děkuju za rozhovor. Naším hostem v Prabarvínku byl tak trošku pračlověk Jan Tonda Pulpán. Tondo, děkuji za tvůj čas a přeji ti krásné prázdniny.
0: Já vám děkuju. Mějte hezké prázdniny.
2: To bylo pradávné. Úplně rozumím Tondovi, že žije v pravěku. V souladu s přírodou, kouká do ohně, slyší kolem sebe obcházet mamuty. A ta hudba, ta pravěká hudba. Bubny, chrastítka, rytmus.
3: A víš, co to bylo za skladbu, pramomo?
2: Nevím, ale zněla naprosto pravěce.
3: To se nedivím. Jmenuje se totiž Lovci. A ta kapela, která nám ji zahrála, nese jméno Altamíra.
2: Počkej, Altamíra, tam už jsme jednou s Barvinkem byli.
3: Ty myslíš tu jeskyni ve Španělsku, kde se našly malby na stěnách staré 15 až 35 tisíc let?
2: Přesně tu.
3: A myslíš, že bys nám to mohla připomenout?
2: Proč ne? Byl to vlastně takový můj proglasový pravěk.
3: No, to je pravda. Tuhle pravěkou rozhlasovou pohádku jste v rádiu připravili společně s Luďkem Strašákem a Zdeňkem Držťkou.
2: A vy si, děti, můžete poslechnout, jak jde skřítek Barvínek do jeskyně Altamíra podívat se na pravěké bizony. Návštěvu jeskyně Altamíra si Barvínek naplánoval samozřejmě na pondělí. Protože pondělí je jediný den, kdy jsou všechna muzea zavřená, tedy i ta v jeskyních. I hned u vchodu slušně pozdravil.
4: Dobrý den.
2: Ale nedostal žádnou odpověď. Postoupil tedy o pár kroků dále a zůstal stát oněmělý úžasem. Jedno za druhým začala z příšeří jeskyně vystupovat nádherně vymalovaná zvířata. Kozorohové, laně a jeleni jakoby pluli prostorem. Znešení a zasnění v tichu jeskyně pásly se na neviditelné trávě nebo se jen tak procházeli po stěnách. Byla to skutečně krása. Zvířata různých velikostí, barevná nebo zachycená jen v obrysech. Bylo tu i mnoho statných bizonů, ale těm se Barvínek raději vyhýbal. Jako ve snách procházel jedno zákoutí rozlehlé jeskyně za druhým, netroufaje si oslovit ta pravěká zvířata. Když tu uslyšel vyzývavý hlas.
5: No tak, zbabělče, neotáčej hlavu a postav se mi čelem jako chlap.
2: Chudák Barvínek se neodvážil ani pohnout a jen se snažil zahlédnout, kdo to mluví. A najednou ho uviděl. Přímo proti němu tyčil se na stěně jeskyně ten největší bizon na světě. Byl ohromný, namalovaný nádhernými sytými barvami, hnědými a rudými. Hlavu skloněnou, rohy připravené k útoku, nohy ve skoku přitisknuté k tělu.
5: Neslyšel jsi? Jsem ti snad pro legraci.
2: Barvínek se už ušloučil se životem, když tu se ozval druhý hlas.
6: Nech toho. Kolikrát ti mám říkat, že jsem raněný a ty tvoje souboje mě už vážně nebaví.
2: Ten unavený hlas patřil jinému velkému bizonovi, který však byl namalovaný jen v obrysech.
5: Jenomže já teď nemluvím na tebe. Asi jsi nevšiml, že je tu nějaký vetřelec.
2: Výhružně zavrčel ohromný bizon a hnal se na Barvínka.
4: Já totiž, nezlobte se, nechtěl jsem...
2: Koktal vyděšeně Barvínek. Pak zmlkl docela a jen zíral na bizona, který se k němu přibližoval mohutnými skoky. Kdyby nebyl jenom namalovaný, krve by se v něm nedořezal. Nedokázal udělat ani krok, jenom si bezmocně rukama zakryl oči a čekal, co bude dál.
6: Honem si sundej ty červené rukavice, honem!
2: Zavolal na něj ten druhý bizon. Barvínek jej okamžitě poslechl a odhodil svoje rukavičky do prostřed jeskyně. A stalo se to právě včas. V příštím okamžiku kolem něj proletěl rozdrážděný bizon, funící jako parní lokomotiva a skočil za rukavicemi. Ještě chvíli plachtil vzduchem a potom se jak dlouhý, tak široký rozplácl na hliněné podlaze jeskyně a už se ani nepohnul.
4: Uf, to bylo ofous.
2: Oddechl si Barvínek, ale i hned znova znejistil. Ten druhý bizon stál teď jen kousek od něj.
4: Mnohokrát děkuji za radu.
2: Koktal nejistě Barvínek.
4: Úplně jsem na ty rukavice zapomněl.
6: To nic. Já děkuji tobě, že jsi mě zbavil toho zuřivce. Celý čas mě honil z jedné strany jeskyně na druhou.
2: Zase tak unaveně odvětil bizon. Až teď si Barvínek všiml, že bizon má v boku zabodnutý dlouhý šíp.
4: Vždyť ty jsi raněný. Kdo ti to udělal?
6: Lovec přece. Namaloval mě proto, že si přál ulovit skutečného bizona. Vidíš? Jsem zatím jen v obrysech. Jsem jen lovcova touha po kořisti. Za to on.
2: Pohodil bizon hlavou směrem k zuřivci na podlaze.
6: Všiml jsi z těch nádherných barev? Těch dokonalých tvarů?
4: Ano, vypadal opravdu jako živý.
2: Špitl barvínek ještě v zajetí prožitého strachu.
6: To bych řekl.
2: Bizonův hlas najednou nezněl ani trochu unaveně. Byl plný dávné hrdosti a zvířecí vznešenosti.
6: Je přesně takový jako bizon, kterého lovci skutečně ulovili. To proto jej namalovali tak živě. Byli hrdí na to, jak silné zvíře přemohli, a také s vděčností a na usmířenou přírodě.
4: Aha, bizon za bizona.
2: Odvážil se podotknout barvínek.
6: Ano, rovnováha musí být zachována.
2: Bizon se odmlčel a dál už pokračoval svým obvyklým, unaveným hlasem.
6: Musíme ho zase vrátit na stěnu jeskyně.
4: Vrátit? Ale jak a proč vlastně? Byl jsi přece rád, že máš od něj pokoj?
2: Protestoval barvínek.
6: Už jsem to jednou řekl. Rovnováha musí být zachována.
2: Řekl bizon hlasem, který nepřipouštěl námitek.
6: A navíc, on je z nás ze všech nejznámější. Stal se symbolem naší jeskyně. Co by si lidé pomysleli, kdyby ho zde zítra nenašli?
2: Dodal už smířlivěji.
4: Ale jsi přece raněný, musíš odpočívat.
2: Snažil se jej ještě přesvědčit barvínek, kterému se při pomyšlení, že by se to divoké zvíře mělo vrátit, nedýchalo zrovna volně.
6: O mě nemusíš mít strach. Za těch skoro 20 000 let jsem si už docela zvykl. Ty jsi jediný, kdo jej může zachránit. Všiml jsem si, že umíš vyskočit z obrazu a nic se ti nestane. Musíš se vrátit ke vchodu jeskyně.
2: A bizon vysvětlil barvínkovi, co musí udělat. A nebyla to žádná legrace. Zuřivý bizon měřil dobré 2 metry a barvínek jen pár centimetrů. Musel přinést velký arch papíru, který našel přesně podle rady raněného bizona stočený za pokladnou. Papír položil na ležícího nešťastníka a celou plochu několikrát přejel dlaní, až se bizon na papír celý obtiskl. Potom přiložil barvínek papír co nejtěsněji ke stěně jeskyně a ohromné zvíře přeskočilo zase zpátky na svoje původní místo.
6: Dobrá práce,
2: pochválil barvínka raněný bizon.
5: Jak bych to jenom řekl?
2: Rázem zkrocený bouřlivák nenacházel slova.
5: No, omlouvám se a děkuji.
4: Není zač,
2: zasmál se barvínek, ale pro jistotu už se na nástěnou malbu nevrátil.
4: Budu už muset jít, tak třeba zase někdy nashledanou.
2: Rozloučil se náš skřítek, rychle sebral ze země svoje červené rukavičky a upaloval k východu. Ale tam mu to přece jen nedalo. Ještě jednou a naposledy se otočil a bizonům červeně zamával. Co na to bizoni? Tak na to už barvínek raději nečekal.
3: Prima. Já jsem v Altamíře taky byla, ale byla jsem trošku zklamaná.
7: Jak to?
3: Protože tu samotnou jeskyň tam vůbec neuvidíš. Tam je to všechno jenom napodobenina. Aby se to nezničilo, víš?
7: No jo, vzácnosti se zkrátka chránit musí. A nám nezbývá, než si spoustu věcí jen představovat. Třeba, co opravdu dělali kluci v pravěku?
8: Po prařece plavili se na pramici. V praškole neznali

0: ale to by se mohlo ve škole zavést. Místo linek pralinky.
1: A nebo v metru. Víš, tam mají linky jenom ABC, ale v pravěku to v pražském metru muselo být bezva.
0: Nechci ti kazit tvoje sladké představy, pramomo, ale v pravěku bys nenašla ani pralinky, ani prametro, no a ani Prahu.
1: To není možné. Praha musela být vždycky.
0: No, určitě ne.
1: Jak to můžeš vědět? Ty jsi tam tenkrát byla?
0: No, nebyla. Černé ani hnědé uhlí si nepamatuju, ale vím, že Praha nebyla, protože to říkal Hurvínek. A víš co, pustím ti ukázku.
2: Například kráčím po pražských ulicích a najednou padne můj pohled na nějakou stavbu, na nějakou budovu starou a hned se mi vybaví, že ji postavil třeba Karel IV., otec vlasti.
3: On byl zedník?
4: Ale Hurvínku, Karel IV. Byl přece král a císař a jmenoval se Václav.
3: Ten se tu za nesmysl. Karel se jmenoval Václav.
2: Podívej, Hurvajs, Václav se jmenoval původně.
4: Původně, ano.
3: Jo, tak ještě jako zedník.
2: No to dá rozum, že ty stavby nestavěl on přece vlastnoručně. Dal je postavit, že ano, a jméno si prostě změnil.
3: A proč?
4: Asi, aby mohl dát postavit Karlův most, že ano, pane Spejble. Hm. Václav by přece nestavěl Karlův most.
2: To jsou důvody.
1: Tak Hurvínkův přístup se mi líbí. To si musím poslechnout celé.
0: To si určitě poslechni. A víš co? Když jsou ty prázdniny, bude to náš společný knihomilský tip.
1: Ano, i když o prázdninách je právě hodně času na čtení, kdyby někdo z vás, kluci a holky, trval na tom, že ani řádku nepřečte, zkuste audioknihy.
0: Ta, o které právě mluvíme, se jmenuje Hurvínkovy staré pověsti české. No a najdete v ní naše staré české...
1: pověsti, že? To je překvapení.
0: No.
1: Najdete v ní hlavně spoustu legrace.
0: A to je to hlavní. A prima je, že se dá poslouchat i cestou na prázdninový výlet.
1: Ale kam? Kam? Neměl by Radovan nějaký tip, kam se vydat za pravěkem?
0: Nebo pralesem? Víš co, zeptáme se ho.
5: Ahoj holky a kluci. Já nevím jak vám, ale mně je letos od jara většinou vedro. A proto jsem vás už taky pozval na prohlídku podzemní ve Slavonicích. A teď mám tip na výlet do Hlíny ještě jeden. Nebudou to podzemní chodby, ale trochu cesta časem asi tak 30 až 20 tisíc let zpátky. Když přemluvíte rodiče, můžete vyrazit na výlet do archeoparku v Pavlově na Pálavě. Je to hodně nové místo, takže se nelekněte, že když přijedete, uvidíte jen pár menších bílých moderních staveb. Záměrně nemají rušit chráněnou krajinnou oblast a proto je výstava celá schovaná pod povrchem. Tahle krajina byla odpradávna osídlená, kdysi tu žili lovci mamutů i sběrači. Nálezy z té doby jsou odkryté v Pavlově v podzemních sálech. K vidění jsou zbytky sídel, ohnišť, nástrojů, ozdob, hrobů a nádob. Sem tam tu některý z obyvatel zůstal natrvalo a my si ho po takové strašně dlouhé době můžeme prohlédnout, jak vypadal až úplně zevnitř. Rozhodně nám to pomůže udělat si o pravěku zase lepší představu. Z Pavlova je blízko do muzea v Dolních Věstojnicích, kam vede naučná stezka. Na jejím konci můžete potkat unikátní sošku takzvané Věstoňské Venuše a další pravěké umění. Kdyby vám i potom bylo pořád ještě vedro, blízko odtud je hodně vody v nádrži Nové Mlýny, kde se dá i koupat. Takže vzhůru do pravěku nebo na koupák. Váš typař Radovan.
1: To je prima tip na výlet, sáhnout si na pravěk v naší zemi, když nemůžeme v Altamíře.
0: Ano, takových míst a muzeí, která nás přenesou do pravěku, je samozřejmě víc. A vy si, kluci a holky, snadno vyhledáte některé blízko vašeho bydliště. Já osobně bych se ještě ráda podívala do pralesa.
1: Na papoušky, opice, liány a tarzany, jako Martin Dejdar?
0: Přesně.

0: ne a nebudu.
1: A jsme zase v Praze. A já si udělám výlet na Šumavu a podívám se do Boubína. Tam je krásný prales, nad 12 000 let starý.
2: A my si budeme zpívat. Nedaleko od Boubína prochází se naše síma.
1: A jej, tak se mi zdá, že je nejvyšší čas končit. Momo, teda pramomo, začíná být malinko prapracovaná.
2: Pravdu díš, dívtko, jak by řekl Hurvínek.
1: Prožívejte prázdniny perfektně.
2: Mějte se prakrásně a pište prabásně. Prasíma, pramomo, pramávají.
1: Prakrásné prázdniny pravšem přejí.
0: Prahoj!

Nyní už vás zveme k poslechu Myšlenky na den. Autorkou i interpretkou je Martina Špinková. Hned poté vám nabídneme mši svatou dnes z kostela Panny Marie Sněžné v Praze za zemřelé posluchače Přátelé Proglasu. Teď už ale ta myšlenka.

Poslední únorové dny roku 2022 asi nevymaže z paměti nikdo z nás. Každého se nějak dotýkali. Každý si kladl otázky. Mnozí se zapojili do formální a tisíce lidí do dobrovolnické pomoci. Pamatuji si na první telefonát Jenny, která se mi tehdy do Adry ozvala. Kdyby bylo potřeba, tak máme na vesnici dům a můžeme jedno patro pro potřebnou rodinu uvolnit. Nabízela mi v době, kdy ještě ani první uprchlík nepřekročil hranice. Dojalo mě to. Myslela dopředu, na lidi. Vcítila se do nich. Možná si představovala, co by asi udělala ona, kdyby se to stalo jí. A co by pro sebe a děti potřebovala. Bezpečí, střechu nad hlavou, teplo, dobré slovo. Brzy se začaly v médiích objevovat záběry lidí ve sklepech, metru a garážích. A postupně se k ním také dostávala nejnutnější pomoc. Voda, deky, jídlo, generátory. Mě však velmi zneklidňovala ještě jiná otázka. Kdybych se ocitla s těmi lidmi v krytu, čím a jak bych je povzbudila? Ano, vím, měla bych asi dost co dělat, abych se postarala sama o sebe, abych povzbudila sebe a své blízké. Ale přesto, ve chvílích, jako byla a je stále tato, je extrémně důležité, aby lidé, kteří mají alespoň trošku toho světla, toho věčného božího světla, jej neschovali pod nádobu. Nedrželi si jej uvnitř, ale rozdělili se o něj. Možná si říkáte, tak vždycky bych jim mohla přečíst něco z mobilní aplikace z Bible, ale co když je mobil vybitý? Budou vybitá i naše slova? Náš duch? Ve chvílích krize není čas něco teprve zhánět, něco hledat. Můžeme dávat jen to a rozdělit se jen o to, co již v sobě máme. Kdo jsme? Kým jsme se do té doby stihli stát? Zda jsme stihli prožít Boží lásku, odpuštění a jeho milost? Možná ještě více v ozvěně krytu bude znít Ježíšova otázka Šimonu Petrovi, vznesená v prvním zamyšlení. Miluješ mě? Ano, pane. Ty víš, že tě mám rád. Tak jdi do světa a pomáhej lidem, tam, kde jsi a způsobem, který můžeš. Přinášej naději, pokoj a laskavý zájem. Lidé to potřebují.

Nyní už vás zveme k poslechu mše svaté. Dnes z kostela Panny Marie Sněžné v Praze mši svatou budou sloužit bratři Františkáni. Dnešní mše je sloužena za zemřelé posluchače Přátelé Proglasu.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Vítám vás, milí bratři a sestry, na této večerní mši svaté. Dříve, než uslyšíme slovo Boží a než přijmeme Krista v Eucharistii, litujme všechna naše provinění. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina, proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimluvili. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.

modleme se. Bože, tvůj syn se ponížil, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu. Naplň nás radostí z vykoupení a dej, ať tato naše radost dozraje v radost věčnou. Skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě s Duchem Svatým žije a kraluje po všechny věky věků.

Čtení z knihy proroka Ozeáše. Toto praví Hospodin. Izraelité ustanovili si krále, ale beze mne. Dosadili si úředníky, které neznám. Ze svého stříbra a zlata si udělali modly ke své vlastní skáze. Tvé tele je zavrženo Samaří, proti Samařanům se vznítil můj hněv. Jak dlouho nemohou být očištěni? Neboť i to tele vzniklo v Izraeli. Zhotovil ho řemeslník, není to Bůh. Výskry se promění samařské tele. Budou rozsévat vítr a sklidí bouři. Zrno nevyžene v stéblo, zroste, ale nevydá mouku a i kdyby byla, zetnou ji cizáci. Když Elfrem roznožil oltáře na odpíkání hříchů, stali se mu oltáří k hříchům. Napsal se mu mnoho zákonů. Jsou pokládány za cizácké. Milují žertvy, obětují maso a pojídají ho, ale Hospodin v něm nemá zalíbení. Nyní si vzpomene na jejich nepravost a potrestá jejich hříchy. Vrátí se do Egypta. Slyšeli jsme slovo Boží.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. K Ježíšovi přivedli němého člověka, posedlého zlým duchem. Jakmile byl zlý duch vyhnán, němý začal mluvit. Lidé nad ním žasli a říkali, něco takového se dosud v izraelském národě nestalo. Ale farizeové tvrdili, zlé duchy vyhání s pomocí vládce zlých duchů. Ježíš pak obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal radostnou zvěst o Božím království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům, žeň je sice hojná, ale dělníků málo, proste proto Pána z žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán Ježíš učinil zázrak. A člověk, když se setká se zázrakem, žasne a buď to s pokorou vyzná, že je to něco, co ho přesahuje jeho možnosti, nebo hledá nějaké vysvětlení, aby se nepřiznal k své slabosti a tak vlastně stojí na svém a nepřijímá to, že zatím někdo může být, anebo je. Farizeové dokonce obvinili Pána Ježíše ze spojení s ďáblem. Viděli jeho dobré skutky. Pán Ježíš přesto na něj vychrlili takovou zlobu. Nedokázali vůbec vidět, že tady byl vysvobozen člověk trpící možná celá léta tím, že nemohl s nikým mluvit. Jistě, že je potřeba být ve věcech duchovních opatrný a se zlým duchem si nic nezačínat, ale i člověk neskušený může říci, jen co je svaté nebo ten, který je svatý, může přemoci zlo a jen Bůh může zlomit moc zlého ducha. Jen svrchované dobro může člověka osvobodit od osobního zla, které se na člověka pověsí. Můžeme říct, že láska nepotřebuje důkazy, že pochází od Boha. Tam, kde poznáváme shodu srdce se skutečností, shodu, nepotřebujeme žádné další důkazy. Kdo si takové důkazy žádá anebo popírá takové svědectví a obrácí je ve zlém, uzavírají si sami cestu do Božího království. Nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do Božího království. Je tedy třeba mít srdce otevřená a čistá pro slovo Boží, pro zázraky Boží, které jsou kolem nás, a pak budeme mít radost nejenom tady na zemi z Božích darů a z jeho dobroty, ale především budeme připraveni vstoupit se srdcem otevřeným do nebe, které je plné zázraků.

0: Bratři a sestry, prosme Pána, aby byl pastýřem, učitelem i lékařem dnešního světa.
1: Prosme za svatého Otce a jeho sílu a zdraví.
0: Prosme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za nová kněžská povolání, za kněze, o sílu a nadšení v jejich těžké práci.
0: Prosme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za národy, aby nepropadly vnitřnímu rozpadu a nestratili pokoj.
0: Prosme tě, vyslyš nás.
1: Pane, ty nám dáváš své slovo a sítíš nás svým tělem. Dej, abychom byli vždy dokonalejší a svatější.
0: Prosme tě, vyslyš nás.
1: Prosme na úmysl mše svaté za zemřelé členy rodiny a duše v očistci.
0: Prosme tě, vyslyš nás. Pane Bože, slituj se nad ovečkami ze svého ovčince a ochraňuj nás od všeho zlého, skrze Krista našeho Pána.
2: Při této mši také prosíme za zemřelé posluchače a přátelé Proglasu, Marii Štorkovou z Mnichova Hradiště, Jaroslavu Pecháčkovou z Dolní Čemrné, Elišku Bořuckou z Oldřišova, Ludmilu Netrdovou z Třebíče, Anu Trombíkovou z Píště, Františku Stehnovou z Oudoleně, Marii Ryškovou z Šenova, Ludmilu Běhavou z Jihlavy, Zdenku Hlaváčovou z Šumperku.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Slavíme, Bože, oběť Tvého Syna a prosíme Tě, dej, ať nás tato oběť očistí a den ze dne nám dává sílu, abychom svým životem směřovali k nebi. Skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Hůl srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, neboť tvá dobrota člověka stvořila, spravedlnost odsoudila a tvé milosrdenství vykoupilo skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho tě chválíme a oslavujeme a se všemi nebeskými zástupy radostně voláme.

Pravdě si svatý Bože, si pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, a se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

tajemství víry, zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, spasiteli světa. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna, obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžem Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, vedi k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Levem, naším biskupem Stanislavem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v Tvém slitování, přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s Tvými apoštoly, se svatým Františkem, svatou Klárou, svatou Aneškou a se všemi spravedlivými od počátku světa, ať Tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze Tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Pán řekl, proste a bude vám dáno. S důvěrou v jeho slovo pomodleme se k nebeskému Otci. Otče náš, jeď si na nebesi, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš veselější dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť Tvé království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám, nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla. Toužím po tobě a protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

Modleme se. Pomáhej nám, Bože, ať nepromarníme veliké dary, které jsme od tebe přijali, a ať nikdy nepřestaneme tě chválit skrze Krista našeho Pána. Přeji vám všem požehnaný a krásný večer. Přijali jsme Krista v Eucharistii do svých srdcí. Přinesme jeho lásku také těm, se kterými se setkáme. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

Slyšeli jste mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Dnes byla celebrována za zemřelé posluchače Přátelé Proglasu. Nyní vás zveme k poslechu hudebního zastavení. Nejprve vám nabízíme kantátu Barmherziges, Milostné srdce věčné lásky od Johanna Sebastiana Bacha. Sola přednesou Arlén Uže, Hildegard Laurich, Aldo Baldin a Philipp Hattenlocher z Frankfurt Kantorei. Doprovodí je Bach Collegium Stuttgart pod vedením Helmuta Rielinga.

Slyšeli jste kantátu Barmherziges, milostné srdce věčné lásky od Johanna Sebastiana Bacha. Skladbu přednesli Arlène Auger, Hildegard Laurich, Aldo Haldin a Philipp Huttenlocher z Frankfurt Kantorei. Doprovodil je Bach Collegium Stuttgart pod vedením Helmuta Rielinga. Následuje Vater unser in Himmelreich od Johanna Sebastiana Bacha. Skladbu zahraje Jan Šprta na varhany Želiv.

0: právě dohrála poslední skladba dnešního hudebního zastavení. Slyšeli jste Vater unser in Himmerich od Johanna Sebastiana Bacha. Skladbu zahrál Jan Šprta na varhany v Želivi. Z díla Johanna Sebastiana Bacha se zachovalo 200 nádherných duchovních kantát. Dirigent Helmut Rilling je nejen každou neděli se svými stuttgartskými soubory provozoval, ale také všechny natočil. Každé úterý po 6:30 večer vysíláme jednu z nich.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na 4 tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Ahoj holky, ahoj kluci. O voňavé jarní kytičce uslyšíte příběh s opravdovou vílou a kouzelným prstenem.
1: Fialka, neboli violka voná, viola odoráta, je vytrvalá nízká bylina. Vyhání z krátkého a poměrně tlustého odenku plazivé výhonky. Kvete tmavě fialově s načervenalým odstínem, na spodu bělavě. Roste v lesích i křovinách, hlavně v blízkosti lidských příbytků. Zdá se, že u nás a vůbec ve střední Evropě není rostlinou původní, nýbrž jen splanělou. Od pradávna se totiž pěstuje v zahradách. Výluh nebo odvar z odenků se používá ke zmírnění úporného kašle a při nachlazení.

0: Ta dobrá sudička, co určovala osudy lidí, měla tři mošničky. Jedna byla plná krásy, druhá rozumu a třetí dobroty. A z těch mošniček rozdávala každému dítěti po špetičce, ale ty špetičky nevážila na vahách. A v tom právě byla ta chyba. Stalo se, že se přehmátla a dala třeba moc krásy. A takový člověk potom vyrůstal a nevěděl, jak poznat pravého přítele od nepravého. Každý se kolem něho točil, ale ve stáří neměl nikoho. A nebo se sudička předala rozumu. A takový člověk byl pak tak chytrý, že uměl vypočítat, kolik zrníček se zobou všechny hrdličky na celém světě za rok, za měsíc, za týden i za den. Nejedl, nespal, pořád by byl jen počítal, až se z toho rozstonal. Nebo zazdala sudička moc dobroty. A takový člověk s příliš dobrým srdcem byl smutný, protože na sobě cítil bolesti všech a nevěděl si s tím rady. A protože si ta dobrá sudička pamatovala, že se u Aničky před takovými 8 lety předala dobroty, umínila si, že to dá nějak do pořádku. Aničku vyhledá, vyspovídá, poradí a pomůže. No ale co, když se Anička poleká té její šedivé řízy a plachetky na hlavě? Půjde k ní v přestrojení za starou paní. Vezme si klobouk, kabelku, rukavičky a vyjde si s pejskem jakoby na procházku do parku. Do toho samého parku, kam také chodí Anička. Potkali se na pěšince. Ta stará paní s pejskem hned Aničku poznala, protože Anička měla smutné oči plné slz a v rukou nesla mrtvou kosici.
1: Ale, co pak se ti stalo, holčičko?
2: Podívejte se, co kluci udělali. Oni ji zabili.
0: Hlavička se kosici klimbala ze strany na stranu, peříčka měla splihlá a drápky skrčené.
1: Je opravdu mrtvá? Ukáž.
0: A stará paní si sundala rukavici, na prsteníku ji zazářil zlatý prsten s temně fialovým drahokamem. Pohladila kosici, dotkla se jí drahocenným prstenem, kosice napřímila hlavičku, zatřepetala křídla, vznesla se na větev.
1: Tak a teď už nemusíš být smutná, Aničko.
2: Jak to, že ne? Chtěla jsem mamince utřít zrcátko od prachu a rozbila jsem ho. Až se vrátí z práce, nebude se mít kde učesat.
1: Ale Aničko, to je přece maličkost. To spravíme jako nic. Půjčím ti svůj prsten, dotkni se jim rozbitého zrcátka a uvidíš.
0: Anička běžela domů, dotkla se prstenem střepů, ty zavířili vzduchem a už na stěně viselo zrcátko jako nové. Anička si oddechla, že nebude muset maminku zarmoutit.
2: Děkuji,
0: řekla Anička staré paní, když prsten vracela.
1: Tak, a teď už je ti dobře, můžeš být veselá.
2: Nemůžu, mám babičku nemocnou, leží, nic nejí a vůbec se neusměje.
1: Ach, ty má Aničko zlatá, pomůžu ti i tentokrát. Jednou provždycky, abys věděla, jak člověka potěšit, dám ti něco pro radost.
0: Stará paní otevřela kabelku. Vyndala z ní malou zelenou lahvičku a nakapala z té lahvičky několik kapek na zem. Rázem se obě ocitly v oblaku svěží vůně. A zrovna doprostřed té vůně hodila sudička svůj drahocenný prsten.
2: Upadl vám!
0: Zvolala Anička, zhýbla se pro prsten, ale ten byl bez kamínku.
2: Kde je ten broušený drahokam? Kam se poděl? Je, už ho mám, tady v trávě.
0: Třpitilo se tam něco fialově. Ale místo broušeného drahokamu našla v trávě kytičku temně fialovou.
1: Utrhni ji, Aničko.
0: Anička poslechla. Stará paní pohladila po vlasech a povídá.
1: Aničko, protože vím, jaká jsi, prozradím ti tajemství. Ta kytička, co jsi utrhla, má kouzelnou moc. Potěší každého. Zarmouceného i toho nejsmutnějšího, nemocného i toho nejchuravějšího, chudého i toho nejubožejšího.
2: Babičce jí donesu.
0: Vzpomněla si Anička a běžela domů.
2: Babičko, babičko, na, přivoň si.
0: Babička, utrápená bolestmi, vzala kytičku, přivonila a usmála se.
2: Má opravdu kouzelnou moc.
0: Zaradovala se Anička. Utíkala rychle zpět do parku, aby té staré paní pověděla, jak kytičku vyzkoušela. Prohledala pěšinky jednu po druhé, ale stará paní se už neprocházela na žádné z nich. Zmizela v Sadové ulici v domě číslo 24 i se svým pejskem, kloboukem, kabelkou a prstenem bez kamínku. Jakže se říká té kytičce s kouzelnou mocí? Docela jednoduše. Protože je fialově fialová, nejfialovější ze všech květin, jmenuje se Fialka.

Zítra zkusíme vyprávění o Pampelišce. Příběhy z pohádkového herbáře, které čteme, vydal v roce 2009 Pistorius a Olšanská. No a teď je ti čas na dvě písničky. Jedna se jmenuje Houby a druhá Čmelda.

To byly obě slíbené písničky a teď už byste děti měli jít spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Můj Bože, jdu spát a vím, že se nemusím bát, že by se mi něco stalo. Na světě je ale spousta dětí, které teď neusínají klidně. Prosím tě, ochraňuj je a buď s nimi, aby měli sílu snášet všechno těžké, co je potkává. Amen. No a teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

0: Herečka a zpěvačka Tereza Richtrová vydala v dubnu 2026 své první autorské album s názvem Místa, krajiny. Na něm se inspiruje lidovými písněmi a zároveň předkládá osobní příběhy o krajině, vztazích, vnitřních prožitcích a hledání domova. Na albu úzce spolupracovala s Martinem Kišperským, který dal spolu s Terezou deníkovým textům jejich hudební podobu. Příjemný poslech pořadu Jak se vám líbí přeje Anna Janošková. Pořadu, jak se vám líbí, nyní vítám zpěvačku, herečku, interpretku, moderátorku Terezu Richtrovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, ahoj.
0: My se budeme dneska bavit o debutovém albu, co vám vyšlo, s názvem Místa krajiny. A něco už zaznělo v nahlášení, ale možná, jak byste vy sama ho představila, co to album je, možná pro vás.
1: To album je vlastně takový deník mého dosavadního života, těch jako nejzásadnějších míst, kterými jsem prošla, protože já jsem hodně cestovala, bydlela jsem i na hodně místech, žila nebo přežívala a když mě prostě něco tak jako zásadního pro mě v tom místě napadlo, potkalo, něco jsem s někým prožila, tak jsem si o tom napsala text. A ten ležel v šupleti a až se to tam nastřádalo a tím sítem času propadly ty méně kvalitní kousky, tak tam něco zůstalo. No a když jsem to v těch 42 letech otevřela ten šuplík, protože jsem to tam měla už jako dlouho a štvalo mě to a byl to vždycky můj sen mít svoje album, tak jsem si říkala, že už by to jako na to album vyšlo rozsahově a že by možná teda byl nejvyšší čas se do toho pustit.
0: Ty věci neležely v šuplíku měsíce nebo dny, týdny, ale roky nebo spíš desítky let. Co se muselo stát, aby se těm věcem dal teda průchod? Hrálo tam asi dali nějaké sebevědomí?
1: Já bych řekla, že spíš naopak. Hrálo tam roli to, jde o to, jak vlastně vnímáme sebevědomí. Máte vlastně pravdu, že to bylo o nějakém vědomí sebe sama, o přijetí sebe sama a o tom, že když to bude dobrý, nebo spíš, že prostě když to bude blbý, tak to lepší nebude, ale že to chci zkusit i přesto a že vlastně to dělám pro sebe a ne kvůli tomu, co na to řeknou ostatní, i když je jako nádherný, jaký reakce na to mám, ale tohle byla asi ta zásadní změna, že jsem se přestala bát. A já jsem se bála hodně, že to je úplně pitomý a že to je prostě hloupost. A když jsem takhle zestárla do toho věku a do toho stavu, že jsem si řekla, že mi to vlastně může být jedno, tak teprve se otevřela nějaká ta vnitřní svoboda s tím výjít ven.

0: A pamatujete jste si třeba na nějaké konkrétní jako okamžiky nebo na nějaké konkrétní věci, co se museli stát, aby se tomu teda dal ten průchod? Nebo to prostě tak přišlo, byla to nějaká cesta? Nebo jestli konkrétní nějaké věci se musely stát?
1: No asi tomu hodně pomohlo moje těhotenství. A já jsem věděla po zkušenosti s tím, když jsem měla první dceru, že ta sociální izolace, která potom přichází, ať chcete nebo ne, tak je dost šílená. A i když toho času je vlastně minimum, tak pro mě ta představa, že budu mít jenom to mateřství vlastně, já prostě nejsem ten typ, kterýho by to naplnilo úplně jako po okraj a úplně bych se do toho jako vnořila a nic mi nechybělo. Takže já jsem si to tak trošku naplánovala, tady ten souběh šílený. A když jsem potom otěhotněla, když se to povedlo, protože v mým věku už to opravdu jako nebylo překvapení, to už jako bylo potřeba se tomu jako věnovat cíleně, tak jsem věděla, že mám něco svýho, na čem bych prostě ráda pracovala. Takže teď mám na světě takový svoje jako dvě děti vlastně, nově.
0: Co to bylo před těma 20 lety? Co to bylo, v jaké podobě bychom ty věci mohli slyšet a jak se změnily do té podoby, jak vypadají dnes?
1: Před 20 lety vzniklo několik textů. Jsou tam i texty, které jsou mnohem mladší a některé jsou třeba tak na půl. A co bychom mohli slyšet před 20 lety? Tak ty verše. A co se hudby týče, tak nějak spíš takové jako nápěvky a melodie, byť já jsem to v hlavě slyšela docela košatě, tak protože neumím noty a na nic teďka už jako dlouho nehraju, tak vlastně jsem měla ty melodie jenom v hlavě. Takže byste slyšeli ticho a mohli si přečíst texty.
0: A ty texty se teda vůbec neměnily?
1: Ne, ty se opravdu neměnily, ty zůstaly tak, jak byly a když tak to bylo třeba předložka, jo, nebo se třeba změnilo, dobře, jedno slovo. Co vím, tak jedno slovo jsme změnili. To bylo jako většinou na popud Martina, protože on říkal, máš tam těch slov moc, což je pravda, ono jich tam jako fakt je hodně, ale zůstalo to tak, jak to bylo.
0: To je zajímavé, protože většinou třeba člověk jako k těm starým věcem už má takový jako odcizenější vztah, nebo tak, takže tohle není ten případ, jako pořád je to pro vás aktuální.
1: Pro mě je to pořád aktuální v tom, protože to je většinou popis nějakého zážitku nebo obrazu nebo věmu a já si ho dovedu velmi přesně vybavit a znovu navodit, když to čtu. Takže vlastně tam jako není důvod to měnit.

0: stýká s místy, kde jsem žila. Takže je tam Brno, je tam Praha, Olomouc, jsou tam Bílé Karpaty a hodně, hodně moc je tam Podyjí, Znojmo a okolí. Prostě jižní Morava, Pálova.
1: Já teď budu trochu osobní, to jsou všechno totiž místa, ke kterým i já mám nějaký vztah, takže mě to jakoby potkalo hodně i v této rovině, že vlastně Bílé Karpaty, Brno, Olomouc, jako ke všem mám hodně silný vztah, tak možná jako je tam pro vás něco, nebo nějaké to místo, které jakože se vyvyšuje nad těmi jinými, nebo jsou to prostě všechno pro vás jako domovy?
0: No rozhodně ne a je to, myslím, poznat i z těch písní, z toho, co tam o nich zpívám. Právě ne všechna ta místa. Vlastně na velmi málo z nich jsem se cítila doma. Já jsem se stěhovala hodně kvůli práci, kvůli angažmá. A jestli mám jako říct, které místo, kde se jako cítím doma srdcem, tak je to ta jižní Morava.
1: Co na té jižní Moravě je takového to doma? Co to dělá tím domovem?
0: Já nevím, je to vnitřní pocit a dobrý vnitřní pocit a klid, který se jako ve mně vždycky rozhostí, když tam přijedu. A já mám pocit, že je tam prostě něco ve vzduchu. To znamená něco, co opravdu vás jako prostoupí kompletně a já jsem tam prostě ve své kůži.

0: Pojďme se teď trochu podívat na ten proces té výroby, nebo vůbec, jak to, že to slyšíme tak, jak to teda je. Vy jste oslovila Martina Kišperského. Proč zrovna jeho?
1: To je hodně častá otázka. Já jsem ho oslovila především, protože jsem nevěděla, že už aranžoval tolik desek a že vlastně on je naprosto jako bravurní aranžer, což samozřejmě je skvělý. Ale já jsem ho oslovila prostě proto, že jsem ho znala dlouhá léta, nijak blízce, ale líbila se mi hudba Květů a líbila se mi ta určitá jako podivnost. A říkala jsem si, že to by se k těm mým někdy sladkým textům mohlo hodit a vlastně by je to mohlo hodit do takové dobré roviny, která není na první dobrou.
0: Vy jste řekla podivnost, mě ještě napadla hravost, jakože hnedka, to jsem vám říkala už před rozhovorem, já jsem nevěděla, že to aranžoval Martin Kišperský, ale hnedka jsem si říkala, to zní jako Martin Kišperský, takže a právě ta hravost z toho hodně jakoby vyznívá. Udělal to tam jenom on, nebo je to i ve vás ta hravost? Jakože jak moc jste to spolu prostě vytvářeli a jak moc to vytvářel on nebo vy?
1: Musím říct, že co se hravosti týče, tak jak to tomu rozumím já, tak to je Martinovo, protože on je prostě do té hudby úplně neskutečně zažraný a dal tomu strašně moc. Na druhou stranu já, když mi něco úplně tam neladilo, tak jsem mu to řekla a on byl jako velmi vstřícnej, tak jsme se vždycky tak jako jsme našli nějaký kompromis. Aniž bych si myslela, že ty písně jsou jako kompromisní, protože nakonec si myslím, že mají všechny tu podobu a tvar, kterou jako mají mít a vlastně velmi to těm textům pomohlo, protože některý, když by se zabalili do nějaké líbivé melodie, tak by se to asi moc jako nedalo. Jo, nebo nevím, to je můj názor. Takže to hrozně moc pomohlo a ta hravost a lehkost, to je důležité slovo, který vlastně Martin tam často přinášel i při tom nahrávání. Jako vlastně se tak neprožívat úplně a i když ty texty třeba jsou o smutných věcech, tak to jako na to netlačit, tak to je jako obrovská devíza, kterou jsem si z toho odnesla od Martina.
0: Jak celkově ta spolupráce vypadala? Prostě jste se na pár dní sešli nebo jste si to nějak posílali? Jak probíhalo tohle?
1: No úplně poprvé, já jsem se teda jako odhodlala po těch x desítkách let Martina oslovit. Napsala jsem mu zprávu. Vím, že hrozně jako jsem vlastně se bála. Teď už je to jako pro mě veselá historka, ale on ten vnitřní kritik je tak silný, že prostě často nás fakt odradí od věcí a je to veliká škoda. Takže já jsem Martinovi napsala. On mi napsal, že jo, že se pojďme sejít. No a já jsem se s ním sešla tady v Praze a měla jsem nahraný nějaký věci v mobilu. A měla jsem texty. A něco jsem mu zaspívala. Vím, že to byl pro mě úplně jako šílený moment, protože to je pro mě něco tak, nebo bylo něco tak intimního a já jsem měla jako obrovský problém a zároveň touhu s tím vyjít ven. Takže tohle se ve mně totálně bylo. Nicméně to jsem překonala, protože Martin jako mě okamžitě dostal do takového módu, že vlastně je to úplně v pohodě a že jako jo, proč ne, pojďme to udělat. Takže to byla ta první pro mě jako obrovská pozvánka k tomu, se tomu začít věnovat. Tehdy jsme se domluvili, protože Martin je velmi vytížený, že se tomu budeme věnovat zhruba za 3 měsíce. No a to jsme se začali scházet a já jsem to prostě Martinovi vždycky zpívala, tu svoji melodii. A on do toho hrál na kytaru a hledal vlastně formu té písničky, hledal akordy a tak dál. A různě jsme se tak jako někdy přitlačovali a někdy ta moje melodie byla zřetelnější. Někdy se vlastně, jsem se já víc přizpůsobila té kytaře a takhle vždycky jsme jako našli ten výsledný tvar. Potom to Martin, vlastně pak jsme to nějak teda jako ustálili podobu všech těch písniček, nahráli jsme to. No a Martin potom z hudebníky, který on pozval a vybral s tím, že respektoval moje jako prosby a přání, aby tam byly tyhle a tyhle nástroje, tak je pozval do studia a vlastně nahráli na čisto podklady, do kterých já jsem to potom znovu na čisto naspívala a to už je to, co slyšíte na desce.
0: Možná si teda řekněme, že se jedná třeba o Martinu Trchovou nebo Ondřeje Kyase, Jiřího Habartu, Josefa Klíče a tak podobně. Co s tím vlastně teď? Jste vlastně připravena na to, že budete možná teď víc hudebnice než herečka nebo jiná z vašich profesí, že prostě se teď vydáváte na tu hudební kariéru, budete koncertovat a tak? Nebo jak máte tohle vyjasněné se sebou?
1: Já si myslím, že herečka o sobě může prohlásit člověk, pokud hraje. A já už jsem na tom kole dlouho nejela. Jo? Já už jsem z divadla pryč. Myslím, že to bude třetí rok. A už tak nějak jako to úplně necítím, že by to byl ten směr, kam by mě to táhlo. Pokud, tak asi by to bylo třeba nějaký monodrama, nebo ne nějaký, já vím jaký, ale jestli na to dojde, to je otázka. Takže jo, já si právě teď hrozně moc užívám ten návrat do toho světa hudby, i protože jste tady četla ty skvělý jména těch hudebníků, co tam jsou, a je tam v tom seznamu třeba taky David Liber z veřejně nepřístupné vodní plochy z úžasného jazzového tria, se kterým právě budem koncertně provádět tohleto album. A to jsou úžasní hudebníci a ono to nahrávání samotný byla taková dost osamělá jízda. Tím, že jsem tam byla jenom já a Martin a pak Broněk Šmíd skvělej, ale vlastně ti hudebníci tam nebyli naživo se mnou. A teď vlastně konečně my to dáváme dohromady živě a to je prostě úplně úžasný. Takže
0: se na to těšíte?
1: Velmi, jo, velmi.

0: Máte vlastně nějakou představu třeba o místě, jakože kde byste si prostě ráda zahrála, jaké musí být prostě splněny ty vnější podmínky, aby vám tam bylo dobře, nebo to tolik neřešíte?
1: To neřeším vůbec. Myslím, že to vždycky dělají ty lidi, co tam přijdou. Že to je úplně zásadní. Co bych si dovedla představit a určitě k tomu někdy dojde, tak já mám to přání, abychom to někdy hráli s filharmonií. Může být i komorní, takže to by zřejmě, jako, tomu by pak odpovídal asi ten prostor.
0: Máte už nějaké ohlasy, vlastně, jak se ta deska líbí, jak třeba nějaké třeba i konkrétní prostě fanouškovské jako pochvaly nebo kritiku?
1: Napsalo mi už pár lidí. Zatím jsou to všechno pozitivní ohlasy. A napsali mi, že prostě, že je hudba krásná a že chtějí CDčko a je to skvělý. Já jsem opravdu moc šťastná, že ta hudba někoho oslovuje. Je to obrovský bonus, protože já jsem vlastně původně ani nemyslela, že bych to vydala. Já jsem prostě fakt to dělala pro sebe, jak jsem říkala, a teď je to venku, mám v ruce CDčko a ty písně bodujou v hitparádách. No prostě je to sen.
0: Co byste ráda, aby si z toho lidé vlastně odnesli? A co byste chtěla, aby na ně tak jako dýchlo z toho alba? Je tam něco takového?
1: Myslím, že to je nějaké moje okouzlení přírodou, křehkostí a silou, kterou v sobě zároveň má. Tak jestli to tam někdo vyčte, tak budu moc ráda ten apel na to, že prostě je to potřeba zachovávat. A potom doufám, že to jako osloví někoho v tom prazákladu, protože to vychází z té lidové písně, která je společná nám všem. A to mně přijde důležitý spojovat a ne rozdělovat. Tak možná jsou jako velký ambice, ale ale to vlastně je ta lidová píseň a ten folklor v nějaké čisté podobě. To je vlastně to, co máme všichni společné.
0: Ten folklor a Jižní Morava, to je prostě všechno propojené. Nachází se na tom albu právě i vámi zpívaná píseň Sedí Sokol. Proč jste ji tam dala? Mě to docela překvapilo, když jsem si to poslouchala, protože jsou to vaše písně a pak najednou vlastně takhle čistě folklorní.
1: Tak tam jednak je Sedí Sokol a pak je tam ještě Láska opravdivá, nebo Miluješ-li mě, což je Janáček. To je vlastně hodně intimní dotaz, ale řeknu to tak, že tu píseň mám spojenou s určitými konkrétními lidmi, kteří pro mě byli a jsou důležití. A já jsem Martinovi říkala, že bych ráda, aby na té desce byly tyhle dvě písně, respektive, že mi k těm ostatním písním prostě nějak jako sedí. Tím, že vlastně taky ilustruji jako určitý momenty z mýho života. Tak jsme je nahráli jen tak jako cvičně, úplně vlastně naholo. A Martin pak říkal, že si myslí, že se tam asi nevejdou, že to jako, že uvidíme a že by bylo dobrý, kdyby to bylo jenom autorský. A když mi pak poslal to CDčko hotový, tu finální stopu, tak mi napsal, jo, a dal jsem tam ty dvě lidovky, ono si to o to řeklo samo. A je fakt, že tam plní jako různé funkce. I vlastně takových předělů a takový jako předpřípravy před nějakou další píseň. Má to smysl, že tam jsou.

0: On hodně folklorní je vlastně i celý ten vizuál, nebo ta komunikace kolem toho, jak vznikal ten, to teď bohužel posluchač teda nevidí, ale můžete si to najít třeba na internetu a podobně, tak jak vznikal ten vizuál?
1: Vizuál vznikal ve spolupráci s úžasnou Karolínou Kettmanovou, což je fotografka, a já jsem to měla tak jako vymyšlené, měla jsem to v hlavě a chtěla jsem, protože mám jako velký respekt ke krojům a strašně se mi líbí. Chtěla jsem něco, co by ten kroj jako nezneuctilo, ale zároveň bylo jasné, že to kroj je, tak jak to udělat. A v nadaci Veronika, kde benefičně prodávají podlužácké pracovní kroje, tak tam jsem si koupila vlastně ten vršek kroje. A to byl normálně pracovní oděv, co ty ženy nosily přes den. Má to zdobení, ale tak jako decentní. Ale je to kroj, není to prostě jako současná bunda, současný oděv. A zároveň se s ním dá ale jako skvěle kombinovat. Tak to jsem si říkala, že to je kroj, který já jsem jako... který si na sebe jako s pokorou oblíknu, aniž bych se cítila špatně, blbě, prostě, že něco jako znesvěcuju, nenosím to správně a tak dál. No a na hlavu jsem chtěla korunu z rostlin a z květin, o kterých tam zpívám, protože je tam docela hodně vyjmenovaných. No a to jsem se spojila s Lucí Králíkovou z Efeméru, která se květinami a jako rituály květinovými starými a tak zabývá a obnovuje a dělá prostě úžasný performance a věci. A on říká, no, tak šlo by to tadyhle z větviček a ze všeho možného, ale to budeš mít jenom na to focení a pak dál už ne. A pak ji napadlo, že vlastně kdysi dělala takovou čelenku ze šnečích ulit. A mně se to moc líbilo, protože ten šnek, který sám o sobě není úplně estetický, ale má na zádech tuhle vlastně nádheru. A i jako proporčně, že jo, ta spirála prostě má to jako velkou symboliku, zároveň je to něco... co je mrtvé, ale patří to tomu životu. A chtěla jsem, aby to mělo nějaký tvar, který by právě připomínal tu krojovou korunu. Takže Lucia udělala šnečí korunu, bohatší než tu čelenku, kterou dělala kdysi, a udělala ji nádherně, jako řemeslně, skvěle udělaná, takže se dá nosit, a já mám teda v plánu si brát i na koncerty.
0: To byl můj další dotaz, tak jsem ráda, že jste to řekla. Úplně se na to těším, na těch koncertech. No. To bude hezké. Ta deska vyšla přednedávnem, vlastně je to pár dnů nebo týdnů?
1: No,
0: pár...
1: 17. dubna.
0: No a teď je 26. Mm-hmm. Takže pár dnů. V jaké jste teďka fázi vlastně s tou prezentací nebo vůbec, jak se teď ohledně toho celého cítíte vlastně pár dnů po vydání alba?
1: Jo, já teď... jsem jako zahlcená, a což je krásné, jsem jako unavená, šťastně unavená, a musím udělat spoustu věcí, jako dohodnout všechny hosty na křest, rozesílat všechny možné materiály, které jsou k tomu potřeba, obeslat všechny, co mi přispěli v Doniu, tak jim poslat CDčko, prosit ohlasy do Hitparád, aby se tam ty písně udržely. Je toho hodně, jako... Jo.
0: Ale je to radost.
1: Ale je to radost, rozhodně, rozhodně.
0: Zvažujete právě třeba do budoucna, že byste se třeba obohatila nějak o kapelu, nebo chcete to dělat solově, nebo vůbec, jaké máte plány do budoucna, jestli už nějaké jsou?
1: Já mám za sebou ty moje skvělý side boys, za sebou, když jsou side na boku. A s těmi teďka pak jako máme nacvičeno, bych řekla, a těším se na společné hraní. Jestli tu kapelu nějak rozhojňovat, a tak to v tuhle chvíli nedovedu říct. Ale já bych právě jako nerada zůstala sama, jak jste říkala, jako právě, že ne. Já bych právě moc ráda jako s někým spolupracovala a fúzovala, třeba s někým vymyslela duet a tak. Mě ta spolupráce na té hudbě vlastně baví úplně nejvíc.
0: Tak jo, říká Tereza Richtrová, se kterou jsme se bavili o jejím debutovém albu Místa krajiny. Já moc krát děkuju.
1: Já moc děkuju.

0: Na Proglasu přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Maďarská státní televize vypnula zpravodajskou stanici. Podle vlády se musí zásadně reformovat. Tenistka Mochová postoupila do semifinále Wimbledonu a zítra čekáme polojasno až jasno, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
3: Kdybychom měli výjmout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
2: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim, takzvané EET off, by mohli využít malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Zpravodajský kanál maďarské státní televize přerušil vysílání. Podle vedení to souvisí se změnami, které mají zajistit nezávislost a nestrannost. Premiér Péter Maďar to označil za zastavení propagandy. Nový šéf vlády opakovaně sliboval očištění maďarských státních médií od vlivu svého předchůdce Viktora Orbána.
4: Znělku televize M1 vystřídala černá obrazovka s textem, ve kterém se omlouvá za roky lží. Stanice je v Maďarsku hlavním zpravodajským kanálem veřejnoprávních médií a patří do skupiny MTVA. Tu premiér Péter Maďar ještě před svým zvolením opakovaně označoval za propagandistický aparát Viktora Orbána. Odmlčelo se také rádio Košút, kam bývalý premiér pravidelně chodil poskytovat rozhovory. Vysílání nahradila vážná hudba bez zpráv. Fungování veřejnoprávních médií upravila bývalá Orbánova vláda speciální legislativou, kterou kritizovala mimo jiné Evropská unie. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Karlovarský festival chce propojit spisovatele s filmovými producenty. Otevírá proto projekt nazvaný Book to Screen. Mezinárodní porota vybrala 8 titulů, které by se mohly stát základem filmového scénáře. Je mezi nimi i kniha Patrika Bangy s názvem Skutečná cesta ven.
5: No, ona už ta nabídka padla, to není poprvé, co se tím zabýváme, ale zatím se nic konkrétního nestalo, tak uvidíme, třeba to dopadne teď.
6: Podle autora Patrika Bangy by jeho autobiografická kniha mohla zaujmout filmaře právě prostředím, ve kterém se příběh odehrává.
5: Je to ukázka toho, jak se dostat nějakého zmaru, proto se ta cesta jmenuje Skutečná cesta ven, protože já vlastně popisuju, jak jsme prožívali devadesátky v romské komunitě, jak to vlastně vypadalo jinak, odlišně než u majority.
6: Nová platforma vznikla v těsné spolupráci s prestižním frankfurtským knižním veletrhem. Cílem organizátorů je vytvořit z Karlových Varů hlavní středoevropský trh s filmovými právy. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
7: Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Naomi Osakovou z Japonska porazila 2-0 na sety. V boji o postup do finále čeká Muchovou Američanka Goffová. S londýnskou trávou se naopak loučí v osmifinále Jiří Lehečka s Němcem Alexandrem Zverevem z Německa, prohrál 1-3 na sety. Fotbalisté Argentiny a Egypta bojují o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Duel sleduje reportér Lukáš Michalík.
8: Už se hraje 10. nastavená minuta. Fotbalisté Argentiny jsou blízko čtvrtfinále mistrovství světa, byť ještě v 78. minutě prohrávali 0-2 s Egyptem, tak následně třemi slepenými brankami skóre otočili a aktuálně v závěru zápasu vedou 3-2. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
7: Za necelé 2 hodiny odstartuje poslední osmifinále. Kolumbie nastoupí proti Švýcarsku a cyklista Matias Vacek je třetí v průběžném pořadí Tour de France. Český cyklista ve čtvrté etapě pomohl k triumfu dánskému týmovému kolegovi Matsi Pedersenovi. Vacek projel cílem 10.
9: Zavřený Pražský okruh a kolony na D1. Pražský okruh je neprůjezdný za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště. Na 78. kilometru překládají náklad z havarovaných kamionů. Na dálnici D1 jsou kvůli zavřenému okruhu kolony v obou směrech. Směrem do Brna od sjezdu na Čestlice od 8. kilometru až po odbočku na Popovice. Od Brna se tvoří kolona už od sjezdu na Benešov až k uzavřenému Pražskému okruhu. Pak se dá pokračovat k jižní spojce. Na D1 z Brna do Prahy počítejte navíc ještě se zdržením za sjezdem na Chocerady. Od 29. kilometru se jede pomalej až do zúžení. Na 25. kilometru byl provoz na chvíli zablokovaný nehodou. Teď už se ale opět jezdí a zdržení se tady bude zkracovat. Další kolona ale následuje od 21. kilometru až k zavřenému okruhu. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy pozor za odbočkou na Modřice. Na 8. kilometru leží na vozovce roztrhaná pneumatika. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Padouch nebo hrdina?
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Zvonec zvoní, zvonec zní, představení začíná. Kulisou je temná noc, hvězdy jsou jí očima.

A jak víčka kouzelníka. Zaujatý režisér řeší šance úniku.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

dal si mi pít, dal si mi, Bože, živé vody pít.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

můj psychiatr. Říká, to se spraví, nutí mě prášky na nervy. Já ale toužím skočit do Vltavy a začít plavat přes jezy a splavy jak olejovka. Prchlá

chci hasit žízeň kapkou deště a potom slíbat růžím růž. Chci říkat ještěrkám své ještě, chci říkat užovkám své už, chci říkat ještěrkám své ještě.

psychiatr říká, že moc piju, ty zase, že jsem zkrátka cvok. To prosím s tebou už pár pátků žiju, pěstuješ si mě ve svém akváriu, chytáš mě do svých, chytáš mě do svých nalíčených

chci hasit žízeň kapkou deště a potom slíbat růžím růž. Chci říkat ještěrkám své ještě, chci říkat užovkám své už. Chci říkat ještěrkám své ještě, chci říkat

0: Pár vteřin po 21. hodině vy posloucháte Proglas a my vás nyní zveme k modlitbě večerních chval. Dnes to bude jednoduché, jestli se k nám chcete připojit, stačí si nalistovat stránku 1072 a následující části modlitby budou pokračovat na dalších stránkách. Pokud máte původní vydání breviáře, tak je to 959, stránka 959. A samozřejmě následující části modlitby budou pokračovat na stránkách dalších. Dnes se s vámi bude modlit Lenka
1: a Pavel.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Jak veliká dobrodiní Pán Bůh náš každou chvíli z lásky k nám činil a činí, uvažme lidé milí.
1: Neboť všichni jsme stvoření ku podobenství Jeho a přehojně obdaření ctí a slávou od Něho.
0: On nás rozumem a radou milostivě obdařil, aby omylem nepzradou sám se člověk nezmařil.
1: Co je dobré a co je zlé, dal nám jasně poznatí, a že naše síly jsou mdlé, slíbil nám pomáhatí.
0: Všechno lidské moci poddal, cokoliv na světě jest, by mu člověk chválu vzdával, prokazoval mu vždy čest.
1: Proto každé věrné duši, a to času každého, znáti a chválí ti sluší, dárce tak laskavého. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.
0: Slyšte to všechny národy, poslouchejte všichni obyvatelé země.
1: Prostí i vznešení, bohatý stejně jako chudý.
0: Má ústa pronesou moudrost, z úvah mého srdce vypříští znalost.
1: Nakloním svůj sluch k průpovědi, za zvuku liry zjevím svou záhadu.
0: Proč bych se měl bát za dnů neštěstí, když mě svírá zloba nepřátel?
1: Kteří spoléhají na svůj majetek a chlubí se přemírou svého bohatství.
0: Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí, není sto zaplatit Bohu své výkupné.
1: Cena života je příliš veliká, nikdy nebude stačit, aby člověk žil na věky a neviděl zkázu.
0: Neboť uvidí, že umírají moudří, že stejně hyne pošetilec i hlupák a zanechávají své bohatství jiným.
1: Hroby jsou jim domovem na věky, jejich obydlím po všechna pokolení, i když svými jmény nazvali celé země.
0: Nesetrvá totiž člověk v hojnosti, podobá se dobytčatům, která hynou.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Můžete sloužit Bohu i mamonu. Zhromažďujte si poklady v nebi, pravý Pán.
0: Takové je chování těch, kteří důvěřují v sebe. Takový je konec těch, kteří se těší ze svého údělu.
1: Kladou je jak ovce do podsvětí, smrt je pase a spravedliví nad nimi vládnou.
0: Jejich vzezření záhy pomine, podsvětí jim bude příbytkem.
1: Ale mou duši Bůh vysvobodí z podsvětí, neboť mě vezme k sobě.
0: Neboj se, jestliže někdo zbohatne a vzroste majetek jeho domu.
1: Až zemře, nic si sebou nevezme. Nesestoupí s ním jeho jmění.
0: I kdyby si za svého života liboval, budou tě chválit, že jsi to dobře zařídil.
1: Přece se připojí ke svým předkům, kteří na věky neuzří světla.
0: Člověk, který žije v bohatství a neuvažuje, podobá se dobytčatům, která hynou.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Shromažďujte si poklady v nebi, pravý Pán. Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal slávu a čest.
0: Pane, náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc.
1: Protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.
0: Pane, jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti?
1: Protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi, z každého kmene, jazyka, lidu i národa.
0: A vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze, vládnoucí nad zemí.
1: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, sílu, čest, slávu i chválu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal slávu a čest. Krátké čtení je z listu Římanům z 3. kapitoly. Všichni jsou hříšníky a nedostává se jim Boží slávy. Z jeho milosti však docházejí ospravedlnění zdarma, protože je vykoupil Kristus Ježíš. Aby Bůh ukázal svou spásou spravedlnost, ustanovil ho jako smírnou oběť v jeho krvi, která působí skrze víru. Ukážeš mi cestu k životu, Hospodine, u tebe je hojná radost.
1: Ukážeš mi cestu k životu, Hospodine, u tebe je hojná radost.
0: Po tvé pravici je věčná slast.
1: U tebe je hojná radost.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Ukážeš mi cestu k životu, Hospodine, u tebe je hojná radost. Učiň s námi veliké věci, Hospodine, neboť jsi mocný a tvé jméno je svaté.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Učiň s námi veliké věci, Hospodine, neboť jsi mocný a tvé jméno je svaté. Chvalme Krista, pastýře a strážce našich duší, neboť on miluje a chrání svůj lid. Obraťme se na něj s důvěrou a prosme ho. Pane, ochraňuj svůj lid.
1: Věčný pastýři, ochraňuj našeho biskupa Pavla
0: a všechny pastýře své církve.
1: Pohleď dobrotivě na ty, kdo trpí pro následování
0: a pospěš je vysvobodit ze všech soužení.
1: Pane, smiluj se nade všemi nuznými
0: a hladovějícím dej obživu.
1: Osvěť členy zákonodárných shromáždění,
0: aby ve všem rozhodovali s moudrou spravedlností.
1: Přispěj zemřelým, které si vykoupil svou krví,
0: aby s tebou mohli vejít k svatební hostině.
1: Pane, ochraňuj svůj lid.
0: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi poslal světu svého Syna, aby jako slunce spravedlnosti svítil na cestu těm, kdo tě hledají. Dej, ať jeho světlo ve dne v noci září v našich srdcích, abychom jednou vešli do světla tvé slávy. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Nyní vás zveme k modlitbě živého růžence. Za pár okamžiků po úvodu modlitby vám otevřeme brány do našeho studia a vy můžete zavolat na číslo 739-850-345. 739-850-345 a pomodlit se s námi jeden z desátků. Dnes se budeme modlit růženec bolestný, tedy jestli se k nám chcete v jednom z desátků za pár okamžiků připojit, tak stačí zavolat na číslo 739-850-345.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncием Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. A s prvním volajícím se pomodlíme první desátek bolestného růžence, Ježíš, který se pro nás krví potil.

0: A máme první volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu. Hezký letní večer všem, kteří se zúčastní dnešního živého růžence i vám v Proglase. Já tady vaše členka Jarmila. Já bych prosila...
0: Slyšíme se. Tak já se velice omlouvám, paní, bohužel paní Jarmila, to vypadává, to nevadí. Tak ještě zatím pustíme hudbu a počkáme, jestli paní Jarmila zavolá znovu, nebo jestli zavolá znovu někdo jiný a pomodlí se s námi ten první desátek. Bohužel ten hovor byl, nedal se spojit.

0: Tak paní Jarmila se nám dovolala, takže se může začít modlit.
1: Takže Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: I věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Upřímné Pán Bůh, zaplať všem, kteří se se mnou modlili, přeji všem hezký večer a s Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A my se s dalším volajícím pomodlíme druhý desátek, Ježíš, který byl pro nás bičován.

0: A máme další volající. Chvála Kristu.
1: Dobrý večer. Tady vaše členka od Prytku, Iva. A prosila bych, abyste se se mnou pomodlili za zemřelého manžela a za celou rodinu živou i zemřelou. Můžu začít?
0: Ano.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás, za nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný

0: Znám naše hřichy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Ještě by jsem chtěla dodat, že ještě za duše bočistí, kdo se za ně nikdo nemodlí, a za mír ve světě. S Pánem Bohem, moc krát děkuji. Dobrou noc.
1: S Pánem Bohem, dobrou noc. A my se s dalším volajícím pomodlíme třetí desátek, Ježíš, který byl pro nás trním korunován.

0: A máme další volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu, tady posluchačka Věra. Já bych vás chtěla všechny moc a moc poprosit, abyste se mnou pomodlili za obrácení mojí dcery, za dary Ducha Svatého pro moji dceru, aby byl klid a pokoj v rodinách a mír ve světě a za duše v očistci. Oče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.

0: hýšterii byl trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Mockrát vám děkuji všem, že jste se se mnou modlili. Přeji vám pěkný večer a dobrou noc a vám, paní hlasatelko, taky příjemný večer a dobrou noc.
1: Děkuji, s Pánem Bohem, dobrou noc.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc.
1: My se s dalším volajícím pomodlíme čtvrtý desátek, Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.

0: A máme další volající. Chvála Kristu.
1: Slyším. Dobrý večer, já. Já se chci pomodlit za duše v očistci a za naši rodinu. A za charismatickou konferenci.
0: Dobře, tak můžeš začít.
1: Otče náš, jen se na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvé, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nesl pro nás těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, ochraň nás.
0: Odpust nám naše hříchy.
1: Naše hříchy. Uchraň nás pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Moc děkujeme.
1: Já taky moc děkuju a nashledanou.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc. A my se s dalším volajícím pomodlíme poslední pátý desátek. Ježíš, který byl pro nás ukřižován.

0: A máme dnes poslední volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu a Paní Marii. Prosím všechny, aby se se mnou pomodlili. Na tyto úmysly, Pane Ježíši, prosím za všechny prosby, které mám ve svém srdci. Pane Ježíši, prosím za zázrak. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdráva z královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K Tobě voláme, vyhnaní synové Évy, k Tobě vzdycháme, kajíce a plačíce. V tomto slzavém údolí. A proto, rodovince naše, obrať k nám své milosrdné oči. A Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přivětivá, o přesladká, Pano Maria, oroduj za nás, královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista našeho Pána. Amen. A ještě na úmysli svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí. Vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Pani naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usina nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pán Bůh zaplať všem, kteří se se mnou modlili. S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel, tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými a smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on.
0: Zatlačí stříbrným penízem.
1: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: 16. část.

0: Strašné. Strašné, myslil si Ivo Karadžič jako tehdy na Ostravské ulici. Jaká tragédie. 2000 let se jich nedotklo. Byl vzrušen. Co odpoví starci s planoucíma očima, na jehož pergamenových lících naskočily rudé skvrny svatého vytržení? Může se zde něco spraviti slovem a nemusí zůstati každé hluchým? A tohle vše Hanele věděla. A přece sem šla. Jak velká musí být její láska. Hanele. Ubohá Hanele. Snad pravíte, že jsme hloupí, zachovávající jeho zákon. Nikomu tím neškodíme. O nikoho se nestaráme, mlčíme, když nám to cizí národové říkají již 2000 let. Ale včera pravil syn kmene Kohen, není Boha. A tomu odpovídáme, živ jest Bůh. Jest a není omezen čas i soucnosti jeho. Jest jediný a není konce jedinosti jeho. Byl dříve než každá věc a není počátku jeho. Náš Bůh, náš osvoboditel, skála zármutku našeho v době soužení, náš prapor a útočiště naše, kalich náš, pochválen budiš Hospodin, král světa. A vy, synu kmene Kohen, neříkejte již nikdy, není Boha. Jest dosti, pravíte-li, nevěřím v Boha. Nepoznal jsem ještě Boha, nenalezl jsem ještě Boha. My nevěříme, nýbrž víme, jest a kraluje. My nevěříme, nýbrž víme, pošle Mesiáše, pošle ho brzy, neboť míra utrpení jeho lidu jest dovršena. A přišli jsme vám dnes říci a prositi vás, Izáku, synu Josefův, vraťte se k svému lidu. Bůh se vám sám dá poznati a my vám pomůžeme radou i modlitbou. Hle, nabízíme vám vše, co máme, a je to více, než dnes můžete věděti. Stařec domluvil. Jeho ruce se drobně zachvívaly a skvrny na kousku tváře nad žlutavými vousy hořely rudě. Jaká síla pomyslu, myslil si Ivo Karadžič. Jaká moc a jaké nebezpečí. Zde jest každá snaha dorozuměti se dvojími mozky a dvojími jazyky, rozdílnějšími od sebe než řeč rybí a řeč ptačí, předem marná a zbytečná. Stál. Neodpovídal. A měl jen jediné přání. Pryč odtud. Zpět do Evropy. Ubohá Hanele. Z hloučku lidí vyšel Salamon Fuchs a přistoupil těsně k Ivovi Karadžičovi. Pohodil přezíravě hlavou, třepl dlaní a tiše pravil obchodnicky důvěrným tónem. Nechte Mordcha, pane Karadžiči. Je ještě ze staré školy a neví, jak to dnes ve světě chodí. Pojďte se mnou na chvilku vedle do pokoje. Dohodneme se, o tom není pochybnosti. Neznáte ty zdejší hlupáky. Byl by to pro nás pro všechny opravdu malér. Jde jen o formalitu. Ivo Karadžič zavrtěl hlavou. Obrátil se za tváří k starci. Pánové, pravil a předem cítil, jak vše, co řekne, vyzní buď nejapně, nebo hrubě. Děkuji vám za laskavost a dobrou vůli. Hlavně vám, starý pane. Velmi rád si s vámi pohovořím o věcech, které naznačujete, ale bojím se, že to bude trvat poněkud déle. Věci se nedají vyřídit několika slovy a teď, jak se zdá, se už neshodneme. A já nemám kdy. Po vašem přátelském přijetí předpokládám, že mi v tom nebudete překážet. Pak jsem vám plně k dispozici, jak dlouho si budete přát. Otevřel dveře do sousedního pokoje. Do toho, kam se včera v noci díval, ale byl prázdný, jak předpokládal. Tušil, kde asi schovávají Hanele. Upozornili ho na to v noci Rusíni a ráno mu to Dvůjlo potvrdil. V sadě stojí malý schátralý domek děda Abrama, stará kuchyně, kde se v létě vařívalo pro dělníky. Hanele je patrně tam. Ivo Karadžič vyšel z pokoje na pavlač, aby se stoupil do dvora. Zarazil se. Velký dvůr, obehnaný kamennou zítkou, byl pln lidí. Skoro celá židovská polana. Mužové, ženy a děti. Ivo Karadžič se zprvu domníval, že se jejich oči upírají na něho, ale ihned poznal, že jsou upjaty někam za jeho záda. Rychle se obrátil. Za ním stál Bédr Mojše Kahan. Dával lidem nějaké znamení, ale Ivo Karadžič jeho posunek již nepostřehl. Zástup se choval klidně. Spíše očekáváním napjatě než vyzývavě. Ivo Karadžič stál u pažení pavlače. Chvilku uvažoval. Že sám nesvede proti 400 lidem nic, bylo zřejmé. Přes kamennou zeď dvora viděl, jak za plotem Moskalovy chýše stojí Rusíni a zvědavě čekají, co bude. Nebyla to jejich věc a jiný zájem než podívané pro ně neměla. Na ulici spatřil přecházeti dva ze strážců. Ani jim do toho nic nebylo. Je to spor pána a židů a oni byli zaplaceni za hlídání. Mají konečně pravdu. A Ivo Karadžič je volati nebude. Ale najednou se v tichu a zcela nenadále dvůr rozhlučel vraženou výzvou. Zapte ho, psa! Někdo se zuřivě dral blíže k pavlači. Ach, výrostek v zvoncovitém zimníčku. A jako nakažen výkřikem zaječel ženský hlas. Ať si táhne, odkud přišel! To napínala hlasivky Brana Jakubovičová. A k ní se přidala Malke Abrahamovičová. Podzem! Zbor kluků hvízdl na dva prsty, až zalehly uši. Kluky vedli Riva Kahanův a jeho věrný druh Benci. Šlojme Kac se namáhal dostat davem dopředu. Ivo Karadžič sáhl do kapsy po brovninku. Ale u zábradlí pavlače stanul Mojše Kahan. Šlojme! Marš! Zpátky! Hned! A vy ho nepouštějte, křičel. A ty, počkej, až přijdeš domů, volal na syna Rivu. Šlojme Kac hrozil pěstí na pavlač a sýpal něco o zabití, ale utvořili proti němu hradbu, bručeli na něho, strkali se s ním a nepouštěli. Šlojme Kac zřejmě předbíhal náladě. Vášně posud nevyvřeli a na násilnosti bylo příliš brzy. Jen Brana Jakubovičová ho svým temperamentem doháněla. Nechte ho! Má pravdu! Ať ten chlap táhne! ale tichý Mojše Kahan se proměnil ve lva. Koně! Koně! Víte přece, co bylo umluveno. A ty si hrej na generála doma, volal na branu a lidé se zasmáli. Nás tady komandovat nebudeš. Proč si sem nenakomandovala Pincha? Víte přec, co máte dělat. Kdo má odpovědnost? Vy nebo my? Podle vášnivosti, s jakou vrhal Mojše Kahan své věty, musil Ivo Karadžič usuzovat, že dav proti němu popuzuje. Bédr mluvil jidiš a vyslovoval tak rychle, že mu nebylo rozumět slova. A vědomí, že on, obchodník, kterého by těžko kde v Evropě takhle prodali, jest prodáván ve vlastní zemi, ho tísnilo i pobuřovalo. Zas se opřel o zábradlí. Také já vám chci něco říci, počal. Ale dvůr zazněl hromadným výkřikem. Nikdo ho nechtěl poslouchat. Chlapci zas počali pískat na dva prsty. Ryva se přitom obrátil a skrčil, aby ho neviděl otec, ale Benci Fuxů hájil boží věc veřejně. Ivo Karadžič byl schůzový řečník a na bouřlivá shromáždění zvyklý. Klidně stál a nechal zástup bouřit. Počká. Ohlédl se po Pavlači. Byla prázdná. Výbor židovské obce se buď skrývá, nebo odešel. Když zástup v křiku umdléval, zvolal: Přátelé, bude to jen několik málo vět, ale již třetí slovo zaniklo v bouři. Nechceme nic poslouchat! Táhni odtud! Pod zem s tebou! Křičelo se jidiš i česky. Nadávky se na něho sypaly. Ivo Karadžič zapomněl, že není na schůzi a že nejde o politickou tezi, že jde o Boha, že jde o rouhače, který sem přišel krást duše. A představa lupiče jednou přivolaná zachvátila celý dvůr. Zloději našich dětí, vrahu našich dětí! Ženy to ze sebe chrlily do ochraptění. Ukamenujte ho! Byl to výkřik vyražený vším napětím hrdla a celou zásobou dechu. Zařval tak Šlojme kac. Jeho oči byly podlity a ústa skřivena. Vzduchem proletěl kus dřeva. Mládež, která již přestala na událost hledět jako na zábavu, přijala Šlojmův výkřik za heslo. Ale v zimě není kamení a dřeva z hranice vrhaná zprostřed zástupu a bez rozmachu nedoletují nebo dopadají malátně. Jeden z výrostků, snad příští vůdce, se však vymanil z jednosměrného myšlení rozvášněného davu a vyběhl vraty dvora na ulici. Za mnou! A klubko hochů se hnalo za ním. A toho se právě Ivo Karadžič bál. Zavřená vrátka, kudy se vcházelo ze dvora na Pavlač, měl na očích, ale mohl být překvapen z druhé strany, z ulice. Hoši se s hlomozem hnali po Pavlači. Když se objevili na rohu, vytrhl Ivo Karadžič brovník. Namířil na ně. Chlapci se zarazili na patách, bránící se návalu těch za sebou. Stáli. Dvůr, větře smrt, stichl. A Ivo Karadžič vykřikl plným hlasem. Každého, kdo učiní ještě krok, zastřelím. Zaznělo to klidně a přesvědčivě.
1: Ale do strnulého ticha zazněl ještě jeden hlas, zoufalý a ostrý. Ivo! Ivo! A v půli udušený.
0: Hlas Hanele. Ze staré kuchyně v sadu. Jsem tu, Haničko! Přijdu! Volal Ivo Karadžič s napřaženou zbraní. Zástup zůstával němý. Padne rána. Hoši se stáhli za roh. Matky kluků se vzpamatovali první. Spustili strašlivý jekot. Židovsky. Ne proti Karadžičovi, na kluky. Roztrhl se pytel s jíkavými židovskými nadávkami, ústa byla rozevřena, pěsti hrozily, Matky sebou v zástupu zmítaly jako slípky, snažíce se vyraziti ven. Moško Kahan nadával na rohu chlapcům, hnal je a rozběhl se za Rivou, který utíkal. A tehdy, využívaje ohromení, přistoupil Ivo Karadžič k zábradlí, zasunul do kapsy brovník a volal: Přátelé, nejsem ani zloděj, ani vrah a hochům neublížím. Jsem pokojný občan, jako vy. Zde se vězní svobodný a svéprávný člověk. Jdu pro něho, nic jiného nechci. Nedáme vám ji, řekl ze zástupu odhodlaně starší muž. Nežádám to od vás. Nechci si ji ani vzít, není má, abych si ji směl brát, ani vaše, abyste ji mohli dávat. Ať o sobě rozhodne sama. Myslím, že je to východisko spravedlivé. Nechali ho těch několik slov promluvit. Na jejich nervy se útočilo z mnoha stran. Střelná zbraň, kluci, dialog s neviditelnou Hanele, jeho klidný proslov. To bylo příliš mnoho najednou a bylo třeba přijít k sobě. Smrtelně bledý Šlojme Kac byl první, který vykřikl: Zapte ho! A onen starší muž volal teď s důrazem ještě větším: Nedáme vám ji! Ale jedna z žen si konečně a dosti pozdě vzpomněla, co se tu právě stalo. A zbavujíc se hrůzy, která jí prve skočila po vlasech, zaškvěčela: Chtěl do nás střílet! A tato slova se rázem stala ženám a mládeži heslem. Chtěl střílet do našich dětí! Zabít! Střílet našich dětí! Šafarův dvůr se najednou proměnil v samohlásku, která se pominula s rozumem. Byla to samohláska I. Křičela, kvičela, zuřila, běsnila, šílila, vraždila. Kluci zahnaní na ulici spustili pronikavý hvízdot na dva prsty. 10, 20, 30 kluků a mužští, chopivše se hesla bojovnějšího, volali: Nedáme vám ji! A v tom bylo také I. A také dělalo divy. Byl to pekelný jekot, který rval uši a naplňoval půl vesnice. Ivo Karadžič zůstal klidný. Poslouchal tu zběsilou vřavu, která, zdá se, neustane dříve, dokud si 400 lidí nevykřičí plíce. A hleděl na ty nalité krční žíly a do šířky protažená ústa se zuby i bez nich, jako posluchač a divák, naději nezúčastněný. Ku podivu. Byl hrdina? Či mohl tušit, že dobře skončí to, co se začalo rozvíjet v tragédii? Tohle zajisté. Mozek Iva Karadžiče o tom arci nevěděl pranic. Ale nejvlastnější Ivo Karadžič to věděl příliš dobře a jistě. Četníci přišli nevoláni. Zahlomozili těžkými botami na prknech pavlače. Vrchní strážmistr a tři muži. V plné zbroji. Nu ovšem. Včera si Ivo Karadžič umiňoval, že vyřídí celou věc, pokud možno, bez účasti úřadů. A to pokud možno bylo příznačné. Neptal se pro jistotu v noci gazdů, kde je tu četnická stanice. Nebo mohl snad předpokládat, že se 5 minut cesty odtud četníci nedovědí, co se v obci děje a co se koná u šafarů? Za celý dnešek a za celé té bouře si na ně nevzpomněl. A přec jejich příchod přivítal jako děj samozřejmý a zcela programový a jejich přibližování po pavlači jako něco, co už někdy někde viděl nebo o čem se mu dnes ráno na Fuksově pohovce zdálo. Pravda. Řešení tragického sporu na dokonale jiné rovině, než na jaké byl veden, bylo trochu divné, a zásah administrativy do jeho osobního hrdinství a do boží pře byl dokonce mírně komický, ale Ivo Karadžič přijímal tohle rozuzlení zcela rád. Tři četníci se postavili u zábradlí Pavlače čelem ke dvoru a klepli pažbami o podlahu. Pan vrchní šel k Ivovi Karadžičovi. Pekelný řev rázem ustal. Ojedinělé výkřiky "chtěl do nás střílet" už nevyhrožovali vraždou, nýbrž žalovali jen vyšší autoritě. "Ticho!" křikl dolů jeden z četníků. Autorita četníků je tu dokonalá a ticho na dvoře bylo vzorné. "Kdo jste, pane?" ptal se pan vrchní z hurta a tak, jako by se to byl právě nedověděl od Salamona Fuxa a od Sury. Ivo Karadžič vyňal své papíry a zatímco je strážmistr zasouval do kapsy, ozval se ještě jednou ze staré kuchyně úzkostlivý výkřik.
1: Ne o sebe úzkostlivý, ale poděšený tichem, jehož příčině nemohl rozuměti, tentokrát plný a nepřeťatý. Ivo!
0: Hned, Haničko!
2: Co je to?
0: Křikl na něho vrchní strážmistr a obrátil se k četníkům.
2: Vykliďte dvůr!
0: Postavil se k zábradlí.
2: Jménem zákona rozejděte se!
0: A po tomto slavnostním úvodu se rozhřměl jako pohněvaný bůh.
2: Ale honem, ale laufšrit, nebo vás dám všechny, jak je pánbu nebeský nade mnou, rozstřílet na sakry. No, já vám dám revoluci.
0: Pan vrchní byl starý služebník, dobrý stratég a věděl, jak na polanské. Tři četníci s puškami v ponosu zbíhali po schůdcích do dvora, aby se dostali vzad davu hrnoucímu se k vratům a bude-li třeba, popohnali její bajonety. Ale nebude toho potřebí. Pan vrchní z Pavlače hřměl.
2: Mám ti pomoci, Heršku? A vy taky trochu rychleji, Juda Horoviči, ano?
0: A hrozil prstem.
2: A s tebou, Šlojme, si ještě promluvíme.
0: Shromáždění, ke kterému je možno mluvit Juda Horoviči, Heršku a Šlojme, a které si ovšem ujasňuje, jak pan vrchní dovede týrat pro komín, pro trochu záchodoviny vytékající do ulice, pro zapomenutou pochodeň na nočních saních nebo pro tabulku na voze, vlastně ještě zástupem ani není. Zástup, který na chvilku zažil radost moci, byť nevyužité, se rozchází nerad. Křičívá nebo mručí alespoň. Polanští ani nemručili. Jen se drali k vratům. Pouze Riva a Benci, když byli asi 200 kroků od šafarů, si v duetu na dva prsty hvízdli poctivým zbojnickým hvizdem. Ivo Karadžič otvíral dvířka z Pavlače, aby sešel do kousku dvora v zádech četníků od lidí již vyprázdněného.
2: Hou, kampák,
0: křičel strážmistr.
2: Nesmíte nikam odcházet. Musíte tu zůstat k protokolu.
0: Vím, pane vrchní, neodcházím. Jsem vám kdykoliv k dispozici. Strážmistr dohlížel na vyklizování. Ivo Karadžič prošel dvorem, brankou zahrady a prudce zabouchal na dveře staré kuchyně.
2: Otevřete!
0: A zbytečnou silou chtěl zatřásti kouskem kliky, který tu zbyl, ale klika mu zůstala v ruce a zrezivělá závora se patrně uvnitř někde vydrolila. Dveře se otevřely. Hanele? Rodiče? Neznámá žena s jejímž zlým pohledem se na zlomek vteřiny střetly jeho oči. Všichni byli neuvěřitelně bledí. A Ivo Karadžič měl dojem přízraku mrtvých. Snad také proto, že kuchyňka s bledým zimním světlem a se zamřížovaným okénkem připomínala umrlčí komoru. Hanele. Její rty se pohnuly. Snad to bylo vydechnutí jména Ivo. V koutě, Obrácena hlavou ke zdi a s očima v dlaních půl seděla, půl ležela matka. U okénka stál Josef Šafar a hleděl k zemi. Proč? Myslel si užasle Ivo Karadžič, vydato zoufalství. Kde se tu stalo nějaké neštěstí? A komu? Pane Bože, proč? Ani Hanele se nehýbala. Jako by se nemohla rozhodnouti. Pojď, má milá. Ještě dvě vteřiny váhala. Pak poklekla na zemi k matce a políbila jí na temeni do vlasů.
1: S Bohem, maminko.
0: Když se blížila k otci, pozvedl ruku a neodtrhnuv oči od země, ukázal prstem ke dveřím. Ale učinil to tak mdle a malátně, že měl Ivo Karadžič zas dojem přízraku.
1: S Bohem, tatínku.

0: Novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek a Kristýna Kubačková. Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný, zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: nejspíše poutním kostelem Panny Marie Bolestné na Cvilíně. Ovšem v okolí Krnova se nachází celá řada farností, které se mohou v tom dobrém slova smyslu pochlubit krásnými unikátními kostely. Na zahradě farního úřadu v Zátoru nyní u mikrofonu vítám duchovního správce farnosti otce Pavla Obra. Chvála Kristu.
1: Na věk amen. Zdravím vás i posluchače.
0: Oče Pavle, neslavíte nějaké výročí?
1: V tuto chvíli asi ne, jako nějaké významné, ale v podstatě každou neděli si připomínám výročí naší spásy, takže asi...
0: Tuším, že pocházíte z Ostravy, protože vaše maminka dlouhá léta pracovala na telepáče. Jste tedy Ostravák?
1: Ano, jsem z Ostravy Poruby. Sice první 2-3 roky jsme bydleli v Havířově, ale pak většinu života jsem strávil vlastně v Ostravě Porubě.
0: To znamená, od malička jste ministroval?
1: Ne, vůbec ne. Já jsem v podstatě život v církvi začal objevovat až kolem 9-10 let, kdy moje prababička zemřela. A na jím pohřbu, vlastně, kdy jsem byl poprvé v kostele, dalo by se říct, tak jsem vnímal, že lidi, kteří tam plakali, tak jsem si říkal, proč, teď ona žije. Porodila, myslím, přes 12 dětí, 2 zemřeli na spavu nemoc. Komunisti jim zebrali statky, které vlastnili po dlouhá léta a starali se o ně. A tak jsem měl takové slovo, není možné, aby za to, co v životě prožila a udělala dobrého, nebyla odměněna. A to byla taková první myšlenka. Myslím si, že jsem to potom našel i u svatého Pavla někde. Tento citát, že jednou budeme odměněni za to dobré a spravedlivě potrestání za to, co dobré nebylo. Tak vlastně to byl můj začátek, kdy jsem začal chodit do náboženství v Ostravě Porubě a vlastně připravovat se na křest a svátostný život. To trvalo 3 roky. A po 3 letech jsem byl teda přijat do církve, pokřtěn a u svatého přijímání.
0: Duchovním správcem, farářem v Porubě tehdy byl monsignor Josef Gazda, tak to byl pro vás jistě velice velký, vzácný, úžasný vzor.
1: Josefa si velmi vážím, je to dobrý a poctivý kněz. Byly situace, které byly náročné, jak protože nás tam bylo hodně a bylo to i zároveň krásné společenství, kterého jsem mohl být součástí.
0: Povolání ke kněžství, to jste pocítil, no a tak potom přihláška do semináře, do Olomouce, už to šlo samo.
1: No, ne tak docela. V 7. třídě byl takový první impuls ze strany Boha, kdy se mě na základní škole nějaký spolužák nebo spolužačka zeptá, ty chceš být farářem? Říkám, když to bude chtít Bůh, tak proč ne? No jo, ale pak jsem začal špekulovat a to by znamenalo, že nebudu mít rodinu, nezasadím strom, nebudu mít barák a tak dále, jak to bývá. Tak jsem s tím tak vnitřně bojoval, zápasil. Vyučil jsem se vlastně automechanikem a potom provozní techniku a když jsem dostudoval, vlastně udělal jsem si maturitu, tak jsem přišel za panem farářem a on mi řekl, jdi pracovat. A tím se mi tak jakoby na nějaký čas se rozpadl svět, ale v tom dobrém slova smyslu, že jsem začal pracovat a hledat vlastně i smysl, proč, co, jak, kdy, kde, tak jsem po 2 letech podal tu přihlášku do semináře a začal studovat vlastně teologii.
0: Vysvěcen jste byl tedy v roce, si to dobře počítám, 2018?
1: Ne tak docela. Ona to byla taková složitá cesta z mnoha důvodů, i co se týká rodiny. Po těch 6 letech, kdy jsem dostudoval, tak jsem se nenechal vysvětit, protože bylo potřeba některé věci ještě dořešit. 1 rok a 7 měsíců jsem pracoval v Centru pro zdravotně postižené v sociální oblasti jako lektor, osobní asistent a tak dál. A potom jsem z toho místa odešel a ještě jsem rok byl jako pastorační asistent v přívozské farnosti otce Bohdana, tehdejšího exorcistu. A tam jsem se ještě v určitém ohledu formoval. A když jsem jednou snášel Betlém, oni tam mají takové živé figuríny, tak jsem se tak bavil s Bohem a říkám, co vlastně brání tomu, aby byl vysvěcený vlastně. A ten důvod byl kvůli strachu, kvůli toho, že nevím, co bych říkal lidem a že jsem sám hříšný a tak dál. A v tu chvíli se mého srdce dotkla taková

0: Láska, kterou jsem nikdy v životě nezažil, a ta zamilovanost a Boží a to potvrzení vlastně přišlo v ten daný moment, na čež jsem teda jak kdyby oslovil a podal žádost o vysvěcení. A tak tedy nakonec jsem byl vysvěcený na Jáhna a moje první působiště jako jáhenské bylo pod otcem Josefem Maňákem ve Frýdku Místku, takže Místku.
1: No pod Josefem Maňákem také dobrá škola. Kaplanské místo bylo?
0: Moje první kaplanské místo bylo v Odrách. Byl jsem kaplanem pro mládež, kaplanem ve farnosti a kaplanem ještě pro tamnější školu. Bylo to velmi náročné období, 3 let, kdy jsem ještě dostudovával na Ostravské univerzitě ve vztahu, to byl takový můj sen, učit na učilišti nebo takhle předávat to, co jsem se sám třeba naučil nebo tak nějak osvojil si nějaké takové zručnostní věci, tak vlastně výuku odborných předmětů na školách. To se podařilo dokončit až po 2 letech tamnějšího působení. Bohu díky, podařilo se.
1: Nasledovalo další kaplanské místo?
0: Ano, po 3 letech jsem byl povolán na tady Krnovsko. Tady jsem vlastně strávil 3 roky pod otcem Karlem Doležalem a působím tady na Krnovsku vlastně už, dalo by se říct, 6. rok, myslím.
1: My teď se nacházíme v blízkosti kostela Nejsvětější Trojice v Zátoru. Vy a Zátor. Taková změna z měst na poměrně malou, ale krásnou vesnici v Jeseníkách.
0: Když jsem tady poprvé přijel, tak jsem vnímal velký potenciál tohoto místa jako místa, kde mohou lidé přijít, odpočinout si, načerpat sílu, jak po duchovní stránce, tak i po psychické, protože je tady opravdu moc krásné prostředí a takový klid. A k tomu bylo potřeba i trošku uspůsobit i ty obývací podmínky. A tak od počátku první rok jsem tady nebydlel, protože jsem se pustil do velkých oprav. Tak v tomto ohledu to bylo náročné období, ale zároveň krásné, protože jsem tak mohl poznat i farnost, i když je tady málo oveček, které chodí do kostela. A je to takové to malé státce, o které se rád starám. A zároveň ale do té farnosti patří i ti, kteří nechodí, takže v tomto ohledu s těmi jsem se potom poznal až trošku později.
1: Já jsem se v nějakých pramenech dočetl, že původní kostel v Zátoru byl luteránský.
0: Do takové historie jsem se neměl čas pustit. Máme tady paní Karlčíkovou, ona je bývalá učitelka a o historii tady toho místa by vám řekla daleko víc než já. Nicméně vím, že tady je taková kaplička, nevím, jestli je to luteránská, ale evangelická je. A ta je tady kousek v poli a tento kostel vystavili místní obyvatelé ještě. Byl tady původně dřevěný kostelík, takže z toho dřevěného kostelíka potom postavili zděný velký kostel.
1: My se v průběhu pořadu do toho kostela ještě půjdeme určitě podívat. Přiznám se, já jsem tady v životě nebyl. Říkáte malá farnost, pár oveček, ale on není jenom Zátor, o který se staráte. Těch farností je mnohem více, tak pochlubte se, co ještě.
0: Snažím se starat ještě o farnost v Lichnově, kde je kostel svatého Mikuláše. Tam chodí kolem 20 lidí na bohoslužby a potom jeden kostel, který během povodní byl vytopený, tak v Branticích. A tak tam se podařilo dokončit vlastně opravy střechy, které byly financovány v podstatě z dotací, když by to tak řekl, nevím přesně. A vlastně ze strany i obce, velká spolupráce a podpora a taky biskupství. To jsou 3 takové věci, které vlastně pomohly. Teďka budeme tento rok nebo příští rok žádat na dokončení té krytiny střešní, že se tam dělaly všechny krovy a poté povodní, když se to osekalo, tak se naskytla možnost realizovat opravu elektroinstalací a tak dále, takže v tuto chvíli už 2. rok, tam teďka probíhají opravy ještě po povodních, že se dělají omítky a pokud budou nějaké finance ještě na výmalbu kostela a tak dále, tak se bude dál pokračovat v tomto. Tam sice farníků je, řekněme, kolem 5-6, těch, kteří chodí stále. A měl jsem velkou radost, že když byla brigáda úklidu kostela, tak jich přišlo třeba 30. Takže to bylo moc hezké a vnímám tam ze strany těch místních občanů taky podporu. Pak samozřejmě k tomu náleží ještě kapličky v Radimi, potom jedna kaplička v Nových Heřminovech a ještě spadá pod tento kraj vlastně Čaková.
1: Jeden z vašich kostelů je zasvěcen svatému Antonínovi, tak to mě zajímá. Antonín Paduánský, to je kde?
0: Ano, je to v maličké vesnici v Dubnici, která patří pod vlastně Lichnovskou farnost. Tento kostelíček je ve vlastnictví obce. Je moc krásný, protože jej teďka obec nově zrekonstruovala a tento rok, myslím, 14. budeme mít tam pouť, kde vlastně bude takové znovu otevření jak kdyby toho místa. A je v plánu, že se tam budou pořádat i různé koncerty anebo i jiné akce vlastně pro občany. Takže to je moc hezké, že se to obci podařilo.
1: Na Proglasu posloucháte radioreport natáčený ve farnosti Nejsvětější Trojice v Zátoru na Bruntálsku. U mikrofonu mám duchovního správce farnosti otce Pavla Obra. Oče Pavle, několikrát už tady zazněly povodně. Jedná se o povodně z roku 2024. Já jenom připomenu, že vaše farnosti se nacházejí v toku řeky Opavy. Nad námi nedaleko jsou Nové Heřminovy. Tam se uvažuje o stavbě té přehrady, která stále ještě není. Jak jste tady tedy prožili ty povodně? Tak Zátorský kostel je na kopci, ale takové Brantice, ty jsou v dolíku.
0: Jako pravdou je, že já jsem tady na kopci, že co se týká vlastně rozměru a týmu, který se vytvářel v záchodu, tak vznikla velká a hluboká spolupráce s vedením obce. Z fary se vytvořilo takové zázemí pro ty, kteří byli postiženi povodní a v té první vlně tady přespávalo na faře kolem 23 lidí. Takže vlastně z fary se stalo v podstatě takové centrum pomoci, kdy jsme potom i díky charity, která tady dojížděla pravidelně a pomáhala mi udržovat tady čistotu, dováželi jídlo, věci, pomůcky, co byly potřeba, chodili k lidem pomáhat. Vytvořilo se něco tak krásného a velikého, za co fakt moc děkuju. A v tomto ohledu to, co bylo jakoby z mé strany zasaženo, tak byl vlastně kostel v Branticích. Voda vymlela část zdi opěrné a voda se dostala na hřbitov a potom i do kostela. Takže v této věci se podařilo velký kus práce a jsem za to vděčný. I když přišla ta povodeň, tak ta fara ještě nebyla v takovém stavu, že by byla schopna pojmout více lidí, ale v tom provizoriu si myslím, že se to podařilo zvládnout. A právě ve vztahu k tomu, ptal jste se na začátku nějaké výročí, tak bych možná zmínil výročí vlastně dokončení všech takových větších úprav vlastně fary. Ta fara bude připravená pro nejenom bydlení kněze, ale zároveň i pro pobyty, pro tábory, anebo rodiny s dětmi a jiné návštěvníky. Probíhají tady třeba v září adaptační pobyty pro školy. Takže z toho mám velkou radost, že můžu tady být hostitelem těchto skupin a umožnit vlastně tady tento rozměr vlastně načerpání a obnovy těch sil. Takže teď přijede otec biskup na naši pouť k Nejsvětější Trojici a zároveň požehná to místo, aby sloužilo ke svému účelu vlastně, ke kterému byla ta vize, s kterou jsem se vlastně pustil do toho, aby to místo mohlo sloužit takto lidem.
1: A my se teď s otcem Pavlem Obrem půjdeme do kostela Nejsvětější Trojice v Zátoru podívat. Pojďte s námi.

0: Tak s otcem Pavlem Obrem jsme vstoupili do kostela Nejsvětější Trojice v Zátoru. Poklekáme před svatostánkem. Velký a krásný kostel. Oče Pavle.
1: Ano, za to mohou obyvatelé, kteří byli vystěhováni vlastně po válce. Tady z místních obyvatel možná zbylo 5%, a tak vlastně ostatní se sem vlastně přistěhovali. Takže tady tohle je takové dědictví tehdejších předků spolu i s místní farou.
0: Na hlavním oltáři Nejsvětější Trojice.
1: Ano, je to tak. Jedna známá říkala, že je to jeden z krásných obrazů, kde Bůh Otec dává Pánu Ježíši takového placáka. Takže je to takové na pobavení. Ale jinak je to moc krásný kostel, mám ho rád.
0: Mně se teda líbí i kazatelna. Kážete s kazatelny?
1: Ne, myslím si, že ten čas už pominul. Stačí mi kázat od ambonu, kde je mikrofon, takže lidé mohou slyšet až ven, kde je taky reproduktor, třeba i kdyby přišli rodiče s dětmi a děti byly více hlučné, tak můžou jít ven a rodiče s nimi.
0: Nacházíme se v podstatě v Jeseníkách, to znamená, v zimě tady je opravdu zima jesenická. Jaká je tady zima?
1: Jako letos byla hodně dlouhá, vypínal jsem topení až skoro přes 14 dny, ale zároveň můžu říct, že na faře je vždycky teplo, protože topím plynem, jako chladněji tady je. Vyloženě moc sněhu nebylo, ale i tak bylo potřeba být v teple někdy.
0: Přecházíme napravo od presbytáře, tady visí veliký zvon. Můžete trošku cinknout, oče, snad to. No to je teda zvuk. Vy nemáte na věži zvony, vy je máte přímo v kostele.
1: Máme ten zvon právě tady dole, protože on je prasklý a kdyby se dál používal, tak by se rozpadl a mohl by ohrozit i v podstatě ti, kteří by byli dole. A je z roku 1597, to znamená 16. století. Tak ho máme tady tak jakoby na pomátku a nahoře na věži tam je malý zvon, který odbíjí, stále je funkční, i když bude potřeba nějaká oprava, ale to až se našetří.
0: Vracíme se do lodi kostela. Vzadu, já nevím, je to dvoupatrový?
1: Tří.
0: Třípatrový pavlač? A varhany na něm teda?
1: Dalo by se říct v podstatě přízemí, první patro, no druhé patro až nahoře u varhan, ano, je to tak. Tak vlastně v tomto ohledu je možné vyjít až nahoru. Když bývá noc kostelů, tak zpřístupňujeme i možnost podívat se na věž a z věže. A teďka letos se nám podařilo zprovoznit na webových stránkách, ale na stránkách místní obce vlastně kameru, díky které se můžete podívat na okolí Zátora, případně i na západ slunce. Myslím si, že by tam měl být vidět. Takže je to taková zajímavost. A ještě z další zajímavosti tady máme vlastně takové krabice, to vypadá, ale je to v podstatě stráž Božího hrobu, kterou je možné vlastně podsvítit a na Velký pátek tímto způsobem se lidé můžou přijít pomodlit k Božímu hrobu a strávit s Ježíšem takový malý čas.
0: Kostel nádherný, varhany zdají se být v perfektním stavu. To by chtělo nějaký koncert tady třeba zorganizovat.
1: Ano, bývají tady koncerty, většinou vánoční, potom i takový velikonoční. a během roku, z posledních, co můžu říci, tak k nám zavítala muzika Bohemika a také rodina Wernerů v menším počtu. Ale teďka, co můžu už avizovat, tak nás čeká vánoční koncert a potom i na svatého Václava. A ten vánoční koncert, pokud se podaří, tak by měla přijet celá rodina Wernerů. Jsou to klavíristi, hrajou na také housle a zpěváci, takže bude se na co těšit. A v tomto ohledu musím poděkovat paní starostce, celé obci za podporu těchto umělců a zároveň taky i Jendu Modrovi, který se svým štábem, který učí na Opavské univerzitě režie, tak tady vždycky zavítají a ten koncert vlastně takto natočí. Takže v tomto ohledu tato umělecká věc v našem kostelíčku funguje a mám z toho velkou radost.
0: Oče Pavle, tady zřejmě až tak moc mládeže nebude. Říkal jste, tam chodí 5 lidí, tady 20 lidí na bohoslužby. Ale vy jste s mládeží v kontaktu stále, ne? Tady vy jste tak duchem zůstal v tom Krnově trošku.
1: Ano, je to pro mě taková i milost, protože se snažím pracovat s dětmi právě v Krnově jako spádové oblasti z celého okolí tady. A zrovna teďka tuto neděli jsme měli první svaté přijímání v Krnově 5 malých dětí, 1 klučinu a 4 děvčat. Takže to byla jedna velká taková událost a moc hezká, měl jsem z toho velkou radost. Zároveň teda učívám náboženství každou středu, vždycky odpoledne, od 1 do 4, 3 hodiny. První, druhá třída, 3. až 5. a potom 6. až 9. Tam se takhle starám o tyto děti. A potom každý pátek od 4 hodin až do mše svaté a potom společně prožíváme ten čas, že jdeme si někde zahrát, třeba na bowling nebo se podívám na nějakou pohádku, když je škaredé počasí, nebo hrajeme nějaké hry, když je nás víc, tak vlastně je to tady tato péče. Naposled jsme měli tady přespávací akci na faře, pak jsme ještě zajeli do zoologické zahrady, něco jsme tady ještě natírali, nějaké třevníky nebo věci. Pojili jsme tu víkendovku, jakoby práce, odpočinek, zábava, prostě všechno takové to, co vnímám, že je důležité, že ty děti potřebují, kde se vytváří to společenství kolem Boha a na co je možné potom, až budou starší, navázat. A potom ještě tedy jsem začal minulý rok s přípravou na biřmování, ale otevřel jsem vlastně tu výuku i pro všechny jako farníky, kteří chtějí se dozvídat nové věci o víře, o životě v církvi. Takže setkáváme se během školního roku, co 14 dní většinou, a jak to vyjde dle domluvy, tak se setkáváme tady na faře. Vždycky v neděli máme takovou školičku, dalo by se říct. Takže v tomto ohledu tyto přípravy jsou takto nastavené.
0: Když se řekne, že je někdo farářem tady v Zátoru, tak to zavání takovým, že tady není co dělat, ale podle toho, co jste všechno uvedl, tak vy se tady opravdu nenudíte. Přeji vám hodně darů Ducha Svatého, hodně síly v tom vašem nadšení, také stálou ochranu a pomoc Matky Boží Panny Marie a ať vám Pán Bůh žehná tady do dalších let v Zátoru a v kterékoliv jiné farnosti, kam vás ještě otec biskup pošle.
1: Děkuji mnohokrát, nicméně musím taky zmínit i to, že mnoho mých předchůdců tady odvedlo neskutečně práce. Otec Radim Zelonka, otec Marcel Kreisel, tak já jenom navazuju na to dobré, co oni tady tak kdyby rozvinuli a zaseli. Takže díky i za tento čas, taky i vám přeji, všem posluchačům, ať duch Boží vane všude tam, kde je to potřeba a ať se projeví ta Boží milost tak, jak má.
0: Svarní zahrady v Zátoru u Krnova se loučí a při dalších pořadech Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.

vracíme se opilí občas někdy, sklenku ve vzteku rozbijem. Za osnatým drátem svítí

blíží se vlk má noci, přítel z časů zlých, jde za mnou dlouhá léta a každým dnem je blíž, veden voláním krve, byče nechal moji skrýš. Je pozdě myslet na útěk, už na záda mi dýchá, v jeho dechu vločky tají, spolu s nimi moje pícha. Já vykoupal se v řece a připravil tělo k oběti, když zahlédl jsem jeho očích soucit.

že jsem na konci sil, že ztratil jsem cestu, v lesích zabloudil, že naděje ve spásu často snídá s prokletím a že svět tuhle noc skončí ve vlčím obětích.

Kde svítit máš mlhou i tmou, bezesné noci, útesy, strach, rozháníš světlem a odvahou svou. Každej ať má po každý směr do jeho

i v těch mých snech. Ta zář nikdy nekončí, tají se dech, jsi bodem tím všech světových stran, co zahání stín a zbaví mě ran. Jen maják smí mou společnost mít, sám ji mít, to je můj cíl, tam upírat zrak,

zachytat mě zjišný svět. Se nesnaží sám, na, na, na. A ať vždycky vím, kam vrátit se mám.

0: jsem mám.
1: Dnešní duchovní slovo pochází z knihy Tomáše Špidlíka Prameny světla. Z knihy čte pater Martin Holík.
2: Dnešní část má název Způsob, jak se modlit v kostele. Způsoby, jak strávit chvíle v kostele, mohou být různé. Čím jsou jednodušší, tím bývají účinnější. Svatý Jan Vianney rád vypravoval o odpovědi, kterou slyšel od svého farníka. Na otázku, co dělá v kostele, řekl prostý sedlák: dívám se na Boha a Bůh se dívá na mne. Mnozí se však nedovedeme modlit tak prostě a jednoduše. Můžeme tedy recitovat jakoukoliv modlitbu z paměti nebo z knížky, můžeme chviličku rozjímat, číst kousek evangelia a podobně. Gaudie radí, abychom napodobili v duchu některou osobu z evangelia a volali ke Kristu například slovy slepce u Jericha, prosili ho s Marí Magdalénou za odpuštění, o Vánocích ho navštívili jako betlémští pastýři, v postě se v duchu postavili pod kříž, o Velikonocích se zastavili s ženami u prázdného hrobu a tak dál. Z deníku jednoho řeholního kněze, kterého často vídávali v kapli, se dočteme, jak mýval tyto návštěvy svatostánku rozvrženy. Po snídani se krátce modlil se svatým Josefem za práci, která ho ten den čekala. Po obědě se modlíval za všechny, kteří mu co dobrého prokázali, a za to, aby prospíval v lásce k lidem. Odpoledne se modlíval v kapli litanie k Božskému srdci za zdar své apoštolské činnosti, večer v kapli zpytoval svědomí. Kromě toho si při každé příležitosti odskočil na minutu či dvě do kaple. Byly to návštěvy kratičké, v práci ho nezdržovali a přitom mu tak zaplnili mysl, že se zdálo, jako by to bylo jeho hlavní zaměstnání, a ostatní konal jenom jakoby pro zábavu ve volné chvíli. Všichni nemají ke kapli tak blízko, ani nemohou tak snadno přerušit práci. Uvědomíme si však všichni častěji tuto pravdu. Bůh je nám tu blízko zvláštním, svátostným způsobem.
1: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
3: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Milí posluchači, vítám vás při rozhovoru se Stanislavem Staňkem, vedoucím dobrovolnického centra Adra Frýdek Místek v pořadu Na stole je téma. Standa Staněk, kromě toho, že vede dobrovolnické centrum Adra Frýdek Místek, které je součástí humanitární organizace Adra, tak vlastně pro Adru je také vedoucí všech Adra obchůdků. A dnes si budeme povídat o těchto Adra obchodech a o přínosu pro společnost, o udržitelnosti, o ekologii. Stando, vítej.
1: Zdravím posluchače Rádia Proglas.
0: Kdyby si posluchačům měl vysvětlit, co to ten Adra obchod vlastně je, tak možná bychom mohli začít hned na začátku tím, jak vůbec ta myšlenka toho Adra obchodu vznikla, protože první ten Adra obchůdek vznikl ve Frýdku Místku pod dobrovolnickým centrem. Nicméně ty myšlenky Adra obchodu a předtím sociálního šatníku byly mnohem dříve. Tak pověz posluchačům, jak to všechno v tom Frýdku začalo.
1: Když mám teda zhodnotit nějakým způsobem, nebo spíš nastínit, jak všechno vzniklo, tak bychom museli jít hodně dávno do minulosti, a to vlastně, když byla válka v bývalé Jugoslávii, tak Adra humanitární organizace se snažila nějakým způsobem pomáhat a ukázalo se, že je tam velká potřeba oblečení. Dělali se sbírky, nejenom oblečení, potraviny se vozily, všechno to, co je třeba, když vás postihne válka a nemáte nic v podstatě. Takže jsme zaváželi kamiony, oděvy, mouku, rýži, všechno to, co bylo třeba. A když válka skončila, tak nám lidé neustále nosili oblečení a hromadilo se to. Tak jsme si řekli, jak s tím budeme nakládat, co s tím, je to škoda, jsou to hezké věci. Tak se začali přešívat, vznikl takový klub Tabita, který šil, který nějakým způsobem zpracovával dál to, co se ještě zpracovat dalo. A ve chvíli, kdy přišli do Frýdku Místku Čančíkovi, to byli moji předchůdci, kteří vedli Adra obchod, nebo spíš dobrovolnické centrum, tak se rozhodli, že udělají bazárek. Podařilo se udělat první bazárek, druhý bazárek, a pak vznikla myšlenka, když máme toho oblečení tolik, tak zřídíme Adra obchod, tehdy se to jmenovalo charitativní obchůdek. Nicméně, když byl nárůst těch Adra obchodů, tak se přejmenovali právě na Adra obchody.
0: Takže vlastně od materiální pomoci do válkou zasažené Jugoslávie přes sbírky, oblečení, bazárky došlo ke vzniku teda prvního Adra obchodu a to bylo ve Frýdku Místku pod dobrovolnickým centrem Adra. Kdyby si měl posluchačům vysvětlit, k čemu teda ten Adra obchod slouží a jak se liší od sekáče?
1: Adra obchody mají myšlenku v tom, že pomáhají v prvé řadě k tomu, aby jsme mohli provozovat dobrovolnické centrum. To je ta prvotní myšlenka, proč Adra obchody vznikly. My jsme žádali dotace a žádáme dotace od měst, od ministerstev, od státu, z různých institucí, ale nechtěli jsme chodit jenom s nataženou rukou, tak vznikla myšlenka, že bychom nějakým způsobem mohli sami přispět na chod té své organizace. Založil se první Adra obchod, zjistilo se, že to dává smysl a že to přesahuje daleko jenom tu podporu těch dobrovolnických center. Takže jsme zjistili, že vlastně lidé rádi nosili oblečení, aby ho nemuseli vyhodit a my jsme ho dál mohli nabízet lidem sociálně slabým, lidem, kteří potřebovali pomoc, kteří se vyskytli nebo naskytli v nouzi. Pak samozřejmě to přerostlo i v to, že tu pomoc vyjádřili i lidé, kteří si tam nakoupili cokoliv, co bylo třeba. Takže najednou se ten okruh zákazníků rozšířil a vlastně dnes tam může nakoupit každý a není to jenom klasický sekáč, protože my tam nabízíme nádobí, nabízíme tam i drobné spotřebiče, nabízíme tam vlastně sportovní oblečení, sportovní nářadí, všechno to, co lidé nepotřebují a přináší, tak v podstatě u nás lidé mohou nakoupit.
0: Takže hlavní myšlenka a poslání Adra obchodu je podpora dobrovolnictví. Takže každý zákazník, který do toho obchodu Adra přichází, je vlastně takovým dárcem Adry a podporovatel své vlastní komunity v dobrovolnictví. To je hezká myšlenka. Co všechno teda v tom Adra obchodě se dá sehnat?
1: Já už jsem naznačil, že všechno to, co lidé doma nepotřebují, tak nám přináší. A v podstatě bychom se divili, co všechno lidé přinesou a co se dá znovu použít. Pamatuji si, když nám přinesla jedna paní porcelánového slona. To bylo kdysi takový hit. A měli jsme ho v obchůdku, pán si ho koupil a přinesl to domů a manželka říkala, to je krám, to nepotřebujeme, běž to tam vrátit, tak nám to tam přišlo vrátit a my jsme to prodali ještě jednou znova někomu, komu se to líbilo. Takže těch možností, co se tam najde, je hodně. Chodí tam majitelé obchodu se starožitnostmi, protože se tam občas takové věci nachází, tak si to vždycky projdou, podívají se, chodí tam maminky s dětmi, samoživitelky, chodí tam také i vdovy třeba, nebo vdovci, když zůstanou sami a mají důchod nízký, tak si přijdou koupit věci, které by si normálně koupit nemohli. Takže ta pomoc má široké spektrum a možná se ještě k tomu dostaneme, kdo všechno tuhle tu pomoc může využívat.

0: Co naopak lidé do Adre obchodu nemají nosit?
1: Tak jsou to věci, které už nepotřebují a nejsou funkční. Protože samozřejmě, co se týká oděvu, tak tam je to trošku složitější v tom, že vlastně když nějaké paní umře manžel a ona má citový vztah k tomu oblečení, tak se jí dá všechno krásný, všechno dobrý. Ale v podstatě už ta doba uběhla, ty šaty jsou 30, 40 let staré, to oblečení, takže už se nehodí. Ale my v podstatě, když lidé přinesou tohleto oblečení, tak jsme ho schopni ještě dál ekologicky zpracovat. Takže vytřídíme a použijeme vlastně tam, kde je to třeba.
0: A jak teda Adra obchody jsou řešeny legislativně, jak jsou jako ukotveny? My jsme si řekli, že už je to rozdíl, že to nefunguje jako second hand. Jak teda Adra obchod funguje?
1: Ještě se možná vrátím k tomu second handu, který klasicky nabízí oblečení, tak my jako Adra obchod chceme nabídnout ještě trochu víc než jenom prodej. My fungujeme v rámci sbírky, která je vyhlášena, a vlastně to, co lidé přispějí formou té ceny toho oblečení, tak to jde všechno na sbírkový účet, který vlastně podporuje dobrovolnictví ze 100%. Všechno, celý ten výtěžek, který vlastně vznikne z toho našeho v uvozovkách podnikání, tak vlastně je o tom, že my máme dostatek financí na to, aby jsme mohli provozovat to dobrovolnické centrum.
0: Kdo všechno v tom obchodě pracuje?
1: My se snažíme vlastně nějakým způsobem oslovit širší veřejnost. Nejenom tím, že bychom rádi, aby nám tam pomáhali dobrovolníci, ale oslovili jsme také úřady práce a snažíme se nějakým způsobem zaměstnávat lidi, kteří jsou vlastně v podstatě nezaměstnatelní. Jsou to třeba maminky, které mají malé děti, musí si je vyzvednout a zavést do školky. Jsou to třeba seniori nebo lidi, kteří jsou před seniorského věku, to znamená 55 a výše, kteří už vlastně jsou skoro nezaměstnatelní, takže my jim tuhle tu možnost dáváme. A lidem, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, tak vlastně pomáháme také z návyky, které patří k tomu normálnímu životu, ráno vstát, jít do práce, být tam nějakou dobu, že jo, zase přijít, naučit se, že je třeba respektovat nějaká pravidla. A to si myslím, že se nám daří ve spolupráci s úřadem práce. Také máme i lidi, kteří se osvědčili a pak jsme nakonec zaměstnali vlastně, takže jsou kmenovými zaměstnanci naší Adry.
0: Ty jsi zmiňoval, že kromě právě těch zaměstnanců v tom Adra obchůdku působí také dobrovolníci. Co ti dobrovolníci v tomto dobrovolnickém programu jako dělají? Co je jejich rolí?
1: Pro nás jsou důležití v tom, že vlastně z toho obchodu dělají něco jiného než second hand. Oni tam vnáší něco, co normálně v obchodech není, protože to dělají zadarmo. Dělají to rádi. A taky je to na nich vidět. To znamená, že i ti zákazníci, kteří tam přijdou, tak si mají s kým popovídat. Vidí usměvavé lidi, vidí ty, kteří vlastně chodí rádi i v uvozovkách jakoby do práce, protože to někdy ani není poznat, že to je dobrovolník, kromě té vysačky, kterou nosí, tak v podstatě je to jakoby zaměstnanec. Takže to je to, co dává další hodnotu těm Adra obchodům, protože to nejsou jenom sekáče.
0: Když si představíš všechny ty dobrovolníky v tom Adra obchůdku, vlastně ty říkáš Adra obchodě, jaký je teda typický dobrovolník Adra obchodu?
1: Nedá se to úplně specifikovat. Měli jsme dokonce i muže, kteří nám pomáhali a měli vztah k tomu oblečení. Máme maminky, které mají děti malé a chodí třeba do školy a oni jsou nezaměstnaní. Máme také i seniorském věku dobrovolnice. Je to široké spektrum. Každý vlastně, kdo by chtěl tak a má čas, tak se může stát dobrovolníkem v Adra obchodu, protože každý se může věnovat jinému spektru zákazníků. Pro nás je strašně krásný, když nám pomáhají třeba v sociálním šatníku ti dobrovolníci, když tam dochází lidé. Také nám to pomáhá vlastně v tom, že máme utříděné oblečení, máme to všechno v pořádku, na hromádkách, lidé to rozhrabou, zase to dají dohromady. Takže to všechno můžou dobrovolníci dělat.
0: Takže to chápu tak, že dobrovolník Adra obchodu tam dělá tu dobrou atmosféru. Je to tak?
1: V podstatě je to ten rozdíl mezi secondhandem a Adra obchodem a je to většinou tou atmosférou a tím přístupem.
0: Ty jsi před chvílí zmínil, že vlastně dobrovolníci pomáhají i v sociálním šatníku. Pojďme si teď chvilku povídat o tom sociálním šatníku, protože ten často bývá součástí právě toho Adra obchodu. Co je to tedy ten sociální šatník? Kdo ho nejčastěji využívá?
1: Sociální šatník vlastně vznikl ještě před Adra obchodem, kdy jsme měli dostatek oblečení a začali jsme ho nabízet lidem, kteří ho potřebují. Já už jsem tady zmínil ty maminky, samoživitelky, seniorky, a seniori, kteří jsou sami a vlastně z toho jednoho důchodu je těžké pro ně vyjít, tak vlastně dostanou potvrzení o tom, že jsou hmotné nouzi nebo že mají nouzi. A to potvrzením dávají různé organizace, jako je Úřad práce, sociální odbor, organizace, které se zabývají třeba maminkami, to znamená třeba poradna pro matky a děti a různé organizace i seniorské, které prostě dají potvrzení, že ten člověk je v hmotné nouzi a my těmto lidem právě v sociálním šatníku podle přesných pravidel dáváme věci zdarma.
0: Jak si posluchači můžou představit, že takový sociální šatník probíhá? Jak často nebo jak to vůbec funguje?
1: My se snažíme vlastně formou toho šatníku pomáhat, ale někdy se může stát, že ta pomoc je kontraproduktivní a lidé to můžou třeba vidět v tom, že se povaluje někde oblečení, že to prostě není úplně tak, jak by si představovali. Takže my spolupracujeme jak s městskou policií, se všemi organizacemi ve městě, které se zabývají touhletou problematikou a snažíme se nastavit ta pravidla tak, aby nedocházelo k častému zneužívání téhleté pomoci. Takže můžou přijít vlastně jednou za 14 dní. Lidé, kteří jsou sociálně slabí, tak jednou za měsíc. V podstatě mají potvrzení o tom, dostanou 5 věcí zdarma. Ti, kteří jsou bez domova a potřebují oblečení, tak se musí převlíct, protože pak se to povlečení nepovaluje někde v průchodech a ve městě. Takže se snažíme nějakým způsobem ta pravidla nastavit tak, aby byla jak užitečná jak pro ty, kteří pomoc potřebují, tak i pro to okolí, které kolem té Adry je.

0: Vzpomněl by si za celou tu dobu, kdy sociální šatník v dobrovolnickém centru Adra Frýdek funguje, na nějaký konkrétní příběh člověka, kterému sociální šatník pomohl?
1: Tak těch příběhů je spousta. Pokaždé, když tam přijde vlastně člověk bez domova a žel, že, nebo možná díky bohu, že tahle ta vrstva těch lidí jsou strašně vděční za všechno, co dostanou. Na rozdíl od některých skupin sociálně slabých, kteří si neváží a nárokují si tyhle ty věci, takže musíme řešit i tyhle ty problémy. Co by se stalo, kdybychom nedali bezdomovcům v zimě oblečení? Tak oni ho potřebují, teplé oblečení, a v podstatě, když my jim ho nedáme, tak si ho buď ukradnou, anebo zmrznou. Že nemají moc na výběr. Takže to si myslím, že slýchám hodně často, jak jsme jim pomohli, jak vlastně jim šlo o život. Pak samozřejmě jsme pomohli lidem, kteří byli, a to byla rodina, myslím, s 5 dětmi, kteří vyhořeli, v podstatě neměli vůbec nic. A to si konkrétně vzpomínám, že jsme jim scháněli madrace, peřiny, polštáře, kompletní vybavení, oblečení pro celou rodinu. Takže je hodně takových situací, kdy si uvědomuju, že děláme dobrou práci, a to mě znovu nabíje vždycky k tomu, abych chodil do práce rád.
0: Tady už vlastně několikrát zaznělo, že Adra obchod i sociální šatník funguje na principu darování věci. Takže posluchači teď už vědí, že my nabízíme jako Adra jenom to, co vlastně dostaneme, a jsme jenom takový ten prostředník v tom darování té věci. Ale mluvili jsme znovu spotřeba věcí, že to je financování dobrovolnictví v tom daném městě, kde ten Adra obchod funguje. To provozování toho Adra obchodu má ale ještě jiný rozměr, a to je rozměr ekologický. Mohl by si to posluchačům vysvětlit, jaký je teda ten ekologický rozměr, co má Adra obchod společného s ekologií?
1: Je to druhotný efekt pro nás, nicméně velmi důležitý, právě protože dáváme věcem druhou šanci. A to je něco, co vlastně dává smysl, a mně aspoň teda dává smysl, a je to logické vyústění té naší pomoci, že vlastně věci, které dostaneme, nabízíme dál. A to, co se nespotřebuje, tak vlastně se snažíme nějakým způsobem ekologicky zlikvidovat. Zkusím to popsat, jak to asi funguje, protože jenom pro vaši informaci, ve Frýdku Místku v tom jednom sociálním šatníku Adra obchodě se sváží oblečení, a vzhledem k tomu, že máme 10 kontejnerů ve Frýdku Místku a ještě v okolních obcích, tak ho tam za týden přivezeme třeba 5 tun. A to musíme přebrat, musíme to rozstřídit, musíme nějakým způsobem to zpracovat. A pravdou ale je, a to si možná ani posluchači neuvědomují, že vlastně to, co se dá znovu použít, je řádově 5-7% z toho celého množství, a ten zbytek vlastně by šel někde na skládku. Spolupracujeme s firmou, která to odváží, ekologicky to likviduje, my jsme si ověřovali tu cestu, kam to všechno jde, jak to proudí, a vlastně ta firma to, co nemůže dál zpracovat, tak vlastně nabízí nebo likviduje to formou spalovny, takže je to nejekologičtější cesta, jak se zbavit tohohle odpadu. Takže jsem rád, že lidé dávají to oblečení, ale je to náročný v tom, že vlastně i dnes vlastně všichni víme, že vyšel nový zákon o tom, že vlastně musíme nějakým způsobem nakládat s odpady, a stát začal regulovat i tuhletu činnost. A dostáváme se do svízelné situace, protože je málo firm, které zpracovávají textilní odpad. Takže je to náročný, těžký, ale zatím se nám to daří, aby to dávalo smysl jak nám, tak i těm, kterým pomáháme.
0: Ty jsi zmiňoval to množství toho textilu, který projde vlastně rukama zaměstnanců Andra obchodu i těch dobrovolníků, i co se vlastně

tady sa konkrétne bavíme o oblečení, aby nejakým spôsobom vedeli, že není úplne ideální si kúpiť tolik oblečení a mrhat tím vlastně a nějakým způsobem zaplevelit tu přírodu tím, co vlastně vyprodukují za odpad. Takže snažíme se všemi způsoby nějakým způsobem na ty lidi působit, aby když už si to teda koupí a už to nepotřebují, aby nám to donesli, my to zase nabídneme dál a to, co nelze, tak ekologicky zpracujeme.

Do Adra obchodu přinášejí ten použitý textil nebo ty věci k tomu druhému použití nejen jednotlivci, ale darovávají věci i firmy. Jak to jako probíhá?

0: Samozřejmě, my jsme za to nesmírně rádi, za tu dobu, co fungujeme a co vlastně nějakým způsobem Adra obchody běží, tak se naučili i firmy nabízet věci, které sami nespotřebují. Vím, že třeba věci vyšly z módy, které prostě už firma nemohla nabídnout v obchodech, tak prostě nám darovala nějakým způsobem. Máme těch dárců hodně, spolupracujeme s velkými firmami, které vlastně věci, které se neprodají třeba nebo vrátí, tak nám znovu nabízí a my je nabízíme dál a dáváme jim novou šanci. A tady vidím taky jakoby hodně velký díl prospěšnosti těch Adra obchodů, protože jsou to kvalitní, dobré věci, kterým třeba chybí jedna malá součástka, která nemá vliv na chod toho spotřebiče třeba, my ho můžeme nabídnout dál a dáváme tomu fakt druhou šanci a to mě na tom těší.
1: Vzpomínáš si třeba na nějakou kuriozitu, co kdo někdo daroval?
0: Vždycky, když se mi ozve nějaká firma a chce mi nabídnout nějaké věci, tak ta moje první otázka je, kolik toho vlastně je. Protože se nám stalo, že jsem kývl teda na dar a byl to zajímavý dar, protože se jednalo o šály a to byly kvalitní italské šály, já jsem se byl na ně podívat, byly skvělý, z dobrýho materiálu, nebyly to jenom šály, byly to přehozy různý takový z kvalitních materiálů, jenomže když firma dovezla vlastně ty šály, tak jsme zjistili, že to je celý kamion. A to je potom takový překvapení, že nevíte, jak reagovat a pak musíte samozřejmě přemýšlet, jak to zpracovat, aby to dávalo smysl, protože samozřejmě vyhodit to nejde, protože je to dar a jsou to kvalitní věci. Takže jsme rozdělili aktivitu, všichni ve Frýdku Místku nosili šály asi 7 let. Nabízeli jsme to jiným dobrovolnickým centrum, kterých je v České republice 15, takže jsme si tak vypomohli a myslím si, že jsme to důstojně zpracovali a že jsme to použili. Takových darů bylo víc, ale tenhle ten mě utkvěl v paměti, ne, jako, protože byl takový kuriózní.
1: To si nás opravdu popavil. A to mě přivádí k další otázce. Jaké jsou teda největší výzvy při provozu těch Adra obchodů?
0: Já jsem to možná už naznačil a to je tím, co by se stalo, kdyby od nás firma, s kterou jsme smluvně domluveni odebírat oblečení, kdyby ho přestala odebírat. Nevím, co bych dělal s 5 tunami oblečení týdně a kde bych to skladoval a jak bych to likvidoval. To prostě je pro mě černá můra, která prostě dneska, myslím si, přepadává nejenom nás jako Adra obchody, ale možná všechny producenty oblečení, protože je těžké se toho zbavit a je těžké to prostě tomu dát nějakou druhou šanci tak, aby to dávalo smysl.
1: Vnímáš teda to, co jsi pověděl, že by se měnila nějak, že by se měnil pohled společnosti právě na tady tyhle ty charitativní obchody?
0: Ten posun je. Za tu dobu, já už to dělám 12 let a myslím si, že ten posun je jakoby markantní, že lidé se naučili, chtějí, sami se ozývají. Já mám denně třeba 15-20 telefonátů od lidí, kteří by chtěli něco darovat a prostě neví jak, takže jim vždycky poradím, co by se hodilo s tím udělat, jak to mají zabalit, kam to mají dát. Vzhledem k tomu, že máme ty kontejnery, tak některé pošlu, ať to hodí do kontejneru. My ty kontejnery vyvážíme někdy 3x za týden, protože opravdu jakoby jsou plný a těch oblečení je hodně. Takže to je to, že vidím tu odezvu z té společnosti a když je kontejner plný, tak je fajn, že tam je telefonní číslo, tak mi volají a my zařídíme hned, aby tam nebyl nepořádek. A to je taková naše vizitka. My se snažíme, aby všude bylo čisto kolem těch kontejnerů, aby tam nebyl nepořádek. A žel, že se stávají i takové podvodné aktivity, kdy si vylepí logo Adra na svůj kontejner A pak sa nám lidé ozývají a my máte tady kontejner, měli byste ho vyvést a my říkáme, ale my žádný kontejner nemáme. Že? Takže to je v té oblasti. Takže s tím zápasíme a s tím musíme prostě nějakým způsobem bojovat a je to možná dlouhodobá cesta ještě dál v té osvětě těm lidem prostě zprostředkovat, co je vhodné, co není vhodné, jak je to pro nás důležité, aby to bylo vytřízené, aby to bylo čisté, že a tak dále.
1: Vnímáš, že by to byla doména nějaké konkrétní generace? Třídí více jako mladší nebo starší?
0: K mému překvapení se to teď projevuje pozitivně v té mladší generaci. Tam to vidím hodně pozitivně, tam se ani by nedonesli něco, co by se nedalo dál použít, no bylo by to špinavý. Když to u té starší generace je to náročný v tom, že většinou se jedná o pozůstalost. A vlastně místo toho, aby oni ji likvidovali sami, tak využijou Adru k tomu, aby jsme to zlikvidovali za ně. Takže to nahážou do pytlu, přivezou to 15 pytlů třeba oblečení a z toho se hodí třeba jeden možná. Mm. Takže to je takový nešvar té starší generace, která si myslí, že vlastně, když spotřebuje vyklidit domácnost, takže se toho zbaví tím, že to dá do Adry. Mm.
1: Jak každý z nás může podpořit Adra obchod? Protože to není jenom darování těch konkrétních věcí, je ještě nějaký jiný způsob?
0: V podstatě každý, kdo si nakoupí, že, v tom Adra obchodě, tak nám pomáhá. Každý, kdo tam přijde a buď něco přinese, nebo si něco odnese, tak je vlastně podporovatel té myšlenky dobrovolnictví. To je vlastně o tom, že my jsme rozšířili ty Adra obchody do celé republiky. A v podstatě dneska jich máme 32 těch Adra obchodů. Snažíme se nějakým způsobem sjednotit tu legislativu a všechno, co je okolo těch Adra obchodů. Ne všechny obchody mají šatníky, ale hodně jich těch šatníků má, takže máme stejný pravidla. Myslím si, že se nám to daří a že vlastně všude tam, kde ten Adra obchod je, tak děláme takovou tu osvětu těm lidem, aby těm věcem dávali tu druhou šanci.
1: Plánuješ teď otevřít někde nějaký nový obchod Adra?
0: Vize jsou samozřejmě, vize jsou takovým nejpalčivějším problémem, kde bychom potřebovali obchod, je v Praze třeba. Tam ale je strašně těžký sehnat prostory pro to, aby nám to dávalo smysl, protože pokud ten obchod nepřinese nic pro to dobrovolnictví a hlavně myšlenkou vlastně dobrovolnického centra, aby nikdo nebyl sám, aby se nikdo necítil sám, tak pokud nám to přestává dávat smysl a negeneruje to prostředky právě pro ty aktivity, tak takový obchod my nepotřebujeme. Když spotřebuje všechno sám na sebe, tak tím by se mohly zabývat jiné organizace, které si na tom vystaví třeba biznis, ale my chceme právě pomáhat, takže to je ta cesta, kterou my potřebujeme nízký nájem, že potřebujeme spolupráci s úřady práce, potřebujeme dobrovolníky a to všechno, když skloubíme, tak pak nám to začíná dávat smysl a generuje to prostředky pro ty naše aktivity. Takže rádi bychom v Kopřivnici měli obchudek, že jo, protože tam nic není. Měli bychom, chceme ještě další obchod v různých městech, který vlastně, kde to máme. Je pravdou, že vždycky, když vytvoříte další obchod ve městě, tak si vlastně konkurujou ty obchudky navzájem, takže je třeba i zvážit, kolik těch obchodů ve městě udělat a tak dále.

0: Ty vlastně v Adře už jsi 12 let. A kromě toho, že jsi teda vedoucí dobrovolnického centra Adra Frýdek Místek, tak jsi i vedoucí všech těch Adra obchodů a zaštiťuješ je. Co tě na té práci jako baví? Co tě motivuje i po těch 12 letech?
1: Možná řeknu jednu takovou úsměvnou historku. Já vždycky, když jdu s manželkou nakupovat, tak vlastně dochází k tomu, že já v podstatě nesnáším oblečení. V podstatě je to něco, co mě irituje, přijít do obchodu a vybírat si nějaké oblečení a prostě přehrabovat se v tom. A manželka ta si zase v tom libuje, takže my spolu do obchodu nechodíme, protože bychom se pohádali. Takže ona si chodí nakupovat, že jo, já seženu všechno v té Adře, co potřebuju na sebe a koupím si to tam, protože mi to dává smysl. A v podstatě tím jsem vstoupil do segmentu, který vlastně jsem vůbec neměl rád. Ale ten smysl toho všeho, ty obchody, které nabízí vlastně to, že je tady ekologická rovina, sociální rovina, je tady vlastně rovina toho dobrovolnictví, tak mě to začalo nabíjet, začalo mě to bavit. A v podstatě dneska chodím do práce nesmírně rád a jsem vděčný za to, že můžu tímhletím způsobem pomáhat. Mě to nabíjí a to, co jsem neměl rád, tak se vlastně stalo v mém životě smyslem. A je to takový složitý proces, ale myslím si, že tady vidím jakoby i ten zásah z hůry, že to je trošku jinak, než si člověk naplánuje, než by chtěl a že to je prostě úplně jinak, než si někdy naplánujete.
0: Věřím, že i to, že dává Adra obchod smysl, je i hnacím motorem dobrovolníků, kteří v tom Adra obchodě pomáhají. Co všechno Adra pro ty dobrovolníky v Adra obchodě dělá, aby si je získala a aby si je udržela?
1: My zjišťujeme u každého dobrovolníka motivaci. Proč do toho dobrovolničení jde? Jak v Adra obchodech, tak i v zařízeních, kde jsou seniori třeba nebo děti. Zjišťujeme, proč ten dobrovolník chce pomáhat. A když tam potom nakonec jakoby do toho dobrovolničení se zapojí, tak pak je zase velká výzva ho udržet. Že jo? Takže nabízíme těm dobrovolníkům nějaké v uvozovkách jakoby výhody za to, že tam zadarmo chodí a že tam pomáhají. Takže jsme jim nabídli, že si můžou koupit z těch nízkých cen, které tam nabízíme, tak třeba za 50% určitou část oblečení, nemůžou si zase nakoupit pro širokou rodinu a někdy by se to dalo zneužívat. Takže hledáme ty cesty, jak je motivovat, ale já si myslím, že každý si musí najít ten dobrovolník tu svoji motivaci, proč tam chodí. My je můžeme podpořit, máme s nima supervize, snažíme se jim klást na srdce, jak se chovat k těm lidem, učíme je nějakým způsobem komunikovat. A to všechno jakoby do nich investujeme a myslím si, že se nám to vrací a že dneska ti dobrovolníci, někteří už jakoby jsou ve věku, kdy normální člověk by si jenom užíval a už by nikam ani nechodil, ale oni přijdou do té Adry, do toho obchodu a prostě chtějí ten čas tomu věnovat. Často už ani nemůžou pořádně stát celý den, tak si občas sednou. A pak tam jsou zase mladí, kteří získávají zkušenosti od těch starých a tak to tam nějakým způsobem žije tím svým životem.
0: Adra spolupracuje i se základními školami v rámci materiální pomoci. Mohl by si posluchačům uvést nějaký konkrétní příklad této spolupráce?
1: Pro nás je nesmírně důležité, aby už v mladém věku si uvědomovali, že být dobrovolníkem je normální. A nejenom to, že můžou pomáhat vlastně, až budou mít 15, 17 roku, 18 roku, ale že už teď, jako na té základní škole, můžou být užiteční. Takže máme spoustu projektů, kdy spolupracujeme se základními školami. Pamatuju si na jeden projekt, který jsme měli, a tomu se říkalo, byl to zajímavý nápad, hadračka, kdy se vytvořila taková panenka nalepená na čtvrtce papíru, vlastně vystřižená z oblečení. A děti na základní škole vlastně získávali za 5 kg oblečení jednu tu hadračku. Takže byla taková soutěž. Výherce v té škole, vlastně byla to jedna třída, která nanosila nejvíc toho oblečení, tak v podstatě měli takový Adra den, kdy přišli do toho Adra obchodu. My jsme jim zahráli scénku, kdy tam přišel vlastně bezdomovec a oni ho oblíkli. Pak jsme zase ukazovali, jak dobrovolníci chodí k těm babičkám, jak jsou smutní a tak dále. Takže jsme to inscenovali nějakým způsobem pro ty děti tak, aby to bylo pro ně přitažlivý. A dali jsme jim taky dort, takže měli i dort, aby to i ten žaludek pocítil, že něco vyhráli. Ale takhle nějakým způsobem spolupracujeme s těmi základními školami a snažíme se je motivovat k tomu, aby třeba vyhlásíme sbírku, protože potřebujeme zubní pasty a kartáčky, ponožky, čepice, to jsou věci, které nám v šatníku často chybí. A tak nějakým způsobem spolupracujeme s těmi školami, hlavně před Vánoci, kdy jsou lidi otevření a kdy chtějí darovat. Takže ta spolupráce se školami je vynikající všude tam, kde najdete partnera, který to chce dělat a má u toho srdce. Tak na těch školách, kde takového partnera najdeme, tak to funguje.
0: Je něco, co by si vzkázal lidem, kteří se rozhodují, co se svým oblečením, které nechtějí?
1: To první, ať zváží, když si ho kupujou, jestli ho potřebujou. Takže to je taková ta první rada. A ta druhá, možná, když něco chtějí nabídnout, ať si sami uvědomí, jestli by si to tam přišli koupit. Protože často tam lidé, jak jsem už naznačoval, odkládají věci, které nepotřebujou, nechtějí, a je jim líto to odvést na sběrný dvůr, nebo nechtějí tomu věnovat čas, mají to blíž do toho kontejneru nebo do Adry a tak to tam přinesou. Takže pro nás, za nás rada, tam dávají čisté oblečení. Ať je to oblečení, které se ještě dá použít a hlavně ať ho do něčeho zabalí. Ať ho nehážou do těch kontejnerů jen tak na prázdno, protože my to pak musíme vybírat. Pak se znehodnotí spoustu toho oblečení zbytečně. Takže těch rad by bylo víc. A když to přinesou k nám do obchodu, tak je to úplně ideál, protože samozřejmě my si to přebereme hned a hned to vytřídíme a nabídneme.
0: Stando, já ti moc děkuji za zajímavý rozhovor. Povídali jsme si o Adra obchodech, o tom, jak Adra obchod souvisí s dobrovolnickou činností a taky s ekologií a udržitelností. Já ti přeju, aby pořád Adra obchody byly zdrojem financování dobrovolnictví a aby ten provoz toho obchodu byl více radostí než starostí. Díky.
1: Děkuji taky za rozhovor.
0: Od mikrofonu se loučí Irena Blablová z dobrovolnického centra Adra Frýdek Místek.

V 1 hodinu ráno vás na Proglase zveme k poslechu komorní hudby. Nejprve vám nabízíme sonátu pro violončelo a klavír G-moll opuse 65 od Friderika Chopina. Skladbu zahrají Michal Kaňka na violončelo a Jaromír Klepáč na klavír.

Slyšeli jste sonátu pro violončelo a klavír G-moll opus 65 od Friderika Chopéna. Skladbu zahrál Michal Kaňka na violončelo a Jaromír Klepáč na klavír. Následuje smyčcový kvartet F-dur opus 18 číslo 1 od Ludvika van Beethovena. Skladbu zahraje Vihanovo kvarteto ve složení Leo Štěpický a Jan Schulmeister housle, Jiří Žigmund viola a Aleš Kapřík violončelo.